Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny.

0: Vysílá Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Plejak. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě nový fír. Enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznají, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný boloněze, rozmotám je do uši.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

zbytek noci bude můj. Jedeme na bitci, bejt lid ne cool. Sedíme dokola more plnej stůl. K tomu stolu si nejde koupit stůl. Zbytek noci bude můj. Jedeme na bitci, bejt lid ne cool. Sedíme dokola more plnej stůl. K tomu stolu si nejde koupit stůl.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Tamara a So Sweet, odbyla nám 8. hodina ranní, vy posloucháte Radio Wave a dnešní první zprávy přináší Terezie Richterová.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Někteří maturanti dnes píšou nepovinné didaktické testy z matematiky a z dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si zvolila asi 4% přihlášených, to je přes 3,5 tisíce žáků. Jde o variantu, kterou volí studenti, kteří směřují hlavně na technické, přírodovědecké nebo matematické obory na vysokých školách. Výsledky jim můžou pomoct při dalším studiu. Kromě matematiky si žáci mohli vybrat test navíc z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Snížení odvodu živnostníků na sociální pojištění dnes projednají senátoři. Vládní předloha počítá se snížením odvodu asi o 715 korun měsíčně. Koalice tak chce vrátit zálohy na loňskou úroveň. Předlohu podpořil jen jeden ze tří senátních výborů. Podle kritiků by navrhované snížení mohlo znamenat, že budou živnostníci pobírat o 1500 korun nižší penzi od státu. Austrálie v nadcházejících dnech přijme 13 příbuzných někdejších členů takzvaného islamského státu ze Sýrie. Podle ministra vnitra Tonyho Burka jim v návratu nemůže vláda zabránit. Nebude jim ale jakkoliv pomáhat. Australské úřady mohou některé navrátilce hned po přistání zatknout nebo začít s jejich sledováním. Austrálie už v minulosti několik žen a dětí po teroristech přijala. V Olomouci dnes začíná hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areál letního kina. Dnešní program je přístupný zdarma. Návštěvníky čeká hudební, divadelní i literární program. Připravená je třeba vernisáž fotografií, lekce jogy nebo vystoupení slam poetry.
1: Sport.
2: Fotbalisté Arsenalu postoupili do finále Ligy mistrů. Po remízovém úvodním duelu v Madridu porazili v Londýně Atletico 1-0. O druhém finalistovi se rozhodne dnes. Ve 21 hodin začne odveta mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain. První zápas ovládli Pařížané doma 5-4.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, odpoledne a večer budou oblačnosti přibývat, přehánky budou četnější, lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už začíná ráno s Terezou na Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

TK Mindza a Never Stop Me. Doufám, že vás taky při dnešním ránu nic nezastaví, protože nás společně čeká spousta věcí. Budeme se ohlížet za spoustou hudebních novinek, protože máme středu, takže nás už některé z nich třeba potkají v našem dopoledním bloku. No a taky se podíváme za benefiční akcí Strahov for Ukraine. No a to už za malou chviličku v 9 hodin a 40 minut. No a taky samozřejmě si zrekapitulujeme ty hudební novinky s naší hudební dramaturgií. Jedna z nich nás čeká už teď, Nia Archives a Boys in Blue. Máme středu 6. května, chvíli po 8. hodině, konkrétně za chvilku to bude 11. minuta. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Havlínková a budeme společně vstávat.

Melzína, a probouzíš se, pokud vás naopak třeba ze sna budí to, že máte ověřovat svůj věk na sociálních sítích a říkáte si, o ne, to jsem prostě chtěla používat sítě ještě dřív, než na to mám správný věk, tak se můžete dočíst na webu Rádia Wave, jak to řeší třeba děti na sociálních sítích ve Velké Británii, protože tam prokázali obrovskou vynalézavost v momentě, kdy museli online ověřit věk. No a podle nového výzkumu stačí falešné datum narození, což by vás možná napadlo, třeba půjčený účet někoho cizího, a nebo dokonce i nakreslený knírek. Takže tohleto postaření, které teda mě připomíná spíš nějaký jako předválečný němý filmy, ve kterých třeba na tom můžete postavit nějakou srandu, tak se teď ukazuje jako vlastně takový hodně jako prastarý způsob, jak obejít technologie. No a nezletilí lidé tak často velmi fikaně vypadají pro umělou inteligenci nebo nějakého jiného robota, že jsou starší, a taková potom technologie v praxi často selhává. Zprávu přinesla organizace Internet Matters s názvem Zákon o bezpečnosti na internetu. No a právě tam zkoumala názory asi tisíců dětí ve věku 9 až 16 let a hlavně jejich rodičů taky z celého Spojeného království, a z toho průzkumu právě vyplynulo, jakými způsoby se dá právě tohle opatření obejít. No a mezi standardní triky právě vyplývá, že patří i třeba nahrávání fotografií a videí s takovou velmi zásadní a základní modifikaci. Jak to vypadá procentuálně a jak se s tím dá pracovat, co by vlastně mělo nakonec fungovat lépe nebo hůře, potom ten zmíněný zákon o bezpečnosti a virtuálním prostoru na vás čeká na webu Radia Wave v sekci Wave News.

0: Running to Pain, i kdybyste dneska se dostali do nějakých stádií bolesti přes den, tak vás vyléčí smích. Dneska po 7 hodině můžete vyslechnout další buchty. Tentokrát o tom, k čemu je dobré jablíčko. A taky možná, čím byl vtipný filozof Diogenes. Zuzana s Ivanou se propojili už tradičně, skoro bych řekla, na trase Praha-Brno díky kontribuční budce. No a probrali hodně zásadních věcí. Ivana například vyprávěla 2 vtipy o Diogenovi, což mi přijde hodně, no a podchytila právě, které pochytila v buchtách live od Standy Zajíčka. No a Zuzka poradila, kam a proč dát jablíčko, tak to zní jako nějaký vánoční motivy a nebo taky třeba tradice, tak doufám, že to budou třeba jarní tradice a motivy. Každopádně víc toho zjistíte dneska v buchtách po 7 hodině.
1: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. 2 moderátorky, které nemoderují. A 1 host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní.
1: Buchty. Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.
3: Sex.

Lipkritik a shoplifting. Takový vlastně shoplifting může být docela slušná závislost. Pokud máte prostě rádi krást v obchodě, tak je to podle mě něco, co se dá asi léčit, ale zároveň je to klidně i diagnóza. No a o takových nejrůznějších diagnózách a hlavně ale teda závislostech, které se odehrávají na ploše generace Z, tak to o té aktuální Impact, tentokrát s titulkem Pivo, ne, díky, raději vape. Jak je na tom právě Gen Z se závislostmi, řešila Adela Šponorová v novém Impactu. Ukazuje se, že klasické cigarety ustupují a v e-cigaretách je mladá generace hlavním tahounem, říká to minimálně psycholožka Michaela Pacáková. V Británii chtějí zatočit s cigaretami u mladých. Úplně na stole je totiž zákon, který má vytvořit první zcela nekuřáckou generaci. Tak jestli je to realistická představa a případně jak se k takovému cíli chce někdo dostat, tak jestli by třeba taky v Tuzemsku prošel úplný nebo plošný zákon z cigaret a jestli mladí lidé opravdu aspirují na to být nej a nebo zdravější aspoň generací. Budeme zjišťovat v novém Impactu s Michálou Pacákovou. Pokud jste ještě neslyšeli a toho téma vás zajímá, tak už můžete teď třeba na webu Radio Wave nebo v podcastových aplikacích.

0: Za chvíličku nás čeká 9. hodina, do té doby ještě pouštíme Hana Wu nebo taky Miao Lau, J-Hope a jeho Arson. No a potom další zprávy s Terezí Richterovou, tak doufám, že se vám krásně vstává do dnešního středečního rána.
1: Playa. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: J-Hope a Arson, odbyla nám 9. hodina. Terezie Richterová přináší další zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Vládní poslanci budou dnes chtít ve třetím čtení prosadit změny v rozpočtových pravidlech. Sněmovna kvůli tomu zasedne na mimořádné schůzi. Vládní návrh počítá s tím, že by kabinet mohl mimo výdajové rámce vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu nebo část výdajů na obranu. Předlohu ale kritizuje opozice. Podle ní povede k vyššímu zadlužování státu a velkým schodkům rozpočtu. Elektřina v Česku byla loni 6. nejdražší v Evropské unii, vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla. Ceny zemního plynu pak byly loni i pod unijním průměrem. Ve druhé polovině roku klesly o 10%, což byl největší pokles v celé unii. Nejdražší elektřinu mělo loni Irsko. Nejvyšší ceny za plyn pak platily domácnosti ve Švédsku. Severní Korea nově považuje Jižní Koreu za své území odtržené separatisty. Vedení země to potvrdilo v novele ústavy. Dokument už neobsahuje ani zmínky o snaze sjednotit obě země. Změny podle agentury Reuters potvrzují směřování státu pod vedením diktátora Kim Jong-una. Ten vztahy mezi zeměmi vnímá jako oboustranně nepřátelské. Novela severokorejské ústavy taky oficiálně zaručuje Kim Jong-unovi

0: Například právo nasadit jaderné zbraně. V Českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Původně hořelo na víc než 100 hektarech. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří.
1: Sport.
0: Po karvinském Samuelu Šigutovi zahájila etická komise fotbalové asociace České republiky v korupční kauze řízení s dalšími dvěma ligovými hráči. Olomouckého obránce Jakuba Elbla podezřívá z ovlivňování zápasů a úplatkářství. Ostravského útočníka Davida Látala zase z neoznámení disciplinárního přečinu v době, kdy ještě nastupoval za druholigovou Chrudim. Elblovi zároveň komise pozastavila činnost. Server Seznam zprávy v polovině dubna uvedl, že policie obránce Sigmy neobvinila. Hráč po zveřejnění článku vinu odmítl. Látal se k tomu zatím nevyjádřil.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přehánky budou četnější, lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už pokračuje ráno s Terezou na Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.

Tolik nás tady oblažil Don Toliver svým trackem Body a teď nás čeká novinka, kterou jsme si nasadili právě dneska, takže to bude něco, co jste pravděpodobně ještě neslyšeli. Teda v případě, pokud nesledujete mladou slovenskou zpěvačku, která se říká Mes. Vlastním jménem se jmenuje Michaela Nemcová, no a ta zaujala fanoušky svými singly, který vydává poslední roky. Natočila třeba track s Hasanem, objevila se na albu Porsche Boje i Kamila Hoffmana. No a po svém debutu Stelia z roku 2021 už vydala 3 EPčka, teď přichází čas na další album. Bude se jmenovat Mes Season, vyjde na konci května, to je už za chviličku a bude na něm 12 skladeb a to právě včetně singlu Narkotika a taky nejnovější skladby A chcem tě v sebe najít. Takže kdybyste se třeba touhle novinkou nějak hodně roztoužili, tak vás třeba potěší zpráva, že se už v květnu dočkáme celého alba právě od slovenské Mes. No tady chcem tě v sebe najít.

Ptáš se, kam se poděli ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš. Odmala tu otravný děcko, který se ptá na smysl, když učitelka přednáší latinský pojme. A teď sedím vedle tebe v zasedací místnosti a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovitý nápisy, který se ptaj, tak už si to v sobě pohřbe. Ptáš se, kam se poděli ty oči.

Klára Kimmerá, no a teď už pozvánka do divadla. Pokud byste chtěli vyrazit, tak můžete určitě třeba zkusit dneska zajít do Rubínu, kde na vás čeká představení, které je v podstatě s názvem Korále okolo hrdla. No a korále jsou něčím, co si na sebe člověk dobrovolně klade s veškerou jejich krásou i tíží. Sbírka Marcely Mikuláško vyšla rok po její smrti a tahle femme fatale brněnského přelomu tisíciletí. Herečka, režisérka, taky básnířka odešla v zimě roku 2004. No a měsíc předtím odevzdala své texty na jednotlivých sežmoulených stránkách prý s takovým klidem a jistotou, jako kdyby už nebyla z tohoto světa. Takže na vás čeká inscenace o životě plném absurdity a kontrastů, kde se Bůh skrývá na Olympu, ale i v řetkvičce. No a kdybyste chtěli tuhle krutost a taky něžnost a hranice o tom, co je, jak nás dělí třeba mezi vášní a touhou žít život na hranici, tak to budete zjišťovat dneska právě díky dramaturgii Lucie Ferencové v představení Korále okolo hrdla, a to v A studiu Rubín. Měla jsem tady pro vás ještě jednu pozvánku, která nás měla vzít do Činoherního studia v Ústí na představení Milenci z kiosku, ale pokud jste si už koupili lístek, tak vězte, že tohle představení je dneska ze zdravotních důvodů zrušeno. Takže jenom jedna divadelní pozvánka teď už nás čeká. Pop Smoke a Brushem společně z Raswish.

0: Miguel a Chaos, teď jedna zpráva, která bude malinko zavánět takovým večerním čtením pohádek a nebo třeba pouštěním si oblíbených pohádek a taky dětských seriálů, protože na severu i rozhlas se můžete dočíst, že zemřela královna pohádek Marcela Pitrmanová. S dramaturgí pomáhala i v důchodu a odešla, když jí bylo 93 let. Je to člověk, kterého můžete znát skrz spoustu televizních děl v barandovských ateliérech a v České televizi strávila víc než třetinu svého života. No a i v důchodu pracovala, podílela se na spoustě scénářů dramaturgicky. No a právě tahle dramaturgině stála u zrodu například Třech oříšků pro Popelku, anebo taky postavy Pana Tau. No a pokud máte rádi stejně jako já pohádku o jasněnce a létajícím ševci, tak i právě na téhle pohádce se podílela. Nebo taky třeba ji znáte skrz Chobotnice z druhého patra, takže Zelená a Modrej. No a právě tenhle životní, celoživotní přínos české kinematografii dostala taky Českého lva v roce 2023, což je určitě záslužný moment po takovéhle plejádě uměleckých audiovizuálních děl, takže pokud byste chtěli na Marcelu Pitrmanovou zazpomínat, tak na serveru i rozhlas máte vypsáno, na kterých všech filmech a seriálech se podílela a můžete si třeba dneska nějaký k její památce pustit.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní.
1: Buchty. Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Fulcrum nám tady malinko nabízí takovou party atmosféru, pokud jste na to připravení takhle ve středu 9.40, ale my budeme v party atmosféře pokračovat, respektive taky v party pozvánce, protože se mnou ve studiu už je Petr Zhaňal a taky Liza Uljanová. Ahoj, hezký dopoledne.
1: Ahoj, čau, čau.
0: No a vy jste za kolektivy 6000 oveček a taky Euro 661, což jsou kolektivy, o kterých teď momentálně bude řeč. Taky se s nima setkáme na stadionu na Strahově, a to už 8. a 9. května. Tak co za hudební kolektivy to je?
1: Tak já začnu těma 6000 oveček. Vlastně to je už 3 roky působící primárně pražský, a nejenom hudební, ale i je tam snaha o nějaký literární přesah a umělecký přesah. Primárně ale lidi znají asi tu hudební stránku, spadají pod to hudební projekty, jako je Svaz, Neue Welt, anebo třeba Wasted Days, ale také Bratrovražda. No a po tomhle eventu vlastně si myslím, že bude chvíli klid, ale teďka bych asi dal slovo Líze.
2: Jo, Euro 661 je to skupina umělců, jako jsme z Ukrajiny, studujeme na uměleckých školách a je to už náš jako 3. nebo 4. event a vždycky to je nějaká benefiční akce spojená hudbou, jídlem a uměním. Takže jo.
0: Možná je dobrý si teďka říct i rovnou to, že právě celá akce 8. a 9. května je benefiční. Tak jak vlastně funguje tahle benefice, kam výtěžek půjde, půjde v celé částce a podobně?
1: Je to tak, za vlastně oba projekty, tak je to největší akce, kterou děláme, je to 2denní akce, má přesah mimo Českou republiku, dorazí umělci, jak například z Berlína, lidi mohou znát například ze Sing Sing Sound System, Terora Phoenixe, Passive Progressive nebo Auto Cannibala, tak třeba polští Rewounded dorazí, stejně tak z Rakouska nám dorazí umělci a taky ukrajinští umělci. To je spíš vlastně otázka na Lízu, protože to domluvala primárně ona.
0: Tak možná k té benefiční stránce?
2: Jo, máme Chloe Landau a Plandana Pearl. To je jako mladí umělci z Ukrajiny. Většina zabývají elektronickou hudbu a takovým jako extravagantní performance.
1: Yes. A co se týče vlastně celé té benefiční akce, tak jakmile se pokrají náklady, tak veškerý výtěžek jde na Solid Drones a LGBTQI military, což jsou vlastně ukrajinští veteráni.
0: Takže benefiční akce, na kterou se můžete podívat. Je to celé vlastně spíš hudební, protože Lízo, ty jsi zmínila i performance, tak jak vlastně jako široký žánr těch nejrůznějších médií můžeme čekat? Je to čistě jako hudební showcase, a nebo tam budou nějaký přesahy?
2: Hudební, ale spojené s performance, a to jsou jako live a DJ, takže různý směry.
0: Takže nějaký liveka, projekce a podobně.
1: Taky. A můžu i prozradit, že tam je vlastně to je takové trošku tady vyzrazení a bude tam i umělecká instalace, která bude zachytávat celou tu akci po ty 2 dny.
0: No a když teda si už teď představujeme nejrůznější hudebníky a hudebnice na právě Strahově, tak kde přesně na Strahově, respektive jaký jsou ty důležité informace pro to, když budeme chtít dorazit?
1: Jasně, tak konkrétní lokaci zveřejníme v den pořádání akce, nicméně jestliže už se lidi například účastnili minulé akce, která se na Strahově konala, což byla benefiční akce pro gazu, kterou jsme se 6000 ovečkama dělali, tak vědí, že to je na severní tribuně Velkého strahovského stadionu.
0: Takže 2 dny, 8. a 9. května, je to pátek a sobota. Můžete právě strávit na téhle benefiční akce se dvěma nejenom hudebními, ale uměleckými kolektivy na stadionu Strahov. Lístky jsou v předprodeji, takže pokud je vás zaujaly právě tyhle ty jména nebo tahleta pozvánka, tak určitě už se můžete připravovat na tenhle páteční a sobotní nejenom hudební zážitek. No a my si teď v playlistu pouštíme jako další takovou ochutnávku producenta Matě Dvořáka pod aliasem Bolslop, který taky vystoupí. Tak jestli to je za vás takhle, nebo ještě byste chtěli třeba něco na závěr třeba podotknout. Každopádně myslím, že už ty důležitý momenty jsme si tady řekli.
1: Je to tak, vystoupí skoro 25 umělců, takže asi všechny nebudeme jmenovat, ale myslím si, že vlastně na své si přijde skoro každý a rádi bychom takhle chtěli pozvat i lidi, kteří třeba nejsou úplně angažovaní v hudební scéně. Myslím si, že to je na dobrou věc a myslím si, že je tam a bude mnoho překvapivých momentů.
0: Ještě možná k line-upu. Máte už dohromady zveřejněný line-up nebo prostě kdo dorazí, tak to zjistí na místě?
2: Jo. Jo, dneska budeme mít full line-up.
0: Mm-hmm.
2: Ano.
0: Takže dneska to bude jasný. Kdyby někdo třeba zvažoval, jestli pátek nebo sobotu a potřeboval si ten kalendář nějak přizpůsobit, tak to zjistí. Super. Tak jo, díky moc. Tohle to byla dnešní pozvánka na Velký Strahovský stadion, na akci, která bude benefiční a s náma ve studiu byl Petr Zháňal a taky Liza Uljanova. Díky moc a ať se akci vydaří.
1: Ahoj. Díky moc.
2: Ahoj. Díky, jo.

0: Tohle byla další novinka, která vás možná tady hezky vlastně naladila na další váš pokračující den, protože to bylo hodně crispy a fajn. No a Party of Two je rapper Swim a jeho kolegyně Jada Grace, ty byly členy takové rapové skupiny s názvem Group Therapy v roce 2019, si možná pamatujete, prošli takovým slibným startem, ale pak se rozpadli. No a právě Swim společně s Jada Grace pokračují pod jménem Party of Two. No a loni v říjnu vydali album America's Next Top Party, no a nyní updateují svoji tvorbu s novými skladbami, k nímž právě patří i klipový single Two Nights in LA, který se momentálně tady propracoval do našich novinek a my jsme se ho tady společně vyslechli. V něm se odráží pocity euforie z nabitého úspěchu, ale taky i tlak vydržet ve světle reflektorů dál, což je určitě hodně zajímavý a takový jako sporný moment v životě. No a teď už nás čeká z české hudební scény Barbora Hora a taky Hugo Tox, no a další, tentokrát poslední zprávy v 10.
1: Haló, kdo tam je?
2: Gask Till Dusk.
1: Co?
2: No přeci studentský hudební festival, Gask Till Dusk.
1: A kdy to bude?
2: V sobotu 9. května v Kutné Hoře.
3: Nechceš jen sedět doma? Tak přijď v sobotu 9. května do Kutné Hory. Můžeš se těšit na kapely Bad Taste, Initial Decay a Duklo.
4: Gask Till Dusk.
5: Mediálním partnerem je Radio Wave.
6: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Hugo Tox a Neptun, odbyla nám 10. hodina. Dnešní poslední zprávy na Radio Wave přináší opět Terezie Richterová.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně vzrostly o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Politici, kteří působí zároveň v obecním a krajském zastupitelstvu, budou dál dostávat snížené odměny. Rozhodl o tom ústavní soud. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Rusko nepřistoupilo na příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Klid zbraní měl platit od dnešní půlnoci. Ukrajina ale od brzkého rána čelí rozsáhlým útokům. Úřady zatím hlásí 5 mrtvých. Kreml přitom vyhlásil příměří na 8. a 9. května, kdy chce vojenskou přehlídkou v Moskvě oslavit výročí konce druhé světové války. Dnešní útoky podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy ale dokazují, že Rusko nestojí o mír. Dodal, že ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi záleží na vojenských průvodech a ne na lidských životech. Rusko se k tomu nevyjádřilo. Poslanci by se měli dnes večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Sněmovna ani ne zhruba po 7 hodinách bod neprojednala a během dnešní noci schůzi přerušila, a to až do dnešních 18 hodin. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu.
1: Sport.
2: Hokejisté Colorada s Martinem Nečasem stále drží neporazitelnost v play-off NHL. V druhém kole vyřazovací fáze porazili Minnesota 5-2 a vedou 2-0 na zápasy. Martin Nečas k výhře přispěl úvodním gólem a také jednou asistencí. Po dvou zápasech na ledě Colorada se série přesouvá na led Minnesota.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější, lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už pokračuje ráno s Terezou na Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. You.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Teď si řekneme, kam můžete dneska vyrazit do kina, kdyby to počasí nevydrželo a třeba vám sprchlo, už jste si nechtěli nikde potácet po venku, tak kino je vždycky dobrý přístřešek. Začneme v Krnově, Kinomír 70, dneska o to je 17:45, Říkej mi Lars, od 19:45 Michael a v 8 hodin můžete zakončit jejich program snímkem Mortal Kombat 2. Další pozvánka nás se zavede do Hradce Králové. Biocentral nabídne slepici od 17:30 a spasitele od 8:45. Jičínský biograf Český ráj v 5 hodin pouští Někdo to rád v Plzni a v 7:30 Co nám zbylo z lásky. No a pražské kino Kavalírka dneska v 6 se znovu podívá za Oscarovým snímkem Pan nikdo proti Putinovi a potom Chungking Express od 8 hodin večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: teďka další novinka, kterou jste možná neznali a teď jste ji poprvé slyšeli společně s náma, se mnou a taky už s Matějem Dvořákem ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Matěj, ty tady dneska přicházíš za hudební dramaturgii představit to, co jsme si pustili za středeční novou akvizici, takže Safety Trends a Most of Me už nám tady vlastně ten nekompromisní mix žánrů zazněl, tak co ty, jaký je tvůj take?
1: No, Safety Trends je pro mě jedna z osob, která je v rámci jako takový moderní klubový hudby pro mě extrémně důležitá. Je to člověk, který vlastně na té scéně experimentální elektroniky pracuje už skoro přes dvě dekády. Vlastně myslím si, že jeho první věci vycházely v roce 2007, to se ještě říkal Cardo Pusher. Na základě toho založil třeba takový jako hodně prominentní label Classic Works, na kterém se otáčeli hodně jako producenti z Latinské Ameriky, který působili v tady svém jako novým klubovým prostředí. Středí, tomu bez všeho jako zajistilo slávu v těch jako alternativních kruzích, ale jeho velký break přišel po jeho spolupráci s experimentální zpěvačkou Arkou, vlastně se kterou koprodukoval víc než jedno album, dělal na několika projektech a potom si změnil jméno na Safety Trends, na základě toho trošku jakoby změnil svůj look, svoji kariéru, ale ten jako přístup k produkci elektronický zachoval pořád stejný, pořád je tam jako slyšet experiment a nějaký jako moderní pojetí klubu a nyní přichází se svým jako extrémně dlouho očekávaným debutovým albem pod právě názvem Safety Trends a to debutové album se jmenuje Sacrifico. Co to album dělá strašně dobře, je, že trošku prezentuje jakoby extrémní paletu žánrů, kterou si právě Safety Trends jako hudebník prošel. Máme tam prvky reggaetonu, takovýho hodně synťákovýho witch houseu, ale i rapu a právě i nějaký jako dekonstrukce, kterou můžeme slyšet například na prvním singlu z toho alba, který je právě zmiňovanou Arkou, ale tenhle single Most of Me právě víc sklouzává k nějaké jako rapově popové produkci, takže není divu, že na tomto singlu s ním pracovali dva jeho jako častí spolupracovníci, a to Sega Bodega a Earth Eater. Ty vlastně vokály, který tam slyšíte, tak to je většinou jako Earth Eater zpívaný i se Seigou Bodegou, což jsou další moje dva obří oblíbenci, takže tady ta novinka, to jsme nemohli vynechat vlastně z naší rotace.
0: Žánrové otočky a taky mixy a zároveň změny aliasů se možná netýkají Vince Staples, ten pořád přichází jako Vince Staples
1: jako Vince
0: s
1: Staples.
0: Další novinkou, tak jak odlišný to bude od toho, co od něj známe?
1: No je to hodně odlišný. Vlastně dokonce by si podle mě mohl říct už Vincent, jakože trošku do toho dospěl prostě. Ne, já si samozřejmě dělám srandu. Vince Staples hodně lidí překvapil právě dropem, tak jako tak už klasicky, jak on to dělá, tak jako neočekávaně, bez jakýhokoliv představování, bez jakýhokoliv připravování, prostě jen tak z ničeho nic na YouTube vydal klip k tracku Blackberry Marmalade, který je na rozdíl od jeho předešlé tvorby hodně jako rockovej a punkovej. Hodně lidí dokonce spekuluje, že pokud je toto předzvěst alba, tak by jsme mohli čekat nějaké spolupráce například s lidmi jako jsou Paris, Texas a takhle opravdu jakoby to je takový to moderní pojetí rapu a rock punku je tam slyšet hodně, což občas může pro mě například jako spadnout na hubu, ale jak já říkám, ale tady to opravdu funguje. Je to hlavně kvůli tomu, že Vince Staples do své hudby jako vždycky propisuje hodně jako politického komentáře. Celý tenhle ten track je vlastně zaměřený proti teďka nynější administrativě v amerických státech. Vlastně můžeme vidět i jak ten klip, tak ten cover toho tracku zobrazují takovou karikaturu Donalda Trumpa, což jakoby, jak říkám, u Vince Staplese je tohle známý, v jeho předešlých pracích jsme tady to viděli. Myslím si, že tady to bude hodně velká otočka, lidi na tom zatím reagují extrémně pozitivně a já to jenom kvituju a extrémně se těším, jak bude znít nové album Vince Staplese.
0: No tak vy si teď můžete uvěřit, jak tahle žánrová otočka do těch trendujících kytar v rapu bude fungovat, protože Vince Staples nás tady čeká společně s jeho novinkou Blackberry Marmalade. Já ti, Matěj, moc děkuju a dám si to pustit.
1: Pojďme. Ciao.

Jaše 96 a Don't Want to Know společně s Under My Pillow a teď další set pozvánek. Do Zlína můžete vyrazit, nebo pokud už ve Zlíně jste, tak vás bude zajímat, že mezi 6. až 12. květnem tam probíhá Zlín Design Week, takže týdenní festival, kde můžete najít spoustu inspirace. Taková platforma pro setkávání mladých designérů a designérek a taky lidí, kteří se profesně o vlastně design zajímají a taky módu. Bude tady prostor pro prezentaci, sdílení a taky nečekaná spojení, takže můžete i ponetworkovat a prohlídnout si to, co se na poli nejenom studentského aktuálního designu odehrává ve Zlíně. No a nebo kdybyste dneska chtěli vyrazit do pražského prostoru čítárna Unijazz, tak od 8. hodiny na vás čeká Nebe je rudý jako tvír ty. V dubnu v roce 96 vyšlo album, které se stalo jedním z nejvýraznějších hudebních momentů 90. let. No a nabídlo spojení poezie Jáchyma Topola, zvukového vizionářství Jana P. Muchova a taky hlasu Moniky Načevy. No a po 30 letech se vrací v podobě první vinylové reedice. Takže Michal Pařízek z Full Moon magazínu dneska s publicistkou Janou Kománkovou budou v čítárně Unijazz o tomhle albumu mluvit. Pokud vás zaujalo v roce 90. čest, nebo až teďka, a tak můžete právě tam v 8 vyrazit.

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave. Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Kdo je z Hataka Jatek? Bude to na

Po pozvánce do Zlína, taky do pražské čítárny Unijazz nás ještě čeká připomínka Anifilmu, což, jak už název napovídá, je festival o animaci a taky možná ilustraci, hlavně krátké filmy na vás čekají v Liberci. Už včera tenhle festival mezinárodní začal a končí až 10. května, takže pokud jste plánovali navštívit Liberec s jeho historickým centrem, a nebo třeba taky nejrůznějšími zákoutími, tak teď je ideální možnost, protože tohleto velké mezinárodní renomé provází festival už po několikáté. No a světová animace v 8 kategoriích, od celovečerního filmu až třeba po hry a virtuální realitu, na vás čeká právě na Ani filmu. A dokonce taky soutěž Český obzor, takže pokud vás zajímají vítězné snímky a nebo jste si chtěli právě váš obzor o animovaný film rozšířit, tak můžete vyrazit, protože do 10. května na vás na webu anifilm.cz čeká celý program, takže určitě neuděláte chybu, pokud se na animované filmy v Liberci budete chtít podívat. No a teď už Kevin Morby, anebo taky Ace Proky ve výhledu ještě v našich posledních minutkách společného ranního vysílání.

0: A$AP Rocky s Toulia Flow. A$AP Rocky taky se objevil na Met Gala. A já tady tím zdravím Kasevladyku, ahoj.
1: Dobré ránko, zdravím.
0: Ty jsi to určitě sledoval, ne, ty outfity?
1: Sledoval jsem některé outfity, ano. Sleduju taky ten diskurs okolo toho samozřejmě, který je vždycky takový zajímavý, ale z těch outfitů já se vždycky divím, kolik lidí tam vypadají tak jako nudně. Já si říkám, že kdyby šel na Met Gala, tak ještě když je to téma art is fashion, že prostě umění, tak já bych se oblékl jako nevím, nějaký svůj oblíbený botičely, nevím co, až lidi se tam vezmou prostě jako topík s puntíkama, no, nevím, co na to říct, ale z těch, co mě zaujaly, tak vždycky Rihanna servíruje, krmí děti takzvaně, Janelle Monáe.
0: Mně se líbil Bad Bunny, který přišel jako stará verze sebe sama.
1: Ano, ano, to takový drag vlastně.
0: Jako Jim Carrey move hrozně, teda ještě předtím, než Jim Carrey prošel nějakým liftingem samozřejmě, ale jako jak všichni hrozně jako přinášejí ty svoje jako liftingy a ten jako
1: tak
0: a tu mladost ano, ano. prostě, tak jako přijít jako já v 80 mi přijde
1: Miluju.
0: Super.
1: A stejně tak Heidi Klum, která z toho si udělala takový svůj Halloween tradiční a přišla v úplně úžasné jako prostetickém kostýmu sochy. Tak no, to bylo taky krásný.
0: Hodně rukou, zvláštních korzetů.
1: No, ale žádná nuda, prosím.
0: Prosím, nebuďte žádná nuda, nebuďte nudný, stejně jako nebude nudný Kas, až bude pokračovat tady v těch následujících 4 hodinách, to jsem na tebe zvědavá. Ahoj.
2: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Krásné ránko, dobré dopoledne, to byla Amber Mark na Radio Wave a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně. Máme 8 minut po 11. hodině ve středu 6. května, tak já doufám, že si užíváte krásnou jarní středu. Dneska tedy pro vás budu až do 15 hodin a ještě teď, než nám odbije poledne, tak se můžete těšit například na tipy na filmy. Za malou chvilku už taky ukázku z nového dílu série Asexualita, konkrétně už z posledního dílu této série, ve kterém Klára Nováková řeší coming outy u asexuálních lidí. Právě teď už z našeho playlistu z Brusu Novákem Petras, hned potom Earth Eater anebo Louds One.

0: Uvědomit si vlastní identitu je často jenom začátek. Ten další krok přichází ve chvíli, kdy o tom začneme mluvit s ostatními. S rodinou, s kamarády nebo třeba s lidmi, se kterými chceme navázat vztah. Jak teda může vypadat coming out u asexuality? Jak na něj reaguje okolí a kde může člověk hledat podporu, když má pocit, že na to všechno není úplně připravený? Poslechněte si finální čtvrtý díl autorské minisérie Asexualita Kláry Novákové. Tady už je z něj krátká ukázka.
1: Ako určite je to v niečom coming out, lebo predsa len ako je to nejaké objasňovanie, ako odhalovanie časti ako našej identity. Ale pre mňa osobne som z toho nikdy nerobila nejakú ako veľký moment. Je to vlastne v niečom ťažké si priznať a ako akceptovať a nejako navigovať ten pocit toho, že som iná. A potom to ďalej komunikovať. A práve sa otvárať tomu, že to môže niekto napádať, môže to niekto ako sa na to pýtať a môže to niekto spochybňovať a podobne. A ako v tom sa potom udržať nejako, sa nenechať zlomiť, tak to je tiež ťažké.
2: Rodičům jsem zkoušela teda udělat i coming out, to mi bylo taky tak, myslím si, že těch 16, tak zhruba v té době, ale tam se to nesetkalo úplně s pochopením a přišla klasicky věta, no to se ještě nepotkala toho pravýho a to přijde a ještě máš čas a tak. Takže tam jsem to nějak už jako víc ani s nima neřešila, protože jsem si říkala, že to nemá asi úplně smysl. Podle mě u těch asexuálů vlastně to okolí dost často nevnímá, že jste asexuál. Zatímco když jste prostě gay a přitáhnete domů vlastně třeba kluka nebo holku, tak ty rodiče samozřejmě prostě vidí, jakýho je ten člověk pohlaví a jestli je stejnýho jako vy nebo odlišnýho. Ten coming out není vlastně tak podstatný, respektive je spíš podstatný pro vás samotný, že vy sami pak víte, že jste to fakt vy a že se takhle cítíte.
3: Já bych hrozně chtěl, ale to je prostě strašná utopie, která nikdy se nestane a bohužel, kéž by mohla, ale já bych hrozně chtěl, aby coming out jako právě nebyl vůbec potřeba, jakoby proč by měl někdo se cítit špatně a bát se jít za někým, svěřit se někomu s tím, jak se cítí. U asexuality vnímám, že jako společnost má prostě hroznou potřebu ti nevěřit a právě říkat ti tady ten stereotyp, že ještě nenašla toho pravého, tak by docela problém, protože tady to celou dobu rozebíráme v tom, že vnímáme to napojení těch vztahů úplně jakoby naopak, než vlastně jako ostatní. Celkově jako zhodit to, že přijdeš za někým a máš potřebu jako spochybnit to, že se ti někdo svěří a hledat prostě díry v tom, že ne, nejsi asexuální a říkat něco jako jiného, spochybňovat to.
4: Ta asexualita zažívá pořád nějaký nepochopení. A teď nemyslím, že by chtěli lidi se léčit, ale fakt je tam veliký nepochopení. Přesně ty, to, co mi říkali na začátku. Potkáš toho pravýho, půjde to, jo, musíš si vzít tady nějaký prášky, vem si Viagru, jo, a tak dále. Jo, to, jedna moje známá, která je asexuální, tak prostě mi říkala, že vlastně se coming outovala u kamarádky a teď řekla, vem si Viagru, funguje to i na ženský. Jo, protože si jako myslela, že to nějak jako probudí. Jo.
5: Asexualita, když má touha jinou podobu. Asexualita. Sérii Kláry Novákové poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Český rozhlas, Rádio Wave.
5: Děláme vlny.

0: Za minutku bude 11:30, to byl Berlin Manson na rádiu Wave, no a tento čas je krásný čas na novinku z redakce. Pražská rada rozhodla o vyškrtnutí kulturního centra Stalin z takzvaného tržního řádu. Prostor pod pražským metronomem na Letné tak v současné podobě pravděpodobně skončí. Místo patřilo k výrazným centrům alternativní kultury v Praze a rozhodnutí kritizují opozice i provozovatelé centra. Podrobnosti už má redaktorka Terezie Richterová, ahoj.
1: Čau, zdravím.
0: Tak prosím tě, co vlastně znamená to vyškrtnutí kulturního centra Stalin z tržního řádu?
1: Tak ten tržní řád je taková městská vyhláška, která určuje, kde je možné v Praze provozovat obchodní činnost. Bavíme se o barech, občerstveních nebo různých jako kulturních akcí, které jsou spojené s prodejem. Bez zařazení v tom tržním řádu tak prostor pod metronomem na Pražské Letné nemůže fungovat v podobě, na kterou byli návštěvníci dosavat zvyklí. Prakticky to znamená právě konec koncertu nebo toho dalšího kulturního programu.
0: No a jak takové rozhodnutí tedy vysvětluje vedení města a jak naopak reagují kritici?
1: Proto vyškrtnutí hlasovali radní koalice Spolu a radní za STAN Antonín Klecanda. Byla tedy radní schůze, kde se o tom hlasovalo, a radní Adam Zábranský z Pirátů naopak rozhodnutí kritizuje a chce ho zvrátit. On tvrdí, že Praha zbytečně ruší fungující kulturní místo pro tisíce lidí, což je pravda. Hmm. Provozovatelé centra zase upozorňují, že měli podepsanou novou smlouvu z 25. března, dodávám. Nasmlouvané umělce i dodavatelé a s sezónou počítali. O tom vyškrtnutí se dokonce dozvěděli ze sociálních sítí. Takže kritici zároveň mluví o zásahu do té nezávislé a alternativní kultury v Praze. Já tady jenom dodám, že od toho března zkrátka organizátoři počítali s tím, že normálně fungují, najede sezóna, najedou koncerty, najede prostě teplo a pojedou se bomby a nakonec prostě vyškrtnutí a ahoj.
0: Já jsem to taky viděl na sociálních médiích a byl jsem z toho sám v šoku, trošku smutný se přiznám, tak proč je pro spoustu dalších Pražanů tohle místo důležité?
1: Tak ten prostor pod metronomem se v posledních letech stal symbolem také jako neformální a otevřené kultury. Konaly se tam různé koncerty, debaty, letní kino, spousta těch akcí byla úplně zdarma. Vlastně vy jste mohli být na akci, aniž byste něco platili, když jste jako nechtěli.
0: Jak se Radia Wave podotkneme.
1: Například. Místo navíc využívali nejen návštěvníci těch kulturních akcí, ale i lidé z letenských sadů. A to třeba přístupné toalety. Kdo byl někdy na Stalinu, tak ví, jak tahle položka je jako důležitá, protože Letná je velmi rozlehlá, takže skočit si někam na záchod je velmi problematické. Pro mnoho mladých Pražanů se stal Stalin jedním z těch jako výrazných komunitních prostorů v centru města a ten politický zásah je velmi smutný. Vyjádřila se to k tomu mimo jiné bývalá místostarostka Prahy 7 a dokumentaristka Hana Třeštíková na svém Facebooku slovy: jestli s ničím současné vedení Prahy v čele ODS se vyznačuje, tak rušením kulturních míst, které dlouhodobě fungují. Dneska radní rozhodli, že nechtí na Stalinu kulturní centrum a vyškrty ho z tržního řádu. Gratulky a i díky rozhodnutím, jako jsou toto, budu na podzim opět kandidovat a pak se budu snažit vše, co zničili, zase obnovit.
0: Gratulky, no, s velkou nadsázkou říkáme gratulky a držím palce, aby všechno dobře dopadlo.
1: Přesně tak, třeba se někdy potkáme na akci na Stalinu.
0: Taky díky moc, taky doufám, a tohle byla Terezie Richterová.
1: Naslyšenou. Nenechá se někdy potkáme na akci na Stalinu.
0: Taky díky moc, taky doufám, a tohle byla Terezie Richterová.
1: Naslyšenou.
2: Nenechte si ujít v České televizi.

0: Neřekli. Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 11 hodin a 42 minut ve středu 6. května a já už pro vás mám tipy na dnešní kina. Začínáme kinem Mír 70 v Krnově. Tady můžete dneska vidět krimi thriller Říkají mi Lars ve 17:45, ve 19:45 potom hudební biopic Michael a úplně nakonec ve 20 hodin akčňák Mortal Kombat 2. V kině Biocentrál v Hradci Králové můžete dneska vidět Slepici, tedy film o tom, že život není peříčko, v 6:30 a ve 8:45 potom Ryana Goslinga ve vesmíru v krásné srdcovce Spasitel. To je kino Biocentrál v Hradci Králové. Biograf Český ráj Vyčíně má dneska na programu novou komedii Někdo to rád v Plzni v 17 hodin a v 7:30 potom islandské drama Co nám zbylo z lásky. A poslední tip putuje do pražského kina Kavalírka, kde můžete dneska vidět Oscarový dokument Pan nikdo proti Putinovi v 18 hodin. A úplně nakonec Vonkarvaje z roku 94, Chungking Express ve 20 hodin. To je pražské kino Kavalírka.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Novinka. Novinka na Rádiu Wave.

0: 10 minut před 12. na Rádiu Wave doznívají Téa Sofia a Chrisem s trackem The One. Ještě než nám odbije poledne, tak si dáme Bad s Kate Lomas anebo 58G, no a hned po 12. na vás čekají Alex G nebo Fred Again. U mikrofonu je pro vás až do 3 Kas Ladika.
1: A jsem nadšená.
2: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Scéna s opakem disu. 2 hodiny hip-hopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky. Extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hip-hopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

To byl Fred Again a na Radio Wave pokračuje středa s Kasem Vladykou po 12. Doufám, že se máte krásně. Je středa 6. května a podle stránek daysoftheyear.com se slaví International No Diet Day, tedy den bez diet, což mi přijde super. Tady se píše, že to může být takový den, kdy se nemusíme konečně trápit, že si třeba dáme něco dobrého k obědu nebo k večeři a můžeme tak společně odmítnout takové ty nerealistické standardy krásy. Tak to se mi moc líbí. Máte i moje požehnání si dát třeba něco velmi dobrého k obědu, trošku prohřešit, proč ne? Pokračujeme dál, před námi je nová Chabalaciga, Kelora anebo Fimi Guerrero.

0: Okay.
1: To byly Fimi Guerrero a Reeks MB a my si teď dáme ukázku z nového dílu cestovatelského magazínu Casablanca. O Bhútánu v ní mluví český znalec Himalaje Michal Toma. Celý díl najdete na webu Radia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je ukázka.
2: Je to pohled doslova pro bohy. Jo. Opravdu já jsem prošel hodně míst už v Himaláji a jako určitě jako mezi takových 5 nejkrásnějších míst, kde v Himaláji lze být, tak bych tenhle ten kill Kortang zařadil.
3: Nejkrásnější ráno nebo večer, nebo jak to je?
2: Já bych řekl, že nejkrásnější bývá ráno právě proto, že v Himaláji obvykle ráno nemá ty mraky. Jo. Já jsem tam vlastně večer a odpoledne zažil, ale bylo zamračeno. Budu se tam muset ještě vrátit, abych vyhodnotil, jako jak ten večer může dopadnout, pokud by teda byl krásný pohled otevřený na ten Gangar Puncum. Takhle já jsem tam teda stál na té vyhlídkové plošině, jako v mrazu při západu slunce a čekal jsem. Ono tady vlastně, to jsou vždycky takový napínavý chvilky, že jo, protože zrovna při tom západu slunce se velmi často ty mraky vlastně odejdou, roztáhnou, rozpustějí a ten pohled vlastně se uvolní. A bohužel teda člověk jako si na to musí počkat, protože to nejde předpovídat a často už večer, že jo, ty teploty jdou do mínusu a člověk musí jako opravdu vyzkoušet všechny své trumfy proti zimě, aby to vydržel. Samozřejmě musí být na tom vyhlídkovém místě, odkud pak udělá nejlepší fotky. Tak já mám fotek spoustu, ale všechny ukazují nádherně osvícený mrak a taky to není špatný.
4: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: To byla Dora Jar na Radio Wave, bude 12:30 a já mám pro vás krátkou pozvánku za dnešní 19. hodinou a premiérovým dílečkem podcastu Buchty. Tentokrát o tom, k čemu je dobré jablíčko a čím byl vtipný filozof Diogenes. Ivana a Zuzana se propojili na trase Praha-Brno díky skvělé kontribuční budce, no a probírali mnoho zásadních věcí. Ivana vyprávěla dva vtipy o Diogenovi, které pochytila na Buchtách live od Standy Zajíčka, a Zuzka zase poradila, kam a proč dát jablíčko.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

Ve 12 hodin a 39 minut na rádiu Wave doznívá Shura s trackem Side Effects a před námi je nová Nia Archives. Tahle britská hudebnice se vrací s albem Emotional Junglist, no a na ukázce z něj Boys in Blue se docela ostře trefuje do nového, do svého ex. Tohle už je Nia Archives, hned potom Jake Rich anebo Matt 213.

0: Bylo 3:15 a na Radio Wave doznívá velká popová romantika Mat 213 s trackem Šumí. Ještě než bude 13 hodin, tak si dáme Pixel Grip, Barty Strange, Brockhampton nebo rapera Armani White. No a hned po 13. hodině na vás čekají Paris a Snow Strippers. U mikrofonu je pro vás Kas Ladika.
1: A jsem nadšená.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

to byli Snow Strippers na Radio Wave. Máme 5 minut po 13. hodině, pokračuje středa s Kasem Vledykou, doufám, že si ji užíváte. Za okny svítí sluníčko, no a v téhle hodince pro vás budu mít například tipy na divadla. Za malou chvilku taky ukázku z nové audioknihy Radia Wave Teresko v Rece. No a z našeho playlistu už je před námi například velmi silná nová spolupráce Lil Wayne Kelani a novinka Another Level. A hned potom RHR a Skrillex anebo Kalin. Příjemný poslech.

0: Máme pro vás novou audioknihu. Jmenuje se Teresko, vrať se a je to deník spisovatelky a matky, jejíž dcera Tereza byla 21. prosince 2023 těžce zraněna při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Autorka Dora Čechová vlastním hlasem vypráví o okamžicích strachu a bezmoci, ale taky o naději a zázračném přežití. Poslechněte si krátkou ukázku.
1: Zbývají 3 dny do Vánoc. Cukroví je upečené, maso z kapra se chladí v ledničce, vánoční stromek stojí ozdobený v obývacím pokoji. Nadešel poslední pracovní i školní den. Syn už je ze školy doma, odpočívá ve svém pokoji. Tereska je stále ve škole. Studuje první ročník oboru jazyky a komunikace neslyšících na Karlově univerzitě. Ráno odešla svátečně oblečená, nesla krabičku s cukrovím. Můj muž dnes pracuje doma. Já už jsem se z práce vrátila, dodělávám poslední úkoly. Do reality se probírám v 3:30. Na Messengeru najdu zprávu od Teresky, poslala ji v 12:30. Napíšeš mi recept na marcipánové pacičky? Potěší mě to. Napadne mě, že některému ze spolužáků cukroví chutnalo. Píšu. Sušené mléko, cukr moučka, mandlové aroma, bílek. Sušeného mléka tolik, co cukru. Na 100 gramů mléka 1 bílek. Když zprávu odešlu, v mobilu se automaticky podívám na zpravodajství. V hlavních zprávách je titulek Na Filozofické fakultě se střílí. Napadne mě, že se nás to netýká. Pak si ale uvědomím, že je tam Tereska.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audioknihy Rádia Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave. Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
5: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Radio Wave.

0: Je 13 hodin a 25 minut a to je čas na popkulturní novinky, respektive ochutnávku z nového slejváku. Boj o vysoké příčky v hudebních žebříčcích svádí Zara Larsson s remixovým tanečním albem, Emo Northwest pro změnu s Rage Rapem, single Sabriny Carpenter a Madony z chystaného alba a dal taky kýčovitá Lady Gaga, nevkusná Meghan Trainor nebo průměrná Charlotte Gott. Co slibuje připravovaný Scooby-Doo seriál a nová Narnie? A proč je Ornella Koktová zase na titulkách bulváru? To se dozvíte v novém Slejváku dneska v 18 hodin.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

I like long walks with my nigga to the bank.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je 13 hodin 35 minut ve středu 6. května a já už pro vás mám tipy na dvě divadla dneska večer v Ústí a v Praze. Začínáme Ústeckým činoherním studiem, kde můžete v 19 hodin vidět inscenaci Milenci z kiosku, což je hravá hudební komedie o zapletených patálích lásky. Nebo svůdně podvratné ohlédnutí za utopickým myšlením, pro které už v kapitalistickém realismu není místo, a nebo snad oboje. To se dozvíte v činoherním studiu v Ústí dneska v 19 hodin. A v pražském Astriu Rubín můžete dneska vidět Korále okolo hrdla. Inscenace o touze prožívat život až do krajnosti, až to nelze snést. O situacích, kdy se to láme a nezbývá než odejít. O nekonečném chybění. Spirituální lirika zesnulé brněnské herečky Marcely Mikuláškové bude znít v Rubínu dneska večer od 7:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Za minutku bude 3:45 na Rádio Wave doznívá Shanzon, no a ještě než nám odbije 14. hodina, tak si dáme Alexe Leyho, Pacino, MC Ella anebo kapelu Sonic Youth. U mikrofonu je pro vás ještě do 3 Kasla Deka.

0: podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: chce. Jaká jsi, taká jsi, na ní zehraj si.
1: To byly Blue Wandy na Radio Wave 8 minut po 14. hodině. U mikrofonu je pro vás ještě poslední hodinku Kasladika, než mě tady ve tři vystřídá Krištof Šimek. No a do té doby si dáme poslední společné kulturní tipy na koncerty. Dáme si taky například ukázku z nového Potu, který navštívila Klára Nováková se svou sérií Asexualita. No a teď už je před námi čerstvá novinka ze Slovenska od mladé zpěvačky Mes. Chcem tě v sebe najist, hned potom Oklů anebo Anky.
2: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: To byl Anky a teď si poslechneme ukázku z nového dílu magazínu Pod. Jeho hostkou je Klára Nováková, autorka nové série Asexualita. V rozhovoru se mnou a Eliškou Soukupovou přibližuje, jak to mají asexuální lidé se seznamováním, sebepřijetím i coming outy. Celý díl najdete na webu Radia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je slibovaná ukázka.
1: No já si myslím, že jako ta schopnost toho prožitku, jako co se týče třeba jako toho vztahu obecně, když jako si je člověk jako asexuální ve vztahu, je to fakt hodně v té blízkosti a v těch jakoby malých věcech, že vlastně já si myslím, že na té, a taky jsem se o tom bavila se svým klukem, že na té jako na tom smíšeném páru nějakým způsobem je hrozně kouzelný to, že vlastně spoustu těch párů třeba vznikne právě na základě nějakého toho jako sexuálního spojení, že jakože nejdřív se třeba spolu jakoby vyspí a tak a pak spolu pak k sobě začnou vlastně hledat cestu. Ale tady fakt ten vztah je jako položený na hodně extrémně pevných prostě jakoby základech, kdy fakt jako jsme se museli jakoby poznávat a vlastně čerpat vlastně my jako asexuálové, zase nechci jakoby mluvit za všechny a nejsem tady určitě z pozice odborníka, ale z pozice toho, kdo to jako zažívá, tak my fakt jakoby ten pocit jako máme prostě z té blízkosti a z těch jakoby malých věcí, že prostě přesně, že jakoby přijdeme domů a víme, že tam někdo jako je, že nás přesně ten člověk, kterýho máme jako rádi, obejme, že nás prostě, že nám dá jakoby pusu, nevím, na čelo nebo přesně jako na pusu a tak, a je to fakt jako, je to hodně prostě založený vlastně na té romantice, protože je důležité ještě jako podotknout, že je velký i rozdíl mezi jakoby romantickou přitažlivostí a sexuální přitažlivostí, kterou prostě strašně moc lidí jako spojuje vlastně dohromady, ale ta romantická je prostě fakt jako, že se do někoho zamilováváme a to ty asexuálové cítí, pokud to nejsou aromantičtí asexuálové, což je zase ještě trošku jakoby jiná odnož, to znamená, že necítí ani romantickou přitažlivost, ale my jako asexuálové prostě necítíme jenom v uvozovkách tu jako sexuální přitažlivost. Takže prostě z té romantiky my čerpáme.
2: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas. Český rozhlas.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za pár vteřinek bude půl třetí, ve středu 6. května a já mám pro vás poslední svoje kulturní tipy dneska, než mě tady vystřídá Krištof Šimek a řekneme si konkrétně, kam dneska můžete vyrazit na koncert. Začínáme v Kutné Hoře, v zahradě u evangelického kostela dneska od 19 hodin zahrají Anarchus a Mother Fucifer, tedy německý combat folk acoustic punk a taky pražské dark folk duo. Přesouváme se do Olomouce, konkrétně do Variace, kde dneska od 18 hodin zahrají Eda, Lebeda a Elulu, tedy projekt tří holek, co se sešly ve chvíli, kdy se realita rozpadla na mikročástice. Na afterparty se k holkám připojí interpret Hugo. V brněnském kabinetu Muz dneska od 20 hodin zahraje Nausea Orchestra, konkrétně taky pokřtínovou desku, no a jako support zahraje kapela Háblová Kišperský Pirgl. Přesouváme se do Prahy. V Meat Factory dneska od 20 hodin vystoupí chicagské rock'n'rollové trio Gliders. Večer zahájí kapela Bugman, tedy indie rocková stálice domácí alternativní scény. V pražském klubu Sub-Zero dneska od 19 hodin zahrají Rain, Stormo, Zmar a taky Nervy. Čeká vás tedy screamo, post-hardcore, tak trošku po italsku. Ve vršovickém kafe v lese dneska od 20 hodin zahrají Swimmers z Ameriky, tedy americká punkrocková skupina, která vznikla v roce 2004 v Oaklandu v Kalifornii. V Riegerových sadech dneska pod širým nebem zahrají PSH. No a úplně poslední dnešní tip na živou hudbu putuje do Jazzdoku, kde dneska od 21 hodin zahraje Tonya Graves, nezaměnitelný hlas české hudební scény. V Jazzdoku zahraje se svou solovou tvorbou
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Buchty.
3: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co živou.

21 minut na Rádio Wave doznívají Bariel, Athéna Chlebová a track Fucking Star. Já mám pro vás novinku o životě ve světle reflektorů. Party of Two, Jada Grace a svým trackem Two Nights in LA, hned potom Dušan Vlk, Rush Davis a Kingdom.

0: Český rozhlas Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Dajte, já jsem když jsem si fest pustil, vydal jsem taky, že...
3: Další den, následuji.
2: Jsem nespobar se. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mu baví.

0: To byli Rush Davis a Kingdom na rádiu Wave. Máme 14 hodin 51 minut. Ještě než budou tři, tak zazní Mama nebo Dua Lipa. No a od 15 až do 18 hodin už se o vás u mikrofonu postará Krištof Šimek. Užijte si to, mějte se krásně, loučí se s vámi Kas Vladyka.
1: Haló, kdo tam je?
2: Gask Till Dusk.
1: Co?
2: No přeci studentský hudební festival. Gask Till Dusk.
1: A kdy to bude?
2: V sobotu 9. května v Kutné Hoře.
3: Nechceš jen sedět doma? Tak přijď v sobotu 9. května do Kutné Hory. Můžeš se těšit na kapely Bad Taste, Initial Decay a Dukla.
4: Gask Till Dusk.
5: Mediálním partnerem je Radio Wave.
6: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Hello, hello, 15 hodin, 6 minut posloucháte Radio Wave, dohrává nám Empress of a skladba Dance for You, no a vás už z proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze zdraví Krištof Šimek. Přeju vám krásnou středu, první středu v měsíci, jak jste si jistě všimli, pokud jste byli v nějaké blízkosti sirén kolem 12. hodiny v pravé poledne, nám opět dali najevo, že začíná další měsíc, ten tedy už začal před pár dny, květen, no a konečně to je ten měsíc, kdy se skutečně můžeme bavit pobytem venku, ať už při jakékoliv příležitosti, někde před kavárnou, restaurací, nebo i třeba před nějakým hudebním klubem nebo kinem, i spoustu kulturních typů dneska určitě uslyšíte ode mě ve vysílání Radia Wave. Krom toho nabídnu taky ukázku z aktuálního Hergotu, no a nebo si připomeneme kapelu Frankie and the Deadbeats v rámci checkingu, no a potom tedy po 17. hodině a zhruba nějaké 25. minutě přijde na řadu aktuální epizoda Houpaček, pořadu Míši Sladké. Za ní totiž dorazila spoluautorka knihy Roztěkané, jak se žije ženám s ADHD, konkrétně tedy Klára Kubíčková. Povídali si o všem možném zajímavém a právě tenhle rozhovor vystřídá můj odpolední on air, ve kterém už teďka zase nabízím hudbu, dáme si za chvilku Dim Haze, taky Rosalíu, no a dáme si taky teď novinku v playlistu Radia Wave, takový nekompromisní mix žánrů, který přináší právě debut experimentálního elektronického producenta, který se říká Safety Trance, tak příjemný poslech.
1: Novinka.

0: Zastávka na slovenské, ale úplně v pohodě můžu říct československé scéně. Tohle je rapper Gleb, skladba Tornado Kick na vlnách Rádia Wave krátce před 15. hodinou a 20. minutou. Míříme za Hergotem, jak už jsem zmiňoval, blíží se Queer Festival v barvách Duhy, který od 15. do 17. května proběhne v Husově sboru ve Vršovicích, tedy příští víkend. No a v novém Hergotu mluví Adéla Frýdlová z organizačního týmu jak o festivalu samotném, tak i o její duchovní práci v církvi Československé husitské. Celý díl poslouchejte tradičně na webu wave.cz nebo v podcastových aplikacích v oblíbených jakýchkoliv, třeba Můj rozhlas. No a my si dáme teď ve vysílání Rádia Wave krátkou ukázku.
1: Je fakt, že to často vypadá tak, že otázku sexuality řeší mnohem víc ti, kterých se to vůbec netýká, než samotná queer komunita, která spíš řeší svoje ukotvení ve společnosti a otázku toho přijetí a nějaké jako tolerance a vzájemného vycházení si vstříc. No ale to jsme trošku stejně odbočili z toho místního, úplně nejmístnějšího společenství.
2: No, to já se ještě možná k tomu jakoby o tom zmíním. Ještě totiž jakoby jedna věc je, že někdy také, a to se děje právě i teda v církvi, že často proti té komunitě LGBT a proti té jejich agendě právě vystupují lidé rozvedení. A ti se vlastně stávají často jakoby ti největší obhájci těch konzervativních hodnot a tradiční rodiny. A jako já jsem si pro sebe osobně je nazvala od pasu nahoru konzervativec, od pasu dolů liberál. Mm-hmm. A přitom si myslím, že opravdu jako stačí jako zavřít oči a jak říkal Marcus Aurelius, spočítat si všechny dary, kterých se nám dostává, a pak si vděčně připomenout, jak bychom po nich toužili, kdybychom je neměli. A vlastně, když si podle mě všichni ti bojovníci proti LGBT dosadí sami sebe do té role těch odsouzených k životu v celibátu, v životu v samotě, bez možnosti navázat nějaký hlubší vztah, tak si myslím a věřím tomu, že ten názor přehodnotí. Takže jde o to podle mě jenom jakoby vlastně se vcítit do té role, že já jsem ten, který bude žít celý život sám. A podle mě to chce, myslím si, jenom empatii, kterou mám vůči sobě, ale někdy mi chybí vůči druhým.
3: A chápu to teda tak, že ta tvoje, vaše církev je tak otevřená, že nebylo potřeba žádného schvalování z vrchu nebo něčeho takového, aby se ten
2: to
3: festival
2: ne, to
3: mohl
2: nebylo,
3: uskutečnit.
2: To nebylo, já si myslím, že jakože, nebo já to tak vnímám, že u nás círky samozřejmě jakoby je několik, nebo těch proudů je víc, není to jakoby jednolitý proud, ale myslím si, že každý jakoby ten farář vlastně nějakým způsobem vede to společenství a každý to jakoby, že to je taková škála. Ta naše církev, že to jakoby nemá jednolitý názor na to. A těch proudů je několik, samozřejmě je těžký. Potom, když se má učinit nějaká vyjádření, tak je to samozřejmě těžký, ale vidím to v podstatě aspoň tak. Když už nejsou nějaká pozitivní vyjádření, tak aspoň, že se můžeme vyjadřovat na té bázi třeba těch sborů.
4: Boží keci a příjemná astrální setkání. Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: One night.

0: see name. Adenuga? No. Took a while stabbing the dark. It's my first name minus the AI. And you couldn't write this even with AI. Cause man's been a barist from back then in the playground spitting at break time.
1: Different hat, different vibe, different hats, different mode.
2: Za malou chvíli půl čtvrté posloucháte Radio Wave ve středu 6. května, no a pokud vydržíte u svých přijímačů, kterými samozřejmě můžou být všechna digitální rádia, DAB+, ale taky třeba všechny chytré telefony a vůbec internetové vysílání, no tak pokud prostě dneska vydržíte, a to konkrétně až do 18. hodiny, tak dostanete popkulturní nálož informací, protože je tady premiérová epizoda Slejváku, tedy pořadu, který připravují Vilma Svobodová a taky Míra Harant. Tentokrát to bude o boji o vysoké příčky v hudebních žebříčcích, protože se tam tlačí Zara Larsson s remixovým tanečním albem, taky Emo Northwest pro změnu s Rage Rapem, taky single Sabriny Carpenter a Madony z chystané desky a taky Lady Gaga, Meghan Trainor nebo třeba Charlotte Gott. I na tu dojde v dnešním Slejváku, tedy na dceru Karla Gotta, která teď zahajuje, řekněme, ve velkém stylu hudební kariéru novým singlem i videoklipem, takže si to třeba připomeňte. No a všechno za vás samozřejmě shrnou Vilma s Mírou. Mimochodem se podívají také na připravovaného Scooby-Doo nebo na novou Narnii. Taky bude řeč o Ornelle Coctové. No prostě tady opravdu vás čeká neuvěřitelný popkulturní myšmaš, takže buďte v obraze, pokud vás popkultura zajímá a chcete si udělat nějaký přehled, a to konkrétně dneska v 18 hodin u premiéry epizody.
3: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

Maryland, ta skladba Shock Therapy na vlnách Radia Wave 7 minut po půl čtvrté, posloucháte odpolední on air. Hrozba pro lodě, rybáře i klima. Kaspické moře mizí před očima a voda by mohla klesnout až o 21 metrů, píše zpravodajský server Českého rozhlasu i rozhlas.cz. No a věnuje se tématu, že Kaspické moře se rychle zmenšuje. Taková kontrolní otázka pro všechny na Kaspické moře. Víte, na kterou já teďka myslím, přesně tak, je to největší jezero, největší bezodtoké jezero, byť se tedy jmenuje Kaspické moře, na světě samozřejmě. No a v důsledku klimatických změn se potýká s dramatickým poklesem hladiny, což sebou přináší rizika pro lodní dopravu, rybaření, ale i životy místních. No a hrozí, že vodní plochu potká stejná ekologická a ekonomická katastrofa jako nedaleké Aralské jezero, které se také významně zmenšilo. O tom si také klidně najděte. Takže čas na záchranu se podle vědců v tomto případě Kaspického moře krátí, ale politické kroky zatím rychlému tempu environmentálních změn nesvědčí a taky nestačí. Takže podrobnosti k tomuhle tématu o Kaspickém moři, které je ohraničené Íránem, Ruskem, Azerbajdžánem, Turkmenistánem a Kazachstánem, tak na našem zpravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas.cz, tam se můžete dovzdělat právě v rámci tohohle aktuálního zeměpisného okénka. No a teď se můžete dozdělat taky hudebně, protože je tady před námi další novinka. Míříme za americkým raperem Vincem Staplesem, který se po dvou letech od skvělé desky Dark Times vrací s novým singlem, který se jmenuje Blackberry Marmalade na Radio Wave.

Už 14. května nás čeká Checking Showcase, finálová trojice ve složení Frankie and the Deadbeats, taky Ida the Young, no a nebo Bad Focus, který právě teď dohrává ve vysílání Rádia Wave a jeho skladba Beyond Minds. O Checkingu si v další hodině řekneme taky spoustu informací, no a než skončí ta aktuální, tak ještě v časy Laser Viking, a nebo teď Royal Otis.

0: Quest.
1: Quest.
0: Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Na dálku zdravíme Laser Vikinga, člověka velmi blízce spjatého i z minulosti s rádiem Wave a doufám, že i dobrého přítele rádia Wave do dnešní doby. Skladba Bored in Jeans dohrává přesně v 16 hodin, posloucháte rádio Wave, no a my další hodinu otevřeme Luisem Hoffmanem a taky Sofiou Courtesy s peruánskou hudebnicí a skladbou La Perla.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Čum, čingu, sarang, od.

Hrozně moc mi tahleta skladba se trefila do dnešní nálady. Sofia Kurtesis a La Perla na vlnách Radia Wave. 16 hodin, 7 minut posloucháte odpolední vysílání a stále vám příjemný poslech přeje Krištof Šimek. Čeká nás další nálož hudby, ale zajímavých témat a právě i pozvánek na zajímavé akce. No a tou nejzajímavější akcí logicky v květnu je Checking Radia Wave 100% a jinak to není. Hudebně exportní projekt naší stanice, který se tentokrát představí v paláci Akropolis, a to konkrétně 14. května, to znamená příští čtvrtek. No a Checking, jak jistě víte, pokud se o něj zajímáte delší dobu, otevírá dveře domácím hudebníkům, kapelám k nějaké třeba další kariéře, protože součástí toho vítězství v Checkingu je třeba například nějaká spolupráce na hudebních projektech, ale třeba také možnost vystoupit na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosonic Norderslag v nizozemském Groningenu. No a zároveň se představit třeba i na dalších showcaseových festivalech v rámci Evropy, takže spousta věcí. Letos třeba ve spolupráci s tuzemskou exportní kanceláří Soundcheck dostane vítěz profesionální coaching na téma vlastního výběru, takže i takovéto ceny přichází s vítězstvím v Checkingu. No a kdo tedy zabojuje o všechny tyhle ty hudební benefity, tak to je kapela Ida the Young, taky kapela, u které se zastavíme za chvilku v rámci rozhovoru Frankie and the Deadbeats, no a také Bad Focus, kterého jsme poslouchali koncem minulé hodiny. Za chvilku tedy o Frankie and the Deadbeats a my vás samozřejmě všechny srdečně zveme na tuhle akci, která je zadarmo a stačí si pouze na eventu najít libovolně přes různé platformy prostě odkaz, na který kliknete a tím se můžete zadarmo stát účastníkem Checkingu Radia Wave. Příští čtvrtek v paláci Akropolis budeme se na vás moc těšit. Teď pojďme zpátky k našemu playlistu Dominic Fight, taky Kato, anebo Chaba La Ciga.

0: Dominik Fajk na vlnách Radia Wave, 16 hodin 18 minut, no a my míříme za checkingem, za kapelou Frankie and the Deadbeats. Jaké to je odehrát akustické turné po Americe a jaká vede cesta od punku ke country? Rozhovor přímo s frontmanem kapely Frankiem, tedy a kapelou Frankie and the Deadbeats, která je nominovaná na checking Radia Wave, tak tenhle ten rozhovor připravil a s kapelou si povídal hudební redaktor Matěj Dvořák.
1: Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí.

0: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák, vítám s námi Frankyho Knuta ze skupiny Frankie and the Dead Beats. Děkujeme, že jsi našel čas s námi udělat rozhovor. Jak bys představil vaší kapelu našim posluchačům jednou větou?
1: Asi jako neorganizovaná skupina lidí, co pořád nemají čas, ale dokážou se sejít na to, aby společně tvořili hudbu.
0: To je docela skromný popsání. No a jak jste se vlastně dali dohromady? Já vím, že hodně z vás má pozadí v punkových kapelách, ale jaká vede cesta od punku k country?
1: No, za mě to bylo tak, že jsem poslouchal prostě punkový hardcoreový kapely a bylo to nějaký období, který už podle mě je třeba jako 10-15 let zpátky, kdy frontmani mých oblíbených kapel, třeba Hot Water Music, jako Chuck Ragan, měli svoje soulovky a ty vlastně jako nejsou třeba úplně country, ale už to je ke country hodně blízko. A vždycky jsem měl pocit, že něco takového chci dělat a nikdy mi to moc nešlo. Mm-hmm. Pak jsem zjistil, že teda můžu tu hudbu psát trochu jinak a ten vznik je vlastně docela vtipný, protože já jsem chtěl dělat country a neviděl jsem o někomu, kdo by ho chtěl dělat se mnou, tak jsem si napsal status na Facebook, kdo se mnou chce hrát.
0: Staly se vám například během koncertu nějaké zvláštní ohlasy v rámci toho, že jste byli známí jako lidi, kteří působili v punkové scéně a nyní přicházíte jako vlastně countrymani trošku?
1: Já mám pocit, že ten úvod, když jsme začali hrát, tak my jsme vlastně začali tak, že jsme rovnou vydali desku a to byl vlastně náš jako začátek jako kapely a myslím si, že na to jako hodně lidí bylo zvědavý, takže na ten první křest přišlo poměrně třeba jako nevím, třeba 400 lidí, jako, což bylo takový překvapení pro nás a myslím si, že to bylo právě spojené i s tím, že hodně lidí z té punkové scény nebo našich kámošů byli zvědaví na to, jaký to bude. Mm-hmm.
0: Frankie and the Dead Beats. The Dead Beats se dá přeložit do češtiny jako budiš k ničemové. Cítíte se jako budiš k ničemové?
1: No, asi ten zbytek kapely bych řekl, že
0: nebo odkud tohle přišlo vlastně?
1: Já myslím, že jsme ten název hodně řešili a použili jsme teda moje křestní jméno do toho titulu, což já jsem původně nechtěl, ale pak jsme se bavili, že nějaká historie country, jak už to byl Johnny Cash and Tennessee Two, vždycky tam bylo jako jméno toho frontmana, takže vlastně jsme se domluvili, že tam bude moje křestní jméno. S tím, že pak ten zbytek, já jsem si našel jako slovník westernového slangu.
0: Okay.
1: A tam jsem prostě hledal různý přídomky a různě jsem mi posílal do našeho skupinového chatu, až jsme vybrali Dead Beats.
0: Vlastně ty už si to zmiňoval, vaší první desku z roku 2021, která se jmenuje Shining. Na tu jste navázali v roce 2023 s deskou The Possibility That Love Is Not Enough. Jak se takhle s odstupem díváte na obě desky?
1: Myslím si, že s tou první to bylo kromě teda našich kamarádů a fanoušků něco nového i pro nás. Mm-hmm. Že vlastně jsme nikdo předtím country nehráli. Kromě našeho bubeníka, který má nějaký background, že hrál s Nedvědem mladším a jeho táta hrál asi 30 let ve Fešácích. Takže ten má jako jediný nějaký country background. A takže to byl nějaký test i pro nás. Jako dělali jsme to tak, jak jsme si, tak jak nás to vlastně napadlo. Nekopírovali jsme asi žádný country šablony, protože jsme si řekli, že vlastně country ani hrát neumíme. Tak jsme to nějak zkusili a to z toho vyšlo ta první deska a na té druhé desce si myslím, že už jsme se jako víc soustředili na nějakou formu a na nějaký aranže než na té první.
0: Právě na to jsem se chtěl zeptat, protože na mě ta druhá deska, The Possibility That Love Is Not Enough, působí žánrově mnohem rozmanitěji. Je to nějaký váš záměr nebo snažíte se vůbec nějak žánrově škatulkovat?
1: Nemám pocit, jakože podle mě neděláme věc, že nahrajeme nebo vymyslíme song a řekneme si, tohle je málo country, musíme s tím jako něco udělat. To bych řekl, že s ním tak jako nepracujeme, ale ještě na těch prvních dvou deskách jsme měli jako pedal steel kytaru, která prostě mám pocit, že když zahraje kdekoliv, tak člověk má pocit, že hraje country. Jo? ale ne, nějak se nepřizpůsobujeme podle mě tomu, že si říkáme, jako musíme hrát country.
0: A co je pro tebe víc country? Banjo anebo harmonika?
1: Asi banjo, ale je dost otravný, když hraje dlouho, no. Což je...
0: A ještě, když se bavíme teda tady o tom druhém albu The Possibility That Love Is Not Enough, k čemu odkazuje UFO na coveru?
1: No, protože ten název té desky vzniknul, já mám rád Davida Lynche a Twin Peaks a tam se jedna postava ptá druhý, čeho se bojí nejvíc na světě a on řekne The Possibility That Love Is Not Enough a je to Major Briggs, který je tam jakoby agent nebo postava nějakého člověka, který řeší paranormální jevy s americkou vládou, tak to na to odkazuje.
0: Vlastně pojďme se trošku přesunout k vašim zahraničním zkušenostem, který vlastně ty máš hodně v rámci kapely, si túroval i po Americe, jestli se nepletu. S kapelou jste potom hráli v Berlíně nebo například na festivalu PIN v Makedonii. Jaký je to pro tebe, když to srovnáš například s koncertováním pro český publikum?
1: Myslím, že v té Americe to byly spíš malý kluby nebo bary a mám pocit, že ta kultura je tam trochu jiná, že jsou zvyklí, že tam každý večer někde někdo hraje a vlastně co se týká i nějaký jako hospitality, tak mám pocit, že je to na trochu horší úrovni než v Evropě. I vlastně lidi, kteří mě tam vezli jako kamarádi, kteří občas hrajou v Evropě, mi říkali, ať nemám očekávání, že se o mě bude někdo starat jako v Evropě, a bylo to opravdu tak. Ale zároveň některé ty věci byly jako super zkušenosti, když jsem hrál v Tennessee v restauraci pro lidi, kteří večeřili, a říkal jsem si, co tady jako teď budu dělat prostě, tak myslím, že to člověka pak někam jako posune. vlastně to bylo fajn.
0: Ty už jsi to zmínil, že jsi hrál po menších venues vlastně, ale co je pro vás jako pro kapelu příjemnější? Je to nějaká jako větší, například větší pódium, nebo něco menšího, komornějšího?
1: Mám pocit, že, nebo pro mě osobně, vlastně paradoxně větší prostor s více lidma je víc komfortnější, protože je to víc anonymnější, než když hraje člověk pro méně lidí a vidí každýho obličej. Tak mě je víc pohodlnější ta větší scéna. No.
0: Máš nějaký koncert, na který třeba vzpomínáš?
1: Mám, určitě je to první křest. První křest, který byl ve Futuru, když jsme vydali první desku, jak jsem říkal, že jsme vlastně začínali, to byl jeden z prvních koncertů, který jsme vůbec měli, kam přišlo prostě třeba 400 nebo 500 lidí, což jako bylo dost překvapivý, ale na to vzpomínám hodně rád. Je to takový ten moment, kdy přichází lidi na koncert a ty říkáš, já je neznám. Takže to bylo super. A pak i ty koncerty v Americe byly vlastně něčím specifický. Hrál jsem na lodi, která plula po Mississippi, tak to bylo docela fajn. To jsem si připadal, že dělám country.
0: Bavili jsme se tu o PINu v Makedonii, což je showcaseový festival. Checking je vlastně soutěž, která taky zprostředkovává kapelám možnost vystoupit na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosonic. Jakou zkušenost jste si z toho PINu odnesli a máte nějakou specifickou cestu, kterou se připravujete na showcaseový festival? Protože to je hodně jako disciplína sama o sobě.
1: Vlastně podle mě jediná příprava, která proběhla v rámci toho PINu, bylo, že na to vystoupení nebylo tolik času, na přípravu nebylo tolik času, vlastně i gear, na který jsme hráli, nebyl náš, takže vlastně je to taková příprava na krok do neznáma a myslím si, že jsme se s tím docela popasovali a zároveň je zajímavý i přesto, že tam měla vstup veřejnost jako pocit, že hraješ pro odborníky, jako který nějak hodnotí tvůj výstup, tak to je prostě něco specifického, no, ale nějaká speciální příprava, že bychom si jako říkali, že teď hrajeme pro porotu a budeme to dělat jinak, to myslím si, že ne.
0: A v čem si myslíš, že tvoje hudba dokáže zaujmout posluchače v zahraničí?
1: Myslím si, že co se týče nějaký jako evropský scény, tak nějak jsem pochopil, že možná náš zvuk a styl, jakým děláme country, není v Evropě zas tak běžnej. V Americe samozřejmě je ten žánr obrovský, takže těch žánrových odnoží nebo odnoží country je jako hrozně moc, ale myslím si, že v rámci Evropy vlastně možná trochu jako vybočujem s kým co hrajem. No.
0: A mám už tady poslední otázku. Připravujete něco speciálního na Checking, nebo čeká vás teďka něco do budoucna? Připravujete novou desku nebo tak něco?
1: V červnu jdeme do studia točit třetí desku, tak na tu se teď připravujeme intenzivně a co se týče Checkingu, tak vlastně Dead Beats jsou takový živý organismus, takže tam budou vlastně jiný bubeník a budeme mít pedal steel kytaristu, který před rokem odešel a vrací se, takže bubeník a pedal steel kytarista z Nashvilleu.
0: Tak skvělý, děkujeme moc za rozhovor, Frankie. Bylo to super a já vám budu držet palce v soutěži.
1: Díky moc.
0: Díky moc. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák. I saw you walking around. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: It's like, you niggas audacious. Yo,

0: olympijský vítěz v judu. Prohry, které ho nasměrovali na vrchol.
1: Já jsem vůbec neuměl prohrávat.
0: I klid, který přináší vítězství.
2: Ta síla vůle, kterou on v sobě má, ho žene kupředu.
0: Premiéra filmového dokumentárního portrétu.
1: Jsou i důležitější věci, než jenom být na žíněnce a práce.
0: Jemný rvák.
3: Mnohonásobně přesahuje hranice juda.
0: V sobotu večer na ČT1 a v i vysílání.

V Berlíně usazená zpěvačka Anna Vaverková se skladbou Na na na. Já naprosto moc dobře chápu, proč v Berlíně je usazená. Teď jsem tam měl možnost strávit minulý víkend a opět jsem se vrátil načerpaný skvělou inspirací a hlavně teda jsem extrémně oceňoval to, že třeba v mé oblíbené čtvrti Kreuzberg je skutečně každá ulice plná stromů. Kež bychom tohle měli třeba i v rámci naší metropole, kde ten strom je kolikrát velmi, velmi daleko. Dneska míříme do Zlína, je 6. května, posloucháte Radio Wave a dnes ve Zlíně začíná designový festival Zlín Design Week. Tématem letošního 12. ročníku je láska, no a festival pořádá Fakulta multimediálních komunikačních studií, multimediálních komunikací Zlínské univerzity Tomáše Bati, no a od dneška to potrvá až do 12. května na několika místech ve Zlíně. Se můžete těšit na výstavy, workshopy, diskuze, módní přehlídky, design market, vyhlášení třeba cen Best in Design, zároveň můžete vidět právě spoustu věcí v ikonických prostorech. Centrem festivalu je Zlínský zámek, program je ale i v parku Komenského, kde je třeba odpočinková zóna. V kongresovém centru se budou vyhlašovat výsledky právě zmíněné soutěže Best in Design. Na náměstí míru je potom Infopoint festivalu i výstava Pospolu, zaměřená na spojení mladých lidí a seniorů. No, prostě a dobře vyražte, protože třeba tou hlavní festivalovou výstavou je All You Need Is Design na Zlínském zámku, takže je krásné, že se právě i v menších českých městech, myšleno těch menších než je Praha, tak že se tam dělá právě spousta takovýchhle krásných akcí, jako je právě Zlín Design Week, takže pokud máte čas, určitě vyražte i třeba za doprovodným programem, který je složený z hudebních vystoupení. My si teď dáme Joy

0: Přiblížila se nám 17. hodina, posloucháte Radio Wave, Kim Petra se skladba Need for Speed, no a po 17. hodině ještě chvíle mého povídání a potom už nová epizoda Houpaček, kolegyně Míši Sladké. Teď ještě před 17. hodinou uslyšíte třeba Josta, taky jiný Metro, a nebo Malvinum, tak příjemný poslech.
1: Pot, o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Novinka od Ny Archives a skladba Boys in Blue na vlnách Radia Wave. 17 hodin a 7 minut posloucháte odpolední On Air, který už za chvilku nabídne nové houpačky. No ale co by to bylo za On Air, kdybych vás nepozval na nějaké ty zajímavé koncerty, tak si pojďme teď dát Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začnu v Praze v čítárně Unijazzu. Nebe je rudý jako tvír ty. Živý večer o albu, které nezestárlo. V dubnu roku 1996 vyšla deska, která se stala jednou z nejvýraznějších hudebních záležitostí 90. let. Nebe je rudý. Spojení poezie Jáchyma Topola, zvukového vizionářství Jana P. Muchova a hlasu Moniky Načevy. Všichni tři se po 30 letech vrací v podobě první vinylové reedice. Dnes na vás čeká nádherný kulturní hudební večer s významnými osobnostmi hudby nejen 90. let, tak vyražte do čítárny Unijazzu dnes večer. Praha toho nabídne mnohem víc, třeba konkrétně koncert v Kafe v lese. Od 20 hodin se představí kapela Swimmers. No a můžeme ještě vyrazit třeba do koncertního sálu Pražské konzervatoře, kde se představí německý pianista Levi Schachtmann, známý jako Levi SCT, který posouvá hranice a mění představu o tom, co všechno klavír dokáže. Takže hip-hop, house, spousta klasické hudby, dohromady jedinečné klavírní fuzy, to všechno dneska v koncertním sálu Pražské konzervatoře od 20 hodin. Pojďme z Prahy taky třeba do Brna, tam konkrétně do kabinetu Mus, kde pokřtí svoji novou desku formace Nausea Orchestra. No a můžu ještě připomenout, že třeba v Zaxpabu v Plzni se dnes představí Michal Horák se svou kapelou. No a ještě jeden úplně poslední hudební tip na dnešní den. V Rígrových sadech od 19 hodin a 30 minut se představí legendární české rapové uskupení Peneři Slíčka Homboje, tedy PSH.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Dohrává nám Oury, taky Oli XL, skladba Paris na vlnách Radia Wave, a to všechno se děje v 17 hodin na 19 minut, kdy už se naplnil čas odpoledního on airu na Radio Wave. Příjemný poslech vám celou dobu přál Krištof Šimek, ale za chvilku se vzdálím na nějaký čas od mikrofonu Radia Wave, ale pro dnešek je toho ještě hodně před námi, já to vezmu odzadu. V 21 hodin Klára Nováková, její série Asexualita, čtvrtý díl o tom, jaké to je přiznat si asexualitu před rodinou, kamarády nebo před lidmi, se kterými chceme navázat vztah. Takže finální čtvrtý díl autorské minisérie poslouchejte po 21. hodině. Předtím ve 20 hodin nová série Pavla Sladkého o městech, která se jmenuje Města. Pavel Sladký, jinak samozřejmě autor Casablanky, cestovatelského magazínu Radia Wave. Tentokrát zamířil do dánského Aarhusu, který je jako Brno, ale můžete si tam rozdělat oheň u moře, říká Alena Harciníková, která právě dorazila za Pavlem Sladkým, aby si povídali o tomhletom městě, a pátou epizodou tak na čas uzavřou tuhle podcastovou sérii o zajímavých evropských metropolích, které ještě nejsou tak turisticky, jak se říká v uvozovkách, přehajpené. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová, to je zase dvojice, která vás bude bavit od 19 hodin, konkrétně v pořadu Buchty Radia Wave, tentokrát o tom, k čemu je dobré jablíčko a čím byl vtipný filozof Diogenes. Ivana a Zuzana se propojili na trase Praha-Brno díky skvělé kontribuční budce a probírali mnoho zásadních věcí. Ivana vyprávěla dva vtipy o Diogenovi, které pochytila právě na Buchtách Live od Standy Zajíčka, kterého znáte ze série Buchty čtou. No a tím se dostávám k 18. hodině, ke Slejváku, je už za půl hoďky aktuální popkulturní smršť v podání Velmi Svobodové a Míry Haranta. No a teď, přátelé, teď přicházejí ty houpačky. Míša Sladká si tentokrát povídala s Klárou Kubíčkovou, spoluautorkou knihy Roztěkané, jak se žije ženám s ADHD. Je ADHD mámou 4 dětí a denně se pere se všemi výzvami, které mateřství přináší, i když právě nemáte poruchu pozornosti. Jak se právě Klára vypořádává s chaosem, který neustále vytváří, a s pocity selhání, který sebou nese, kudy chodí, to všechno uslyšíte právě za pár vteřin v nových houpačkách. Já vám pro tuhle chvíli přeju krásný a příjemný poslech Radia Wave. Budu se na vás opět těšit v pátek ráno s Božkem Jourou v raním Waveu.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na Radiu Wave.
4: Na Radio Wave, stanici Českého rozhlasu, posloucháte pořad Houpačky pro rodiče, kteří se zajímají. Dneska mluvím s Klárou Kubíčkovou, spoluautorkou knihy Roztěkané. Jak se žije ženám s ADHD, a moc jí zdravím po rozhlasových linkách do Brna. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Já mám teď tady vaši knihu v ruce. My se teda nevidíme, ale je to pravda. Moc vám gratuluju. Mimo jiné k ceně Magnesia Litera 2026 v kategorii Český rozhlas plus Litera za publicistiku. Proč si myslíte, že se ta kniha takhle líbí? Co je na ní důležitýho?
5: Mě to vlastně na jednu stranu překvapuje. My, když jsme tu knížku s Janou psali, tak jsme jako věděli, že to je bolavý téma, který zajímá hodně ženských, se kterým bojujou a se kterým se nějak snaží vyrovnat. Věděli jsme taky, že ta forma jako sdílení těch příběhů je pro ty ženy jako nesmírně důležitá, protože si díky ní prostě uvědomí, že nejsou úplně rozbitý, ale že na světě jsou další takový ženy a že existují dokonce výzkumy o tom, co je jako trápí a s čím bojujou. Přesto nás ten zájem veliký vlastně jako hrozně překvapil a do dneška překvapuje. A my, když jsme jeli na ty litery, tak já jsem všechny přesvědčovala, že tu literu jako nemůžeme dostat. Jo? Nejenom proto, že lidi s ADHD mají silný impostor syndrom, takže můj impostor jako okamžitě říkal tak, a teď se přijde na to, že tam je nějaká chyba, že jsi to jako zvorala, tu knížku. To se úplně nestalo. Zatím na žádnou chybu nikdo nepřišel. Naopak nám teda chodí hrozně jako hezký, v podstatě denodenně, zprávy od různých žen, které říkají, jak jim ta kniha pomáhá, jak je třeba nasměrovala v dalším životě nebo k diagnostice, která je podle mě hrozně důležitá. Takže já tomu pořád jako trošku nevěřím a začínám se to jako učit tomu věřit, možná i díky té liteře, že ta kniha opravdu jako je užitečná a potřebná. Zároveň se nám s tou knížkou otvírají další témata, které souvisí s ADHD, a který zatím u nás popsaný nejsou z nějaký jako žitý zkušenosti. Takže se samozřejmě teďka všichni ptají, máte literu, co bude dál, tak třeba napíšeme nějakou další knihu o tom, jak funguje třeba ADHD ve vztazích. Nebo třeba knihu o ADHD pro teenagery, který s tím hrozně bojujou. A vlastně jsou různý knížky, které jako říkají o tom, jak se vztahovat k dětem, který mají ADHD, ale něco, co by bylo jako pro páry, nebo co by bylo pro teenagery, vlastně jako ještě není. Tak třeba půjdeme tím směrem s Janou.
4: Tak vás držím palce.
5: Děkuju.
4: Budu se teď ptát nejvíc právě na to mateřství. Já mám poměrně přesnou představu, co se stane s životem neurotypické ženy, když přijde dítě, to jsem já, bez diagnózy, a přesto to bylo úplně neskutečný. Jaký to je, když jste žena s poruchou pozornosti a stanete se mámou?
5: Tam je velký rozdíl v tom, když jste žena s poruchou pozornosti a víte o tom, to znamená, máte tu diagnózu a už s ní třeba nějak vědomě pracujete. A v tom, když jste žena s poruchou pozornosti, celý život to nevědomě kompenzujete. Máte najetý nějaký kompenzační strategie a mechanismy. A to mateřství vám to jako totálně rozbije, ty kompenzace, které vám fungují. A vy nevíte, že máte tuhle diagnózu a že váš mozek funguje jinak. Náš mozek vlastně neumí vyplavovat dopamin, takže my si ho hledáme všude možně jinde. Naskakujeme prostě na každou výzvu, která jde kolem. Mateřství je vlastně taky výzva, ale sezení na obrubě pískoviště nebo přebalování a ta každodenní rutina, ten multitasking, ten vám prostě moc dopaminu nedá. Takže ženy, které se stanou matkama, a ať už jednoho nebo dvou, nebo postupně třeba víc dětí, tak padají hloubš a hloubš, často do depresí, mají mnohem vyšší pravděpodobnost rozvoje depresí, úzkostí, panických atak. Podepisuje se to samozřejmě na tom, jak málo matky spí, jak málo si můžou říkat o pomoc, nebo jak málo jsme zvyklé říkat si o pomoc. Mateřství je často jako o velký osamělosti v té nukleární rodině, kdy jste prostě doma s dítětem a teď vy jako toužíte po výzvách toho vnějšího světa a najednou prostě se váš vlastní svět jako zcvrkne na to, že máte kojit a sedět u kostek a skládat Lego, jo. A ty matky k tomu přistupují různě. Často opravdu dojde k tomu, že začnou řešit jako velký deprese a tam potom záleží na tom, jestli se dostanou do rukou poučeného odborníka nebo odbornice, kteří tu diagnózu rozpoznají, a nebo jestli ty ženy jsou misdiagnostikovaný a jsou třeba léčený v uvozovkách jenom s těma depresema, s poporodníma depresema, tam je taky jako mnohem vyšší riziko rozvoje u neléčeného ADHD. A vlastně my tady léčíme něco, co na to ADHD jenom nasedá a neřešíme tu podstatu. Takže často se stává, že ty ženy vlastně dostanou diagnózu právě, až se jim rozjedou symptomy do nějaké jako velké nezvladatelnosti po tom, co porodí nebo co jsou doma s dětma. Další takový mateřský milník, když už ty ženy tohle nějak s odřenýma ušima zvládnou, tak to dítě nastoupí do nějakého kolektivu. A protože ADHD je jako velmi dědičné, tak se může začít ukazovat, že to dítě pravděpodobně bude mít nějakou diagnózu. A ty děti, zejména chlapce, my jako umíme diagnostikovat líp než dospělí ženy. Takže tam je ten milník v tom, že to dítě dojde s rodičem do pedagogicko-psychologické poradny. A zase, když tam sedí někdo osvícený, tak by měl říct, tohle dítě má diagnózu ADHD. A pokud to tak asi má, maminko, pojďme se teď podívat na vás. V něčem je to vlastně skvělý, jo, že tu diagnózu má i dítě, i rodič. Protože vy jako rodič s touhle diagnózou vlastně dokážete se jako nacejtit na to, co asi to dítě řeší, že to fakt nedělá schválně. Ale ono to funguje i naopak, že to dítě, když už je potom jako větší a začne trošku brát rozum, tak může chápat, že i ten rodič má tuhle diagnózu a že to taky jako nedělá schválně, jo? Že když já jako jsem přehlcená a už to jako s těma dětma nedávám, tak můj 13-letý syn už jako je schopný přijít a říct, ty jo, mami, teďka jsi zahlcená, tak já už přestanu, už ti to nebudu říkat a chvilku se uklidím do pokoje, jo. Že to je vlastně jako super, když se o té diagnoze doma mluví, když má jako víc lidí, takže to může být jako tematizovaný a tím pádem je jako snaží to nějak ošetřit, jo? Že nejedete v tom reaktivním módu, a nereagujete na každý jako každodenní průšvih, který se vám děje v souvislosti s tou diagnózou, ale fakt to můžete ošetřit nějak jako obecně nebo komplexně.
4: Pojďme ještě prosím úplně na začátek toho mateřství. Mě v té vaší knize překvapilo třeba to, že s poruchou pozornosti souvisí i to navazování se prvotní na dítě, které přišlo do rodiny, nějaký budování pouta, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, vztahu. Protože my víme a je potřeba to pořád připomínat, že to nepřichází automaticky, ať jste nebo nejste neurodivergentní, prostě tohle není úplně jednoduchý někdy. Někdy to, že nás fakt složitě objevuje v sobě. A jak tohle souvisí s diagnózou ADHD?
5: No jasně. Ta žena je vlastně jako hrozně překvapená, zahlcená tím vším, co se jí v souvislosti s tím mateřstvím děje. Čeká, že vlastně jako to pouto k tomu dítěti přijde automaticky. Máme v naší kultuře jako vybudovaný takový kult jako obětavé, citlivé, napojené matky. Není nic krásnějšího, než držet jako v náruči to svoje miminko. No jenom, že ta realita je potom jako mnohem, mnohem bolavější, náročnější, složitější. A když ta žena nemá podporu a zůstane na to sama, což ty matky v těch nukleárních rodinách, v té individualizované společnosti bez komunit prostě zůstávají, no tak jako se jí opravdu můžou rozjet ošklivý problém, může jít do obrovských propadů. A v souvislosti s tím se začne jako obviňovat, jo, že nesplňuje ten ideál té dokonalé matky, že nemá ty věci prostě nažehlený, nachystaný, v té domácnosti panuje hrozný chaos. Vy opravdu jako musíte neustále měnit plány, reagovat na to, co to dítě potřebuje. Začnete vlastně potlačovat svoje vlastní potřeby. Jo. Jako kdybyste je už dost nepotlačovala v souvislosti s tou diagnózou. Jo. No, takže to je jako těžký. A vlastně ten pocit viny, že selhávám jako matka, že tu roli prostě neplním dobře, tak ten je obrovský a může jako ovlivnit ten vztah jednak sama k sobě, ale jednak i k tomu dítěti.
4: Já si myslím, že zrovna s pocitem viny nebo nějakého selhání se potýkají rodiče úplně všichni, ale jenom si jako představuju, že právě na základě těch vybudovaných představ, jak by měla vypadat ideální domácnost a ideální matka v ní, musí být tohle pro lidi obecně, ale samozřejmě dneska mluvíme o ženách a matkách s poruchou pozornosti, ještě vlastně náročnější.
5: No, protože vy nemáte na starosti jenom to dítě, ale máte na starosti k tomu ještě tu domácnost, že jo? A často toužíte i potom dělat něco dalšího, takže si třeba necháváte nějaký půlvazek nebo nějaký projekty a teďka ta vaše pozornost se hrozným způsobem jako tříští, není možný se nic naplánovat, nevíte, kdy to dítě bude spát, kdy bude prostě potřebovat vaši plnou pozornost, kdy ho někdo pohlídá, jestli si to dítě zvykne na někoho, kdo ho bude hlídat, jo. A ten jako multitasking v tom mateřství je náročný i pro neurotypické ženy a pro ty neurodivergentní jako zvlášť, jo. My fakt žonglujeme jako ze strašnou spoustou míčků už tak na to, když se staneme matkama.
4: No, k tomu se úplně jasně nabízí otázka, co mámy s ADHD potřebují. Jako odkud odevšad by ta podpora měla přicházet a třeba se to teď neděje, nebo o co všechno by si mohli a měli říkat?
5: No, já si myslím, že vlastně na začátku by opravdu měla stát ta diagnostika. Že ve chvíli, kdy vy jako nevíte, že máte tenhle problém, tak se to strašně špatně uchopuje a vy vnímáte ty jednotlivý konkrétní průšvihy každodenní, ale nevnímáte to v tom celku, v tom, že to je nějaký vzorec, nějaká jako vaše dynamika. Takže já bych hrozně jako doporučovala vlastně, pokud jako ještě třeba nemáte děti a plánujete je a zároveň jako máte pocit, že splňujete nějaký příznaky ADHD, to znamená jako impulzivitu, zapomnětlivost, vlastně jako i k tomu ty přidružené věci, to znamená nějaký deprese, úzkosti, nespavost, problémy s poruchama příjmu potravy, fakt jako nesoustředěnost, chaos všude, tak si jako zajít na tu diagnostiku, protože potom je možný jednak zvážit medikaci, ale zároveň je možný s tím pracovat i jako v různých terapiích, které můžou pomoct se jako stabilizovat ještě dřív, než to dítě vůbec přijde a nehasit potom následně ten požár. No a v tu chvíli, kdy už se to děje, tak je jako strašně důležitý jako umět si opravdu říct o pomoc. Nemít ten pocit, tohle přece zvládnu sama, jsem velká silná holka. Jo? To je strašný jako mýtus, který je devastační pro nás. Zároveň jako v té patriarchálně nastavené společnosti je tohle hrozně těžký, protože my se na ty matky často díváme trošku skrz prsty v tom smyslu, oni nemusí pracovat, oni jsou jenom doma. Ale to je práce nejenom, že na plný úvazek, ale navíc než plný úvazek. Je v tom obrovská zodpovědnost, je v tom jako obrovský jako mental load, co vy všechno musíte držet v hlavě. Jo? Nejde jenom o to, že vy potřebujete to dítě přebalit. Jde o to, že potřebujete mít jako ty správné plenky. Co jsou ty správné plenky? To zahlcení, jako jak to zjistit, je obrovský. Jako budete látkovat nebo budete kupovat papírový? Jaký jsou ekologický? Jako v čem vy vlastně chcete jet? Jo? To znamená, že na vás v tom mateřství, a to jsme jenom u plenek, jo, tak na vás jako útočí strašně moc otázek. A že jo, zase individualizovaná společnost, to znamená, že to rozhodnutí je na vás. Jo. Vy se nemůžete moc opřít o nějakou autoritu, ale opravdu máte nepřeberné množství jako věcí, jaký si vybrat. A je na vás rozhodnout, aby to bylo správně. Jo. A ta zodpovědnost je vlastně jako velká a je jako velmi individuální. No a říkat si o pomoc, to je jako hrozně těžký. Nás to vlastně nikdo moc neučí. Ten kult toho dokázat to sama je prostě velký. A vlastně jsme jako třeba neviděli naše mámy nebo naše babičky, že by jako fungovali v nějaký komunitě, že by jim někdo pomáhal, že by jako byl zapojený otec. Jo? My jsme první generace, která se tohle učí. Nemáme na to návod, takže to je jako náročný. No a pak samozřejmě, pak je to samozřejmě o institucích hrozně moc. Jo? Nemysleme si, že to je jako na individuální zodpovědnosti toho páru. Pokud my tady nemáme vybudovaný jako státní, městský, krajský instituce, který by nám s tím mateřstvím pomáhali, ať už třeba ve formě jako vlídného veřejného prostoru nebo funkčních jeslí, dětských skupin, ať už třeba ve formě jako vlídného veřejného prostoru nebo funkčních jeslí, dětských skupin, jako dostupný nějaký

0: Ne, to není vaše vina, to je prostě takhle ten svět vypadá. Já jsem hodně myslela na lidi, který ještě ty děti nemají. A teď jenom na tom příkladu s těma plenkama, jako člověk začíná panikařit. Tak pojďme to ještě zkusit otočit. Protože vy jste při práci na knize vyspovídala desítky žen. Sama máte zkušenost s tím, jaký to je být máma s ADHD. Máte vy, anebo můžete z té knihy zprostředkovat nějaké hacky, jak se cítit líp, jak líp třeba nakládat s tím chaosem doma, třeba když je to zrovna to, co nás trápí a potřebujeme řešit zrovna tohle. Jaký určitě existují nějaké zkratky a malé opory všedního dne, jinak si to vůbec nedovedu představit.
1: Jako ty hacky jsou na mnoha různých úrovních. Jo? Když začnu jako u sebe, tak určitě je strašně důležitý si přenastavit jako v hlavě, a ono to zase bude znít jako hrozně individualisticky, já se tady trošku jako opírám do nějaký jako kultury individualismu, ale když budete mít sebe na prvním místě, svoji vlastní energii, svůj vlastní odpočinek a nějaké jako dosycení vlastních potřeb, když budete vyspaná, najedená, vyčúraná, jo, což ty matky prostě často jako dělají úplně na poslední chvíli.
0: No jasně, tomu se žádná matka nesměje, tomu, co jste teď řekla.
1: tak vlastně se vám v tom bude líp fungovat. Jo? To znamená jako nějaké ošetření vlastních potřeb na prvním místě. A zase to souvisí s tím říkat si jako o pomoc, nezůstávat na to sama. No ale potom samozřejmě je hrozně užitečný opravdu bejt v nějaký terapii, pracovat s tou diagnózou, vědět, co mě způsobuje, nedémonizovat tu medikaci. Prostě pokud je to třeba a je třeba tím překlenout nějaký složitější období, tak dneska už máme medikaci, která se třeba v pohodě dá kloubit s kojením. A existují odborníci, odbornice, který jako vědí, který léky jsou s tím v pohodě kloubitelný. Přesto jsou stále jiní odborníci a odbornice, kteří vám řeknou, když kojíte, tak nemůžete antidepresiva nebo nemůžete prostě léky na ADHD, nějaký neurotransmitery, který vám pomůžou se soustředit. To je jako mýtus a je opravdu potřeba najít takovou medikaci, která jako je možná skloubit s kojením. Zase, aby ta matka neměla výčitky svědomí, že selhává jako matka, když dá přednost vlastní medikaci před kojením. Jo, není nutný si vybírat, jsou tam možnosti. Další hack je opravdu jako zapojit do té péče co nejvíc lidí, pokud vám to dává smysl. Někdy máme ale pocit, že jenom domluvit to hlídání, domluvit tu chůvu, zvyknout na ní to dítě je jako těžší, než si poradit sama. A na začátku to tak fakt může vypadat. Tak tady já hrozně doporučuji jako vytrvat, zkusit třeba víc lidí, kteří o to dítě pečují, najít někoho, s kým je to snaží, na koho se to dítě snad nic naváže. A jako nemít ty výčitky svědomí z toho, že já tam nebudu pro to dítě 24/7, jo. Já si opravdu potřebuju jako oddechnout, i kdybych si jenom měla jít sednout do lesa a čučet do zeleného, protože to ve finále pomůže jako i tomu dítěti, i té rodině, která nebude mít jako frustrovanou matku, která bude jako se propadat do depresí. No tak jako tohle to jsou ty hacky a potom samozřejmě jako by bylo super a zase na to my matky, ale už nemáme kapacitu tlačit na nějaký instituce, opravdu jako na to vybudovat tedy nějakou, ať už občanskou nebo prostě jinou společnost, která tomuhle bude rozumět, nebude mít pocit, že se jenom nesnažíme, bude jako chápat, že to je fakt trouble a že to je trouble, který se týká prostě třeba 10% populace, jo, těch matek. A vyjde jako vstříc, jo, vytvoří opravdu jako takový prostředí, kam bude možný to dítě na nějakou chvíli jako dát na hlídání. Někdo, kdo pomůže s nákupem, s uklidem, nemít prostě pocit, že na to musím být sama.
0: Vy jste diagnostikovaná poměrně jako pozdě.
1: Ve 42. No. Já jsem dostala diagnozu, když mě bylo 42. To znamená, že všechny čtyři moje děti už byly na světě.
0: To muselo být hrozně těžký. Ještě asi předtím těžší než potom.
1: V obojí bylo asi jinak těžký. Já jsem vlastně dostala tu diagnozu ve chvíli, kdy jsem se jako totálně zhroutila. V podstatě to bylo jako nějaký jako tělesný a i mentální jako vyčerpání, vyhoření. Tak jsem jako skončila v péči lékařů, zjistilo se s nějakým jako podezřením na infarkt nebo na plicní emboli, zjistilo se, že to jsou jenom jako obrovský panický ataky. Skončila jsem vlastně na psychiatrii. A takže já jsem v těch 42 jako odcházela se štemplem, že jsem regulárně blázen, jo. teď jako se dostavila po té diagnoze, že dvě z těch mých čtyř dětí jsou jako diagnoze.

0: diagnostikovaný, jo, mohlo to někoho napadnout, přesto teda to muselo dojít až takhle daleko. Takže já ve chvíli, kdy jsem se jako dozvěděla, že já mám tuhle diagnózu, tak jako první přišla jako obrovská úleva, jo, jak když se prostě, jak když máte na hromadě 1000 puclí, který celý život jako leží na té hromadě, vy tu hromadu neustále překračujete, nebo se jako jí brodíte a najednou se jako všechny poskládají, jak mám nutím kouzelného proutku do nějakého smysluplného obrazu. Jo. Najednou začalo dávat smysl všechno, to, jak, jako, jak jíte, jak spíte, jak milujete, jak pracujete, jaký máte vztahy, jak nakládáte s volným časem, jak se hejbete, jak se oblíkáte, jako všechno. Jo. No ale pak se teda dostavil i velký vztek na ten systém, na tu kulturu, na všechny ty odborníky, odbornice, kterým já jsem jako prošla rukama, já jsem fakt byla v různých terapiích, protože jsem furt zjišťovala, proč jsem taková rozbitá, jo? Proč pořád dělám takovej chaos, proč pořád měním ty projekty, ve kterých jedu, proč pořád jedu v 10 projektech, když ostatní lidi mají jednu práci a stačí jim to, jo? Proč fakt naskakuju na každou jako výzvu, která jde kolem, proč vylezu na každou horu, která je za rohem, když tam není, tak si ji tam vytvořím. No najednou to začalo dávat smysl a já jsem si říkala, kdyby ale jsem tu diagnozu dostala v 10 nebo ve 12, protože už tam bylo prostě jasný, že ji mám, jo. Já jsem byla jasná úplně jako na základní škole. A kdybych tu diagnozu měla tehdy, tak jaký život bych žila? Jaký bych měla vztahy? Jo? Měla bych prostě 4 neplánované děti se 3 tatínkama, jako s mým IQ prostě, s 2 vysokýma školama. Jo, že vlastně vy můžete jako být excelentní v nějakých oblastech, díky tomu třeba, že máte ADHD, obrovský hyperfokusy, ale zároveň v nějakých úplně základních jako oblastech můžete totálně selhávat. A tady tato disonance je prostě jako pro život jako strašlivá, protože si prostě říkáte, jak je to možný, jako že já nejsem schopná tady jako se postarat o to, aby kuchyň byla uklizená. A přitom jsem schopná napsat knihu. Jo.
1: To musí být strašně náročný. Mě ještě napadá k tomu rodičovství jako takovýmu. A vy jste tady teď dávala spoustu poměrně hodně jako názorných příkladů, že si to člověk dokáže mnohem líp představit. V rodičovství máte taky nějaký takovýhle, že jste si říkala, já bych chtěla být neurotypická, protože...
0: Já kdybych si mohla vybrat, tak bych si samozřejmě vybrala to, že bych ADHD neměla, i když bych tím přišla o nějaký výhody, které se s tou diagnózou pojí, ale ty nevýhody jsou prostě jako někdy dost velký a zoufalý a bolavý. Chtěla bych být neurotypická ve vztahu k dětem proto, aby měli včas zaplacený a objednaný obědy, naklikaný kroužky, aby si nikdo nepletl, kde a kdy ty kroužky má. Aby prostě jako ta rodina nejela v takovém chaotickém reaktivním módu. Jo? A já se to fakt od té doby, co mám tu diagnozu, učím. A není to, že zjistíte, že máte ADHD a tím pádem se to všechno zlepší. Jo? To je teprve začátek. Vy jako začnete s tím teprve pracovat v tu chvíli. A chtěla bych být neurotypická proto, aby se věci, které se v té rodině dějou, děly v nějaký časový posloupnosti a ne všechny naraz. Já mám fakt pocit, že u nás se děje vždycky všechno naraz a vždycky do toho ještě někdo přijde s nějakým novým nápadem, na který všichni naskočíme. Zároveň jako vděčím té diagnoze za něco, co si myslím, že je hrozně cenný v tom vztahu k dětem. A to je fakt jako budování nějaký laskavosti a vlastně i sebelaskavosti. Jako k selháním a k chybám a k omylům a k nějakým jako každodenním třenicím a konfliktům. Že my jsme fakt jako už schopní si říct, hele, tohle je prostě teď problém jako té naší diagnózy. A já tě fakt mám ráda a ty jsi v pohodě, děcko, akorát jsem teďka tady vyzuřila, protože už toho bylo moc, jo. A asi nebejt zkoumání ty diagnózy, tak si tohle jako, nebo tak je to těžší si to uvědomit, jo, asi k tomu taky dojdu, ale jako ta laskavost v tom vztahu a to, že vlastně vám dojde, že primárně jde o ten vztah a ne o to, jestli to děcko zase ztratilo bundu, nebo jestli někde zapomnělo boty a aktovku a už se zase řeší, že má poškrábanou prostě bankovní kartu, protože ji věčně tahá v kapse s dalšíma 80 věcma, co jako našlo někde a nutně si to jako musí vzít, protože je sběratel s ADHD.
1: Já rozumím tomu, že to jsou věci, které vás vlastně umořej.
0: Jo, jsou to maličkosti, přesně.
1: Po 150. Napadá mi, jak jste říkala o těch obědech a takovýhle věci. Na to fakt není hloupost, protože zvlášť, když těch dětí máte více. Já mám teda poloviční počet dětí a stejně mám pocit, že toho fakt strašně moc se potřeba hlídat a dělat. Máte nějaký hack? Něco si někam píšete na velkou tabuli na ledničku, nebo existuje něco, co vám jako pomáhá?
0: Hele, jsou lidi s ADHD, kterým tohle hrozně pomáhá mít ty seznamy, jo? A ty papírky, které si přilepí na lednici a různě je přepisujou, nebo nějaký rodinný kalendáře, ve kterých je to na první pohled jasně všechno vidět. Nebo třeba sdílený rodinný Google dokument, kam se píšou věci, nebo Google kalendář, jo? Ke kterému mají přístup jako všichni členové té domácnosti. U mě je to tak, že já, i když si udělám krásnou, skvělou, báječnou, barevnou nástěnku, nakoupím si pastelky, papírky a celý to vznikne, což už samozřejmě je dost velký projekt, tak já prostě to za týden nevidím. Pro mě se to stane jako kulisou, jo, v té kuchyni a vlastně už si toho jako nevšimnu, že to tam je napsaný. Takže jo, fungují různé připomínky v mobilu, ale nedávat si je prostě s 10-minutovým předstihem, ale prostě s předstihem 2 hodiny, aby tam člověk stihl dojet, aby to jako stihl udělat. A ještě to, co mě hrozně pomáhá, a těžko se mě to jako zvědomuje, ale vím o tom, že to je jako hrozně dobrý a když se mi to povede, tak jsem spokojená, že když mám jako v diáři jednu věc nebo 2 věci a vidím, že tam ještě jako je okýnko na něco, co by se tam dalo stihnout, takže už to okýnko jako nezaplním, jo? Že si řeknu 2 věci, které jsou jako třeba velký, jasný, pracovní, za den stačí, protože přesně odpoledne přijde to odpoledne s těma dětma, kdy bude potřeba řešit, co všechno je třeba nachystat na další den, co je potřeba jako uklidit, dovařit, jako připravit, zažít. Jo, nechcete s těma dětma jenom, já nevím, jako chystat věci do školy nebo je vodit do kroužku, ale chcete s nima dělat i jiné věci. A když vy si ten diář prostě nasázíte jako po hodinách, tak tam potom najednou ten prostor není a jsme všichni večer s jazykem na vestě. A ono to zní jako strašná banalita, jo, když to takhle říkám. Ale lidi, co mají ADHD, určitě vědí, že jako volný místo v diáři je jako peklo na pohled, jo. Že to je jako nesnesitelné, že to fyzicky bolí.
1: Klára, já vám moc děkuju za celý tohle sdílení. Určitě za spoustu čtenářek a čtenářů můžu poděkovat i za vaši knihu.
0: Děkuju.
1: V Houpačkách s námi byla Klára Kubíčková, což je spoluautorka knihy Roztěkané, jak se žije ženám s ADHD, ale taky máma s ADHD, 4 děti, takže smekám. Moc zdravím do Brna a děkuju, že jste si udělala čas.
0: Já děkuju, bylo to moc hezký povídání. Naschle.
1: Naschledanou.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Casablanca.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. I think.

0: Toyota.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
3: Jo, Vilmuš.
4: Ahoj všichni, kdo nás posloucháte a sledujete. Vítejte u vašeho oblíbeného pravidelného formátu Slejvák, kde my konzumujeme věci, abyste vy jich mohli konzumovat méně.
3: Je to tak, koncentrovaná to dávka brainrotu a popkultury. A dneska se zase probereme všechno, co se stalo v uplynulém týdnu na internetu, v kinosálech,
4: wow.
3: V českých domácnostech.
4: Kolikrát za rok řekneš slovo kinosál nebo sousloví?
3: Nevím, docela často mám pocit. Kinosály, teď wow. Už dvakrát. A i v českých domácnostech a všude možně. Takže já přemýšlím, kde začnem?
4: Já začnu
3: Ty máš začátek.
4: Já začnu zabrouzdením do minulosti. Pamatuješ si ještě, když jsme našemu posluchačstvu popisovali koláže paní Anny?
3: Ano.
4: Tak dnešní koláž je čerstvá dnešní a zní, nerýmuje se teda výjimečně, ale i tak je velmi poutavá a zní pěkný pondělok a úspěšný celý týždeň. Je tam kočička, hrneček ve tvaru žlutýho auta sportovního, což mi přijde jakoby hrozně skvělá boomerská záležitost tvárný hrnky, ideálně ty s těma smajlíkama a vypouklejma nosama, co mají učitelé. Potom jsou tam žluté tulipány, vázička a nějaká záhadná žlutá síť. Takže no barva květná je žlutá, butter yellow, paní Anna to ví asi, co trenduje. Dobře, takže to byla taková pozitivní vibrace směrem k vám. A o čem my se dneska budeme bavit, opravdu to bude letem světem.
3: A já bych ještě se vrátil teda o týden zpátky a k našemu dílu o Eurovizi.
4: Ano.
3: Takže tady bych rovnou připomněl, 16. května sledujeme společně finále Eurovize v kavárně Archi Plus. Přijďte, ať už je váš vztah k této soutěži jakýkoliv. Budeme jakoby program ladíme, ale budeme minimálně tam budeme dělat nějaký bingo, možná hodnotit outfity.
4: Možná i vás pustíme ke slovu,
3: možná
4: až nám dojde řeč.
3: A ideálně se budeme bavit a snad se budeme co nejméně jakoby hrozit a bát. Takže to bude jakoby snad fajn.
4: Jo.
3: Ale uvidíme, protože jak jsme tady nasnili, tak náš vztah, nebo minimálně můj, týhle soutěže se jakoby fakt hodně zkomplikoval a jsem teďka takový jakoby, že vlastně nevím. Ale ideálně chci zavajbit takzvaně. Ideálně chci jakoby furt pocítit ten pocit, který mi to dávalo v souvislosti s tím, jaká komunita kolem toho byla příjemná, takže to by se mi líbilo zachovat. A zároveň ale jako vlastně spousta, nebo několik z vás jako odnapsalo různý komentáře a právě líbilo se mi a vlastně to dost potvrzuje o tom, jak moc polarizuje tady ta soutěž opravdu jakoby ty diváky a ty fanoušky, kdy vlastně někdo, přesně jakoby ten fandom je fakt hrozně rozpolcený, někdo to úplně bojkotuje, někdo to kritizuje a sleduje, někdo vlastně říká, že to tam prostě nepatří a bude se, jakoby, nechce, aby mu bylo odebíraný to, že ho to furt baví. Je to složitá situace a vlastně jenom jsem tady chtěl tak jakoby zrekapitulovat, že opravdu jakoby všechno to, co jsme tady nastínili, tak všechny ty typy reakcí jsme jako i dostali, mám pocit.
4: A jako všechno jsou legit, všechny jsou prostě v pohodě, chápu to, takže ať jste jakýkoliv ze zástupců těchto skupin doražte a aspoň jakoby víc hlav víc ví prostě, chápeš?
3: Jo, ale taky nám hodně lidí psalo, že jsme úplně mimo s našima favoritama.
4: Jo, to je pravda, to bylo, že úplně opačně.
3: To mě šokovalo,
4: to jsem si taky vzala osobně.
3: Tohle mě šokovalo, ale jakoby asi jsme úplně delulu. Jako je pravda, že prostě ten Finsko, to Finsko je favorit a já jsem úplně, že pro mě je to úplně někde dole.
4: Připomeň mi Finsko. Pár slovy.
3: No je to ta paní s těma houslema a pán, co zpívá a je to... Já nevím, já to nedokážu zařadit. Mě to prostě nějak vůbec ničím neoslovilo.
4: Já jsem to musela asi úplně potlačit, protože si to nevybavuju, ale už to hledám. Finsko, Linda a Pete Liekkinhaitin, 3/10 jsem si napsala. Dramatická paní houslistka, na sílu dramatické pasáže Not For Me, pár ve středních letech, pardon, to jsou moje jediné poznámky k této písni. Ale třeba změním názor.
3: No, jako uvidíme.
4: Spíš ne.
3: Ale mně se potvrdilo během teďka našeho výletu, že Řecko je opravdu jako pro mě fakt nejzábavnější, nejsympatičtější a písnička vlastně mě fakt baví, takže stále Řecko u mě vede.
4: U mě taky. A poslední ještě zmínka o Danielu Žižkovi, který teda zastupuje Česko. My jsme hodnotili spíš jeho jako potenciální úspěšnost v té soutěži, než jeho jako hudebníka, protože vím, že někteří z vás jeho jakoby zastávali, což chápu. A i když ani jakoby jako hudebník mě neoslovuje, tak jako dokážu ocenit to, že je jakoby talentovaný objektivně a četla jsem si o něm nějaké věci na nejmenované populární stránce a údajně hrál v seriálu Taneční, což mě velmi upoutalo.
3: To jsme tady ale mluvili.
4: Kde Saša Rašilov je mistr a byl to jakoby absolutně šílený seriál, tak on si tam zahrál, takže už jakoby automaticky je u mě jakoby opolíčkový v mých očích. A jako údajně složil první písničku snad 10 letech a jak jsem minule říkala, že nejspíš někdy hrál i se Sočrem, tak hrál
3: Tak měla
4: s orchestrem Českého rozhlasu, takže to se údajně stalo. No. Takže teďka zpívala i nějaký ten cover a jako jsme na něj zvědaví, určitě jsme ho nezavrhli, jakoby nezavřeli jsme na něj, nezanevřeli.
3: Jinak my jsme teďka odpočatí po výletu do Litomyšle, můj takeaway je z toho, jeďte na výlet.
4: A dotýkejte se trávy. Já jsem doslova ležela v trávě po několika letech.
3: To je ale strašně depresivní.
4: No, jakoby tam To má víc rovin. Jo? Mě trochu děsí třeba věci jako klíšťata, mravenci a takhle, bobky, psí a tak dále, pana krále. A tohle to byl opečovaný trávník bez přístupu psů. Klíšťa jsem na sebe zatím žádný nenašla, ale bylo to neuvěřitelný. Bylo to neuvěřitelný. A je to strašně, je to fakt jakoby úplně dystopický to říkat nahlas, ale jakoby ano. To sousloví jděte se dotknout trávy má opravdu něco do sebe, no.
3: Takže běžte.
4: Běžte, jděte na to, no. Doufám, že nás třeba posloucháte teďka při tom, že leží na trávě.
3: Už se už ležíte, tak pokud jste kolháte do trávy, tak si k tomu po nás, až nás posloucháte, pustit třeba nový album, nebo nový album, deluxe album, rozšířenou verzi Alba Zary Larson, Midnight Sun, tentokrát...
4: Girls Trip.
3: Ano, Girls Trip, což jsme už něco jsme tady týzovali s mým údajně líknutým seznamem spoluprací, který byl úplně, ale úplně delulu a vlastně strašně mimo, takže já jsem tady, ale já jsem nešířil dezinformace, já jsem říkal, že je to absolutně neověřená spekulace.
4: A navíc možná něco ještě vznikne, takže?
3: No, já právě, tak uvidíme, já v to velmi doufám, ale každopádně je to teda album, který navazuje na tady ten trend, který přišel tak nějak s albem Bread, udělat remixový album svýho alba s nějak kolaboracema s jinýma lidma, kde ty původní písničky trošku předěláš, některý víc, některý míň.
4: Je tam Pink Panthers, Kehlány, Emilia, Eli, Shakira, Tyla, Robin a další, takže...
3: Mně jakoby ten, vlastně líbí se mi, že je to celý tam koncipovaný jako čistě ženská spolupráce, že vlastně chtěla ona vyzdvihnout nějaký ženský popový primárně interpretky po celém světě, že to opravdu udělala jako kolaborace z každého kontinentu pomalu někoho a si vzala. A baví mě to, líbí se mi to. Měla k
4: tomu
3: i
4: hezký vizuálky s tou mapou, že jo, takový 3Dčkový.
3: Marketing queen, opravdu, jako ona se fakt našla v té Y2K estetice a tady ty vizuály k tomu, všechno je tak strašně promyšlený a jako promakaný.
4: Škoda, že neměla tu svoji éru, když vyšla Barbie, protože ona by se určitě objevila na soundtracku.
3: Mega by byla na soundtracku Barbie, no, ale to nevadí. Každopádně, jako jinak moje dojmy z tohohle bonusu jsou fajn. Jakože baví mě to, líbí se mi to, ale víc mě to jako asi zatím nestrhlo. No, myslím si, že to je jakoby příjemný rozšíření tady té vlny, kterou si chci ideálně udržet třeba právě po celý to léto. Už je to rok skoro od vydání Midnight Sun prakticky.
4: To mi připomíná vzpomínání na loňský léto a ne Morning Summer 2024 like It's My Dead Wife, což je taková nová věc teďka na TikToku, kde jakoby,
3: nikdy
4: si neuvědomuješ v tu chvíli, co máš.
3: No, předloňi to léto
4: čas,
3: bylo...
4: Než o to přijdeš. Mm-hmm. Bylo to Brett album, Chad XCX, bylo Sabrina. To vzestup Edison Ray, byla to Sabrina, byly to Challengers, všechno. A mě to album, tady to remixový, jako hodně bavilo. I jsem se vás ptala v našem Instagramovém kanálu Slejmili, co na to říkáte. A i pozitivní reakce to má v reviews prostě světových recenzentů, že to je originální, že se to odlišuje právě od těch původních jakoby, písní, že to je dost odlišný. Není tam jenom ten navíc jeden, prostě jedna sloka, ale jako i zvukově to je hodně jiný. A mě to vlastně hrozně baví. Je to takový trošku klubový.
3: Mě to taky baví. Je to taneční, líbí se mi, že ona fakt si drží tady to, že je to pop a je to taneční, ale třeba Brad byl takový už trošku experimentální a tady jsme u té furt, že je to jakoby pop, white girl
4: jo,
3: music.
4: Jo, není to až tak crazy.
3: Jo, přesně.
4: Ten Brad byl takovej, ten
3: byl
4: deluxe.
3: Byl skvělý a ikonický naprosto, ale tady se vlastně držíme ten mainstreamový popovej zvuk.
4: Jo, ono by to k ní ani nešlo podle mě.
3: Ne, vůbec, vůbec, vůbec. A líbí se mi to, že se opravdu vrací tady ta taneční hudba zase zpátky, což je, víme, že už je, může být teoreticky znak recese.
4: Já musím zmínit zpěvačku Robin, která je tady na tom albu v poslední písni Pus Pus a tý vyšlo letos, myslím, že v dubnu album, na který jsem úplně jakoby zapomněla, který se jmenuje Sexistential v květnu vlastně. V květnu, v březnu, mě se plete květen a březen, to jsem asi nemusela říkat nahlas. No. A je hrozně dobrý, je to její 9. studiový album, určitě od ní znáš Dancing on my own, písničku
3: no,
4: z roku
3: ona
4: 2010.
3: Ona je legenda, úplná švédská.
4: Ona je legenda a prostě legenduje dál, ikonuje dál. A tady to album je hrozně dobrý, tak ten je takový můj osobní tip.
3: Je to legenda, je to, já si myslím, že ve Švédsku může být kolab Zary Larsson a Robin, něco jakoby se v Česku spojili.
4: Kellyn a Eva Farná.
3: Ne, ty už se spojili.
4: No právě,
3: ne, já myslím,
4: já se snažím jako...
3: Pam Ribbit a Helena Vondráčková.
4: Jakože Helena Vondráčková je Robin.
3: Jo.
4: Dobře.
3: Mega, tak to je legenda pop music.
4: Dobře, no. Jo, jo, jo, chápu, jako chápu
3: přinápadl,
4: ten příměr. Přinápadl
3: na nějakou jakoby legendou českýho popu. A dobře, jako věkovka to je trošku jiná.
4: Ne,
3: ale
4: mě to
3: jako,
4: baví.
3: Ale jako...
4: Go for it.
3: Hej, já potřebuju tenhle kolapcečka.
4: Viděl jsme
3: Pam Ribbit utíkej najít číslo na Helenu. Má chatu.
4: Ale pozor, nedělej žádný jakoby unáhlený kroky.
3: Ne.
4: Podle mě zelenou na to musíš opatrně.
3: Musíš
4: a já
3: opatrně.
4: Už nemůžu taky nic říkat.
3: Je
4: to nebezpečný. Já jsem chtěla říct,
3: možná
4: viděl jsi
3: teďka.
4: No hele, to radši vypípně, jakoby, kde bydlí. Tak, já chci zůstat ještě úplně rabit. Viděl jsi teďka to video na TikToku, kde říkala, to je teďka trend mě hejtit.
3: Jo, viděl.
4: A má to hrozně, jako moc si tím nepomohla. Ty komentáře jsou brutální, jako lidi hejtí dál.
3: No mě je líto, já nevím, co může udělat. Aby.
4: Víš, co může teď udělat? TikTok by řekl naučit se zpívat, já to říkat nebudu, já nejsem tak zlá, ale je to hlavní z věcí, které lidi kritizují, jsou ty živý vystoupení. No. Že jinak jakoby má nějakou estetiku, check, má nějaký zvuk, check, je vizuálně zajímavá, check, no ale prostě ten hlas by...
3: A já si ale myslím, že teď v téhle fázi už je to fakt jako vyloženě trend a zábava.
4: Je ten hate, takže myslíš, že i kdyby zpívala dokonale, tak...
3: Teď už si myslím, že...
4: Že už je pozdě.
3: Nevím, no, musela by udělat nějaký obří jako fuck off všem, co... Nevím, nevím.
4: Taky nevím, jak bych na tohle upřímně reagovala
3: vlastně
4: vůbec.
3: Vlastně je to nezávědění hodná pozice. Nicméně ještě k té Zaře Larsson, tam je teda největší z těch kolabů je právě ten se Shakirou, která mimochodem teďka měla koncert v Rio de Janeiro, kam přišlo 2 miliony
4: lidí. Zadarmo.
3: Zadarmo a je to opravdu teda jako legenda, počet streamů téhle písničky hrozně vzrostl. Ale mě mrzí, že je to písnička Euro Summer a já jsem prostě tam manifestoval tu píseň s Inou.
4: No,
3: nebo Alexandrou Sten, neboli královnami Europopu. A teď jsem nedávno objevil, nebo jsem znovu objevil písničku ASAP od Alexandry Sten.
4: Já taky.
3: A no nicméně, moje naděje...
4: Na storičkách Sugar Danny.
3: Já jsem to objevil, ale ještě třeba týden předtím a pak jsem to viděl Sugar Danny a říkal jsem, jsme napojení. Jsme napojení. A nicméně já jsem... furt Delulu, já jsem prostě furt optimista a jsem takový ten člověk, já jsem teďka ten člověk, co věřil, že je bonusová epizoda Stranger Things, i když žádná nebyla, takže jsem takhle bláznivej. Ale já věřím, že tady ta písnička ještě jakoby nás čeká, protože furt já jsem viděl na vlastní oči, že Ina někdy na jaře nebo na přelomu jaro-zima tagovala Zaru Larsson, byla ve studiu.
4: To jsi mi vyprávěl, já ti to taky věřím.
3: Že něco nahrávala a já jsem si to nevysnil a Alexandra Stan zase údajně, to jsem teda já neviděl, ale údajně měla v nějakém rozhovoru říct, že nastínit, že to proběhlo tady ta interakce, takže...
4: Tak to bude prostě deluxe verze.
3: Hele, já jako cokoliv vezmu.
4: Každopádně zmínil si tady Sabrinu Carpenter, která zpívala na Coachelle s Madonou a to byla předzvěst nového projektu, který se jmenuje Bring Your Love. Je to písnička jejich společná, která podle mě by si jí trošku... Slyšel jsi?
3: Ještě ne.
4: Myslím, že ji odsoudíš podobně jako Runway od Lady Gaga a Doechii. Ale k tomu se dostaneme.
3: K tomu se dostaneme ještě.
4: No takže tady ta písnička...
3: Počkej, já si tu písničku začal, protože Runway jsem poznal hned na začátku, že nebudeme kamarádi.
4: Poznal.
3: Jsem věděl, že nebudeme přátelé a...
4: Bring your love.
2: Tomou a Mírou na rádiu Wave.
3: Nevadí mi to, přijde mi, že oproti Runway tady to prostě má takovej svůj, furt ten trošku zastřený, jak kdyby osmdesátkovej zvuk, malinko, že to furt drží tady tu estetiku a není
4: protože
3: to furt
4: to je Madonna.
3: Ta... No a to je dobře, drží si svůj Madonna vibe, jako já mám pocit, že na písničce Runway je jako úplně tak 0,0001% estetiky Lady Gaga, pardon.
4: No, k tomu já ti něco řeknu. Každopádně tady ta písnička je z připravovaného alba Confessions 2, který bude už její 15. studiový album Halo a vyjde už 3. července, navazuje na nějaký právě Confessions jakoby 1 a má to být víc tanečně elektronický, což jsme slyšeli. No takže jakoby zpátky k tvé kritice písně Runway. Hele, ty říkáš, že v tom necítíš jako Lady Gaga?
3: Já doslova říkám, že je to možná jako, že je to nejhorší píseň letošního roku.
4: Tak to půjde do titulku.
3: A jako, já jsem říkal ještě předtím, je to furt lepší než Dead Dance.
4: Mm-hmm, to ti odkejvám.
3: Možná je to na stejný úrovni pro mě.
4: Jako jo, zní to jako prostě playlist obchodních řetězců s oblečením, což za mě není vůbec jakoby hanlivá věc, já to vyhledávám naopak, možná proto se mi to líbí. A v tom klipu mají takový extravagantní oblečky, protože to je, že jo, Ďábel nosí Pradu 2 a v tom já třeba Gagu cítím, protože ona tímhle se jakoby vyznačuje.
3: Ten klip mě přijde jako, že to malinko pozdvihává, ale jinak je ta písnička za mě úplně nejvíc laciná, generická věc, která ti vyjede, kdyby si napsala přesně do umělý inteligence, udělej průměrnou písničku, která se strašně jakoby podbízivě zalíbí gay publiku, a dostaneš tohle.
4: A já jsem to dostala a jsem s tím spokojená.
3: Mě to přijde strašně laciný. Úplně mě to zklamalo, že mi to přijde hrozně, hrozně prvoplánový a laciný. A jako vzhledem k tomu, že to je jako ústřední píseň tohodle velkého očekávaného filmu, jako je Ďábel nosí Prada 2, který jde ta jednička je vlastně známá svým ikonickým soundtrackem, tak jsem si řekl, tyjo, to jsme dostali tohle, jako opravdu. Já jsem prostě, nevím, já jsem z toho fakt hrozně z téhle písničky úplně zklamaný a vlastně, když ji slyším, tak úplně ve mně vyvolává nějakou fyzickou reakci.
4: Tyjo, to je... To podle mě souvisí už s ničím jiným, hele.
3: A bavili jsme se o tom, že vlastně jo, je to trošku jako něco z RuPaula, ale věci z RuPaula jsou camp. Věci z RuPaula jsou prostě camp a je to přece jenom vždycky je to trošku přehnaná jakoby satyra. Nebo malinko recese, ne satyra,
4: tohle
3: ale taková
4: recese.
3: Tohle je
4: taky přehnaný. Ale tady i ten refren je přehnaný.
3: Mně to tady nepřijde, že by to bylo jako, že já tam necítím
4: jako
3: to nadsázku vůbec. Mám pocit, že je to prostě fakt vážně míněná skladba.
4: Já ji tam cítím a neuráží mě to, ale jakoby souhlasím s tím, že to je takový generický, nic novýho, trochu mid. Ale i jakoby mně stačí mít věc od Lady Gaga. Já jsem s cokoliv od Lady Gaga spokojená. Ty jsi říkala, že tě tam bavila víc ta druhá její písnička v tom
3: jo,
4: filmu.
3: Jo, ta mi přišla fajn.
4: A obecně chci říct něco k tomu filmu, protože já jsem to pořád ještě neviděla.
3: Jo, já jsem ten film viděl a chci s tím vlastně mluvit, protože já jsem ho viděl s tím, že se nepovažuji za nějakého super fanouška, jedničky. Já jsem ji viděl docela nedávno. A přišla mi fajn, ale víc ve mně jako nezanechala. Mm-hmm. Ale byl jsem docela zvědavý na tu dvojku. A očekával jsem od té dvojky fakt, že to bude jako hrůznost, na sílu prvoplánová strašná příšernost. A nakonec jsem byl docela mile překvapený. Přišlo mi to fajn, co si pamatuju, ale problém je, že si ten film už moc nepamatuju. A to je to pár dní, co jsem to viděl, ale jako nezůstalo toho ve mně moc. Mm. Bylo to v poho 2 hodiny strávený v kině, mělo to fajn momenty, hlavně to má fakt skvělou chemii a ten cast je prostě skvělej, jak ta ústřední čtyřka je výborná v tom úplně a co jako, zároveň to ale vyvolává fakt jako smíšený reakce a co jsem jako pochytil, tak hlavně mezi jako velkými fanoušky té jedničky, to vyvolává teda no jako vlnu nevole. Ale jako já tam mám trošku pocit, že jsou možná trošku jako za jako mají ten úsudek trošku ovlivněný tou nostalgií, kterou k tomu cítíš, protože je to už 20 let. A jako třeba důkazem je pro mě to, že na Twitteru koluje koláž, kdy srovnávají jakože světlo z jedničky a světlo z dvojky. Kdy ta jednička vypadá strašně jako krásně světla, ostrý světlo a tak dál. Ale potom, a všichni jsou jako, jo, ta jednička byla prostě úplně jinak vypadala, tady to je zase to hnusný letkový světlo. Ale jako ukázalo se, potom co to mělo miliony interakcí, tady ta koláž, že to bylo upravený a zeditovaný a že skutečný frame z toho filmu.
4: Není tak hrozný.
3: Vůbec není, no nemyslím z té jedničky, mm-hmm. vůbec není takhle jako hezky světlej. Je prostě normálně nasvícený a já jsem neměl právě v té jedničce, v té dvojce pocit jako takovej, že to je, že by mě to tam rozčilovalo. To jsme mm-hmm. tady to řešili, to světlo řešíme mm-hmm. furt, jako že jsou ty lidi takový divný a všedivý.
4: Já jsem právě chtěla říct, že jestli tady někdo poslouchá, kdo jste a nebo znáte člověka, co řeší světla u filmu, tak nám o něm řekněte a my si ho sem přizveme, protože tak, mega. To je velký téma.
3: A myslím si ale fakt, že v té dvojice to nebylo tak hrozný. Kritizují se outfity, kritizují se všechno možné, ale mě to asi nevadilo. Mě naopak, jo, naopak, co já musím jako za, jako takhle, ten film by měl být o půl hodiny kratší, bylo to přejenaně dlouhý, trošku překombinovaný, příběhově slabý, úplně strašlivá, strašlivá romantická linka, ještě horší než ty jedničce a no prostě jako má to spoustu neduhů, ale co na tom filmu mega oceňuju, tak je, že jako vlastně v době, kdy extrémně teda klesá důvěra v média a nějaká jako podpora, nevím, tisku a tak dál, tak je tady film, který je drahej, který otevřel by, mimochodem je to měl největší otvírací víkend letošním roce pro hraný film a otevřel skoro za $250 milionů po celém světě. A je to jako velká, velká produkce a hlavní téma toho filmu je jako vlastně snaha zachránit jako to médium a je to vyloženě to řeší. Je to vlastně podle mě v mainstreamové kinematografii pro mainstreamového diváka je tohle asi nejostřejší se vymezení proti AI zatím. Mm-hmm. Je to film, který začne tím, že vyhodějí půlku redakce a že chtějí postupně tu redakci toho runwaye vlastně nahradit a automatizovat a prostě fušovat tam AI-ko a tak dál. A vlastně ten film se proti tomu jakoby hrozně vymezuje. A je to skvělý. Mně to přijde, že vlastně je tady v tom je to vlastně strašně dobrý film, ačkoliv má jako technicky a řemeslně je to vlastně strašně průměrný, ale jakoby tady tím tématem mi to přijde fakt jako inovativní a my jsme tady jako k tomu AI máme jako pravidelně komplikovaný vztah, že jo? A v tomhle to mě to velmi milé překvapilo. Jako hodně.
4: Mimochodem viděl jsi, že Oskaři teď neuvítají žádný AI film? Nebo jakoby jakkoliv, asi jsem pochopila, jakoby jakkoliv jako zakomponovanou AI do vzniku filmu.
3: Viděl jsem, no. To je,
4: to je taková, taky sympatický.
3: Jo, takový jako vymezení se vůči tomu, to je dobře. No, takže já jsem jako fakt byl asi spokojený. No, za mě teda hudebně největší, asi nejlepší v tom filmu byla jedna písnička Miley Cyrus.
4: Aha, to má písničku, jo.
3: Má tam písničku a někdy na začátku a vlastně si myslím, že to tam sedělo vlastně úplně nejlíp. Část Lady Gaga byla jako vlastně i v tom filmu hrozná, já se fakt omlouvám, ale úplně zbytečná, fakt zbytečná, ještě když už ten film se táhnul, byl strašně dlouhý a teďka tam 3 minuty koukáš na koncert Lady Gaga, který je tam tak strašně jako neopodstatněný.
4: Ty říkal, že tam je dvakrát ta písnička Runway.
3: Jo, ona ještě na konci totiž. Ne, v průběhu tam hraje a pak ještě na konci, já jsem řekl, ježiš, už ne. Ale že tam právě zpívá tu svoji druhou a to tam se zpívá jakože fakt, kdyby záznam jakoby z koncertu. No nevím, jako, hele, myslím si, že je to fajn film a určitě myslím, že člověk neudělá asi špatně, když na něj půjde do kina. Myslím si, že je to v poho. Ale vidím v tom i vlastně ten, jak, zároveň jsem vidím fakt, jak se vracíme do té nultý éry. Trošku se tam jako vracíme k tomu menší míře, ale tomu hodnocení těch ženských těl, i když je to mnohem víc inkluzivní a je tam jako na té runway nebo v té modní přehlídce, tak jsou různý typy postav a tak dál, tak tady se jako zase je tam něco, kdy se poukazuje na něčí váhu a jeden z hlavních vtipů je jakoby urážka obočí Anne Hathaway, tak
4: to bych se asi zasmála zrovna.
3: Jako, asi jo, asi jo, ale spíš se mi to tak nějak jako vrátilo, že
4: jo, máš PTSD žiju v tom, prostě.
3: No, mega, že jak žiju v tom, že zase se hrozně jako regresujeme zpátky do té skinny culture a
4: jo,
3: zase tam jsou všichni hubený a tak dál, tak si všímám hrozně i těchhle těch věcí, kterých to je tu dobu provázelo a vidím je úplně.
4: Jak se normalizují všechny ty kosmetické úpravy, že jo, tak lidi říkají, ty postavy vypadají všechny stejně. No tak jako proč, že jo?
3: No.
4: A já teď víc a víc vídám články jako o tom, jak se mladí holky nebo všichni vlastně cítí jako tlačený do těch kosmetických úprav, že to je už jako pro některý lidi denní chleba. Myslím si, že furt jakoby v Česku, třeba mimo Prahu, naštěstí v uvozovkách za mě teda, to tolik neprosáklo, ale pro některý lidi to je úplně jakoby, nudíš se, jdeš si dát, já nevím, baby botox a už to pak máš, jak když jdeš na nechty.
3: No to je šílený, mně to přijde úplně fakt šílený.
4: A doteď se furt nevíš, že všechny ty dopady a prostě rizika a tyhle věci. Takže jakoby já k tomu mám tady, tady ten postoj a občas přesně, když vidím ty červený koberce a vidím přesně, jak tady tu skinny culture prostě vracející se nebo diet culture spolu tady s tím extrémním udržováním, mám z toho takový uncanny pocit a říkám si, kam to spěje, jak to dává příklad.
3: Já mám prostě fakt flashbacky na to období a zároveň si pamatuju, jak bylo jako příjemný najednou, když se ten směr nějak jako zvrátil a vlastně to nastoupila ta mileniálně optimistická éra, která vystřídala tady to a teď jako vidím, jak se vracíme zpátky k tomuhle prostě a říkám si, Ježíš Maria. Nicméně ještě bych vyzdvihnul mega Meryl Streep, ta je tam výborná, mimochodem dostala za jedničku nominace na Oscara, myslím si, že klidně může dostat i za tohle. A lidi třeba kritizují, že se Mirandě trošku změnil charakter, že už není tak zlá. Já říkám, že je to 20 let uplynulo v tom filmu.
4: A neděje se nám to všem?
3: Jo, přesně, s věkem, podívejme se na Zdeňka Polreicha jako doslova. Jo, podívejme se na něj. Myslím si, že prostě je úplně i přirozený vývoj charakterní, pokud člověk úplně nezakrní a nezapškne, že nějak jako pookřeje trošku, nebo
4: no,
3: mu třeba už není tak drsnej, jako byl. A naopak si myslím zase, že spoustu lidí prostě neuspokojíš, protože kdyby ty postavili úplně stejný, tak se stěžují, že jsou úplně stejný a že je to vykrádačka jedničky a tak dále. Já jako některá ta kritika mi přijde trošku jako přehnaná, ale jako souhlasím v tom, že s tím absolutně, že já si spíš myslím, že moje pozitivní dojmy přehládají z toho, že jsem od toho očekával jakoby hroznou hrůzu.
4: Jo. No, ty jsi zmínil Meryl Streep. Víš, kdo bude hrát Meryl Streep ve filmu, co vyjde v roce 2027?
3: Kdo?
4: Meryl Streep.
3: On jí bude někdo hrát?
4: Ona bude hrát ve filmu.
3: V Narnii.
4: Jo.
3: A to vyjde až příští rok? Já myslím, že na Vánoce? Ne, v lednu možná to
4: vyjde. V lednu, myslím, no.
3: Yes. Celý cast Narnie dropnul. Je tam Emma Mackey, je tam Meryl Streep, která bude pravděpodobně teda Aslan. A
4: Daniel Craig třeba.
3: Daniel Craig. Kerry Mulligan. A jako je to skvělý. Já se fakt těším. A je to mimochodem první film, který Červená platforma uvede do kin. Uvede to na 45 dní do kin po celém světě.
4: Jinak celým názvem je to Narnia The Magician's Nephew, takže jakoby synovec kouzelníka.
3: Čarodějův synovec. Je ta první kniha.
4: A zároveň čtvrtý film. Od Grety Gerwig to bude teda a já se na to těším hrozně moc, bavila jsem se o tom tady.
3: On to nebylo sfilmovaný.
4: Ne, jakože Narnie univerzum.
3: Jo, ale to už je novej ten, to se zase začínáme od znova.
4: Jo. Že jsme řešili to, že já mám velké očekávání v efekty, kostýmy a tyhle věci, které mají být údajně hodně ručně jako dělaný, takže na to se velmi těším. Velmi.
3: Já taky.
4: A potom, už jsme teda trošku odbočili od hudby, ale já se k ní ráda vrátím. Slyšel jsi nový album od Northwest, dcery Kim Kardashian a Kanyeho Westa? Ano, vydala svoje album první, ne ani možná, jo, první album, ale ne první písničku ve 12 letech, která se jmenuje to album North Forever. Což je absolutně ikonický, jakoby, že ve 12 letech uděláš jakoby, ne na sklonku kariéry nebo prostě ve svém píku, ne prostě na začátku. Hezky si to stanovíš, jakoby, jak to bude vypadat. No, co bys tipnul, že to bude za žánr, když to neslyšel a neviděl?
3: K-pop.
4: Ne, zkus to ještě jednou, vybav si, jak jako vypadá. Ona teďka nosí, že jo, tu dlouhou modrou paruku a má takový výrazný tmavý líčení a tak jakoby zvláštně se oblíká. Trošku to s tím souvisí.
3: Nevím, tak je to nějaká EDM.
4: No, je to rage rap. Rage rap.
3: Wow, je to až nikdo
4: emo
3: prostě.
4: A hyperpop. Nebo
3: hustý,
4: hyperpop.
3: Hustý.
4: Není to vůbec špatný, ti řeknu. Je to 6 písniček, což mi přijde vlastně úplně hrozně níž a jakoby handpicked, prostě vybrá ty nejlepší věci. Samozřejmě asi 3 z těch 6 písniček jsou jakoby předělaný nějaký trendový tiktokový zvuky, jsou to prostě všechno jakoby emo písničky třeba z 90. a zlutých let, který někdo zremixoval na TikToku a který ona zremixovala do toho alba tím, že přesně rage rapovala.
3: Wow.
4: A jakoby fakt to není vůbec špatný a ve všech těch...
3: Já miluji 12-letý rage.
4: A stejně jako když...
3: Silnej.
4: Jo, je to jakoby jedna z nejsilnějších věcí podle mě na tomhle světě, jakoby energie 12-letých lidí, kteří se vztekají. A stejně jako my ve 12 jsme psali, jestli si vybavuješ, jak si psal své příspěvky, nebo minimálně já, že jo, vždycky jsem měli ty velký malý písmena, čísla a samý xka, tak tohle ona trošku tam má a třeba v písničce Die, tak má refrén, který já ti tady přečtu. Once they on trend, I'm already off it. I'm a rockstar, you could tell by my closet. Who got piercings on their finger, tell them Northwest. When I'm out here doing press, they get more pressed. A mě to hrozně baví, ale pak přesně, mám úplně takovýho toho, to mím s tím vojákem a vzpomeneš si na Kejnýho Vesta prostě, který má přijet do Prahy a který je prostě antisemita a jakoby Kim Kardashian je taky trošku šílená, že jo?
3: Já doufám, no, já doufám, že bude svými rodiči ovlivněna co nejmíň.
4: Co nejmíň, ale... no, jako on jí údajně s tím albem pomáhal, ale přesně doufám, že ona si najde nějakou svoji cestu hudební i životní a bude dobrá takzvaně.
3: Tak, kdo ještě vydal svoje začátek svého alba, který bude mít ještě méně písniček než album Northwest
4: Not Forever.
3: Tohle bude jenom EP, bude mít jenom 5 písní, který bych měl být strašně vypiplený, dělaný v Londýně a opravdu jakoby světovými producenty, tak je Charlotte Gott, která vydala teda svoji první píseň
4: In Too Deep.
3: A já jsem strašně zklamaný hrozně.
4: Hele, nejsi sám. Já jsem se dneska četla právě recenze a převažuje jako negativní hodnocení.
3: Já jako jsem si říkal, tady je někdo, kdo má potenciál úplně rozbít tenhle český hudební rybníček.
4: Jako ona má všechno, ona je strašně krásná, je nepo baby, pardon. Myslím si, že je talentovaná, nemá špatný hlas, ale...
3: A má fakt tu star power.
4: Ale, jo, to má. Ale... Co se stalo?
3: Pak jako vydá písničku, která, jakože vydat písničku, která nikoho jakoby nezajímá. Je dost jakoby, to je taky umění teda.
4: My jsme se spolu říkali, že nám to připomíná přesně jakoby nějaký off-brand začátky Lana Del Rey, ale jakoby velmi off-brand a říkali jsme, že to někdo v téhle době napsal jako text. A pak ona přijela do toho Londýna a oni byli jako, kolik
3: no,
4: máš
3: tady
4: peněz?
3: Tu 15 let starou.
4: To nemáš tady tu random věc, ke kterým nemáš žádný vztah,
3: ale
4: abyš to tam
3: ona
4: naspívat.
3: Před 15 lety řekla, že to nechce, ale tak nám to tady furt leží v šuplíku.
4: No a i ta její myšlenka, že ona vlastně sama říká, že chce prorazit do zahraničí, že ví, že to je strašně těžký, ale že to aspoň zkusí.
3: Ale prostě tady to je strašně generický, neosobní, vlastně nic neříkající.
4: R&B, kde?
3: A je zajímavý teda její jako promo, já ji teď sleduju a ona to ani nepromuje tu píseň.
4: Já jsem koukala, že to promuje hrozně málo. A
3: ona dala teď nějaký fotodump a očekával bych, že vlastně v prvním týdnu vydání písničky to budeš spamovat tak jako tak, ale už se tam dává
4: možná něco jiného. Možná chce být enigmatická, ale jako v tenhle moment se to moc nehodí prostě být enigma, když promuješ nový projekt. No mě první den nešla ta písnička přes její odkaz ani pustit. No, vizuál sedí na autě, protože má ráda auta a za sebou má květiny, protože má asi ráda květiny, v hrozně křečovitý, nepohodlný, jakoby krkolomný poloze, kde jakoby je nádherná, ale jakoby křičí to jako žádná osobnost, nic.
3: Já jako já jsem právě doufal, že to bude něco jako, že když Olivia Rodrigo vydala Driver's License a bylo to všude a bylo to fakt jako moment, ale tady to není ani
4: moment. Jako zvolila si takovou safe prostě střední cestu, zase jako bych chápu, to prostě halo, její 20 začíná, jako musela se nějak něco si vyzkoušet,
3: ale
4: třeba
3: jako
4: hledat
3: ten
4: svůj
3: zvuk.
4: Ale kdo jiný
3: má co říct, než někdo, komu je 20?
4: A 12.
3: Jakože víš co, prostě, když jdeš dělat hudbu, já si myslím, že prostě je to strašně dobrý, když jsou ty lidi autentický a mladý a autentický a upřímný. Nicméně, nevím, třeba ještě překvapí tím dalším, ale tohle se mě hrozně zklamalo. Já jsem fakt si říkal, že ty jo, jako...
4: Ale jako už párkrát se stalo jako v historii, že i slavní hudebníci jako single vydali něco, co nebylo moc dobrý a pak jiný písničky na albu třeba byly lepší.
3: Tak, může se to zlomit, jako hlavně, no...
4: Jo. Každopádně fakt jí držíme palce oba dva.
3: Já bych rád viděl něco prostě dobrýho.
4: Já taky
3: dobrýho
4: chci něco vidět, no. No a pak ještě to je už taková poslední myšlenka, která už spíš navazuje na věci, o kterých já přemýšlím i mimo o Charlotte Gott, to je nějaká ta jakoby nucená sexualizace. Tak přesně si úplně říkám, jako co všechno, pod jaký tlaky ona spadá, co všechno se jí honí hlavou, jak musí jako působit, jak musí vypadat.
3: Jako její pozice je strašně nevděčná, protože ať dělá cokoliv, tak bude vždycky srovnávaná.
4: To je další věc.
3: Vždycky jako pod extrémním drobnohledem, takže jako si člověk nediví, že bude radši safe, než upřímná třeba, ale a třeba i upřímná v té písničce, ale no prostě jako vlastně nezávidím její pozici.
4: Ne. A jakoby tolik k ní, jo, vlastně nemůžeme se tady na tom zavařit na celý díl, ale máme z toho smíšený až smutný pocity, ale zároveň nepřestáváme v ní věřit.
3: Tak, no. Ještě, co tady mě napadá, tak je jedna věc, která teďka teda rezonuje českým internetem mnohem víc, než je Charlotte Gott a její píseň In Too Deep. A je to rodina Koktových Oštíkových, která po, jako opravdu tenhle ten rok opanujou. Nicméně teďka jakoby ve strašně negativním a vlastně podle mě dost možná jako kariéru zničujícím světle a kontextu. Je to v tom, že vlastně na sociálních sítích jeden bulvární, teda český deník, zveřejnil video, kdy Josef Kokta vlastně na té nahrávce zvukový, no prostě na té nahrávce dost jako agresivně vystupuje a vyjadřuje se vůči tehdy jakoby hodně malým dětem jejich. A následně to vyvolalo jako velkou vlnu nevole a
4: údajně k tomu se ještě objevily záběry z té reality Štíky, kde se, Ornella byla svého nejstaršího syna.
3: Jo, tam u toho bazénu, tu scénu, takže se vlastně vzpomněli se na tady ty části. Firmy rozvlazují s Ornellou jako vlastně spolupráce. Ona se k tomu nejdřív vyjádřila, takže mu ujeli nervy Pepovi spolupráce. Ona se k tomu nejdřív vyjádřila, takže mu ujeli nervy Pepovi, ale jako těch věcí a materiálů prostě

0: příležitosti vydejžovat opět peníze teda na svý rodině a spustila nějaký story time o tom zmonetizovaný, kde se svým teda manželem, teď Biniasem, tak řešej, jak je ta rodina vlastně hrozná, ale jako pardon, ale tohle to celý jde od, to je podle mě fakt jakoby generační záležitost, je to strašný, je to hrozný a to, co se tomu vyjadřuje ještě Monika Štiková, Binias, mě přijde úplně šílený, protože jakoby ten pořad Štiky je vlastně hrozně hrozný hardwatch a hrozně nepříjemný skrz to, co vlastně jako vůči svý rodině i, i těm vnout, nebo tehdy Quentinovi jenom, co tam ona jako dělala a jak se vyjadřovala a jak vystupovala, co byla ochotná udělat opravdu jako pro nějaký pocit slávy. Nicméně, co ještě, myslím si, že jako mě asi bych to nerozpatlával dál, ale myslím si, že co mě ještě vlastně přijde trošku šílený, nebo já nevím. Já jsem takovej vlastně dost rozpolcený ohledně toho, jak se o tom mluví, kdy mám pocit, že třeba v nějakých médiích tak se absolutně neřeší, jak to může dopadnout potom třeba na ty děti. Je tohle to je extrémně těžká a šílená situace a je úplně v pořádku, že se tady to řeší, protože jakoby ty záznamy jsou dost hrozný. Ale
1: to první
0: zároveň
1: video, ten záznam, ten virální, to točilo jedno z těch tří dětí, ne?
0: Jo.
1: A myslíš, že to je uveřejnilo?
0: No, to se spekuluje, to jak to došlo.
1: Jako zajímalo by mě, jak to vnímá jenom.
0: Ale
2: jo. Ahoj, já jdu tady rychle odstřihu si odskočit
0: jo,
2: do popkultury.
0: Nám tady sedíš a stříháš si a ty máš info a ty víš původ a jak to vzniklo.
2: Tak já vám řeknu takhle, jak to vzniklo, jo? Takže jaká byla ta otázka, jestli mi můžeš zopakovat?
0: Jak to vzešlo na povrch?
2: No je to fascinující, protože pan Kokta dal vyjádření na Instagram, kde říkal, že to video natočil jeho syn, tuším před x lety, a jeho žena ho dala na YouTube a měla to být taková výstraha, kdyby se někdy něco takového opakovalo, takže by mu to pustila. Takže vlastně nahrála
0: pojistka
2: to na YouTube, ano, pojistka, že pokud by se někdy něco takového opakovalo, tak mu to pustí, aby viděl, jak se choval, jak byl nepříčetný, jak strašný to bylo. Ale pan Kokta promazával YouTube a omylem kliknul na zveřejnit.
0: Wow.
2: Je to blbý. Tak já jdu zase stříhat.
0: Děkujeme, děkujeme. Poslouchejte Impact a děkujeme.
3: Poslouchejte Impact na Radio Wave.
0: Smysl nebo na co málo podle mě jako některý lidi dbají, je jako vlastně jak moc tady to pak může dopadnout právě na ty děti. A tady to je jakoby šílená situace, která je vlastně tam jako někde až moc medializovaná vlastně může být jako fakt, si myslím, dost riziková do budoucna.
1: Ona dělala i nějaké vyjádření, že ona se to semlelo v době, kdy ona teď byla jakoby u moře a hnedka tam dělala nějaké vyjádření k tomu, ale prostě jako bring back OG YouTube apologies cancelnutých youtuberů, protože ona by se od nich měla trošku ponaučit.
0: No,
1: zmiňovala
0: myslím,
1: tam
0: že
1: svůj podcast a spolupráce. A to bylo všechno.
0: Jako mě tady to celá situace prostě je nepříjemná, protože vlastně je to jakoby
1: jo, jak kdyby to bylo, jakmile
0: se protože to dotýká těch dětí, no. Je to jako, to je na tom to strašně nepříjemný.
1: No, každopádně asi dobře, že to vyšlo ven.
0: Já, jako určitě je dobře, že se to řeší, ale nějaký ty detaily, které se propírají v těch médiích, mi přijdou prostě blbý.
1: No, to jo.
0: Nicméně, my jsme ještě nezmínili, co jsme ještě nezmínili?
1: Nezmínili jsme Scooby-Doo Origins.
0: Oh yeah, já se mega těším, takže bude a chystá se Scooby-Doo hraný film nebo seriál?
1: Jo, myslím si, že možná seriál od tvůrců Teenage Mutant Ninja Turtles, nebo jak se to jmenuje.
0: Tak to potřebuju.
1: A přesně jakoby teda na tu platformu, na kterou byste čekali, že to půjde, tak to půjde. Já doufám, že to bude můj nový Riverdale. Manifestuju to.
0: Já manifestuju, je to prostě hrozně dobrý a miluju
1: Scooby-Doo. McKenna Grace taky miluješ a to tam bude hrát.
0: Jo, mám jí rád, ale miluju Scooby-Doo. Teď jsem nedávno koukal na jeden ten starý animovaný Scooby-Doo a Ostrov zombie. A
1: kreslený?
0: Je to hrozně dobrý, má to krásnou estetiku, krásnou animaci, takovou tajemnou ponurou atmosféru hodně. Trošku dark fantasy vibes, ale jako furt je to Scooby-Doo, ale je to ráda. Moc hezký, takže to doporučuji na nějaký pošmourný den, tento film Scooby-Doo a Ostrov zombie. A
1: tady bude klasicky CGI Scooby-Doo.
0: No jo, to musí
1: byla
0: být
1: taky doba prostě, kdy byly všude CGI mluvící psy,
0: jo,
1: jako
0: byla,
1: v rodinných filmech nebo v dětských pohádkách.
0: Pak jsme ještě nezmínili píseň Meghan Trainor, která je

0: jako
1: Oh
0: něco
1: no,
0: hroznýho.
1: já jsem to vytěsnila normálně. Takže je to album, který vyšlo, myslím, teď na jaře. Ale my se bavíme o písni Shimmer, kde zpívá Já se nepotím, já se třpitím. Napsala jsem si Millennial Girlie Final Boss.
0: To je horší, to ne, to já jako to...
1: Je to horší než Final Boss Millennial.
0: To je jako fakt strašný, to já vlastně nevím, na koho to cílí a je to prostě její strašná snaha být virální, ale je to strašně generický a strašně
1: nepříjemný. Kdybys měl video z roku, já nevím, 2012, když prostě byl Wrecking Ball a takový ty barevný, divně růžový věci se třpitkama, tak v téhle době by to možná někdo poslouchal, ale... Třeba to taky měla ve skříni a teď to prostě vytáhla, já fakt nevím, ale já prostě si k ní nemůžu najít žádný moc osobní vztah a nikdy jsem vlastně nemohla. Určitě si vzpomínáš na tu její nejvirálnější písničku All About That Bass, kde přesně ona hrozně jako bojovala za to svoje tělo, nebo že za ženský tělo, jako opěvovala prostě přesně to, že jsme každý jiný, každý krásný.
0: Teď
1: je Ozempic Queen a já vůbec jako nechci komentovat něčí prostě životní rozhodnutí, neznám toho člověka ani jeho příběh, ale myslím si, že má, že si adoptovala syna a byly tam nějaký jakoby dramata internetový. Vím, že někdo jakoby řešil nějaký problémy, takže ona jakoby už od prvního dojmu prostě není moc sympatická a ještě když ani ta hudba není dobrá, tak já nemůžu prostě.
0: No, je to hrozný,
1: je to fakt hrozný.
0: Ale pokud se to někomu líbí, tak nám napište.
1: Prosím, mně se hrozně právě líbí poslední dobu, že se s námi lidi hádají, takže...
0: Pojďte se hádat.
1: Kyberšikana prostě.
0: No, myslím, že můžeme jít na ikony.
1: Ano.
0: Já mám ikonu,
1: ano.
0: Nebo takhle. Já jsem trošku rozpolcený, takže já to budu mít tentokrát. Mám já podle mě víc internet brainrot ikony.
1: Mm-hmm.
0: A musím zmínit obě dvě, jo, protože jedna je, že teď na mě hodně vyskakuje jeden takovej ship, který je hodně specifický, ale vlastně úplně úžasný. A je to, myslím si, že jsme Lady, není to Lady Tottenham, ne, není. Prostě je to jedna postava z filmu a série Wallace and Gromit a k tomu to je taková ta záporačka z Madagaskaru.
1: Ježíš, tady ta záporačka z Madagaskaru mi teď vyskakuje na TikToku jako ship s kýmkoliv. Ona je vždycky jakoby
0: s kýmkoliv.
1: Mě vždycky vyskočí, že je šipnutá s někým jiným, že ona je taková jakoby domina, že jo, nebezpečná.
0: Jo, je to bedy úplná. Ale tak já mám tady tu paní, protože oni si k sobě podle mě hrozně hodějí. Já to mám pak hodně na tohle, počkej.
1: Já jsem nejvíc viděla na ship s Alexem z Madagaskaru s tím lvem.
0: Ale taky jsem viděl Harryho Stylesa a Baracka Obamu teďka.
1: To je hodně níž. To je hodně níž. A mám ráda tady ty unhinged shipy.
0: Je toho hodně a to mě baví. Každopádně moje skutečná ikona týdne a podle mě už jednou i ikona byla. Je to instagramový profil paní Ta, co ráda žere, což je Mimoňka z Mimoně. Je to paní, která je extrémně pozitivní. Na svém Instagramu
1: jsem viděla
0: má...
1: poprvý celý film Mimoni.
0: Jo.
1: Poprvý jsem to teď viděla celý.
0: A já to neviděl nikdy celý v životě.
1: Aha. Já jsem
0: ale
1: prostě,
0: furt máš pocit, že to
1: já jsem,
0: mám nějak
1: ne, už
0: krát,
1: ne,
0: prostě.
1: Už ne, už jsem si to odbourala, ale jakoby doslova třeba rok jsem žila přesvědčení, že miluješ Mimoně a že to je tvoje osobnost. Já se ti hrozně omlouvám, tohle už si neodpářu, ale už vím, že to tak není.
0: To je fakt strašný. Nicméně, ona je Mimoňka z Mimoně, protože bydlí v Mimoni a má na Instagramu jako svoje jméno kvízová řeznice, co nevaří, ale ráda se přifaří.
1: Jo, to je tahle paní.
0: A prostě, že nevaří a nestydí se za to. Je vděčný strávník, Bráška a Janička vaří, já žeru. Hejtry máme tvořím kvízy. A ona
1: to
0: je úplná
1: ty.
0: Ikona. To jsem mega já. Ona je fakt úplná ikona. Hrozně se mi opravdu líbí, že jako vždycky, když jí na mě vyskočí, jo, ať je hnusně, ať je krásně, ona vždycky je hrozně pozitivní v tom, jako co říká a jako jak mluví. Pracuje někde v masně a teď si užívala hrozně krásný den, taky se jako podobný jak my, tak měli v neděli, že se šli s Janičkou k vodě, dali si kafíčko.
1: Vidíš, hrnky se smajlíkama, dneska jsem o nich mluvila.
0: Dali si kafíčko, štrůdl a prostě opalovali se u vody. Přišlo mi to jako hrozný vibe. No ale čím je pro mě ještě větší ikona, nejenom proto, že si umí užít volný odpoledne a čas, taky tím, že ona k ní do masny chodí pravidelně malý chlapec se svou babičkou, to má Tomášek. A ona ho vždycky, ona ho má hrozně ráda a vždycky ho teda si natočí a vždycky s ním jako konverzuje a dá mu nějaký párek zadarmo třeba, nebo to, nebo on dává mu terminál, aby jí zaplatil. Hrozně krásně s ním mluví, ale strašně zdrobněle a tak na ní jako šišla a je to hrozně roztomilý. Mm-hmm. A co ještě se nestalo? Tady ty interakce s Tomáškem, Tomínkem se staly extrémně populární v Polsku, protože Poláci milujou češtinu a přijde jim hrozně roztomila.
1: My to máme s Polákama taky
0: takhle. My to máme tak podobně a jim přijde hrozně roztomila a zejména teda, když někdo mluví takhle česky a ještě zdrobňuje, tak to je úplně pro ně fakt
1: no,
0: jako mega
1: roztomilý. No, to dostalo na polský TikTok.
0: Mega se to dostalo na polský, všechny sociální sítě, její videa s Tomínkem mají, tady má jedno třeba 1,2 milionů zhlídnutí, 600 tisíc, 300 tisíc. Takhle populární to v Polsku je. Cute. A dokonce je to tak populární v Polsku, že Duolingo Polsko natočilo TikTok In My Czech Era. Takže Duolingo Sova dokonce na tohle naskočila a takhle populární to je v Polsku a já doufám, že z toho má paní Mimoňka radost a já, mě to baví, takže jako ona je úžasná.
1: Úplně full circle. Cute.
0: Jo, hrozně.
1: Ježiš, dobří lidé existují.
0: No.
1: Nejspíš. Tak, speaking of dobří lidé, minimálně zábavní lidé. Mojí ikonou je chlapec, který má TikTokový účet Křeč v podkolení jamce, zavináč Matt Balsy. A tenhle kluk udělal výborný takový jakoby bingo kartičku o korporátních pozdravech, respektive korporátních rozloučeních v mailech a v korespondenci, takže když píšeš jo, s pozdravem svoje jméno, tak on vymyslel prostě úplně geniální tabulku, kde že jo, vždycky máš ty dvě jakoby protilehlý XY, ty, jak se tomu říká?
0: Osy.
1: Osy, ano, to je to slovo krásný. A je tady bez agrese, slušný profík, srdečně zdraví. Bez agrese dochází mi trpělivost s úctou. Bez agrese vyhoření, vinšuj, namasté. A moje oblíbený je pasivně agresivní vyhoření, třeba sportu zdar. A pak je tady ještě část agresivní vyhoření, veselé Vánoce, když nejsou Vánoce. A nejlepší je agresivní, dochází mi trpělivost a to jsou čest práci, servus, nazdar, ave. No a vím, že ještě oblíbený jsou pasivně agresivní, dochází mi trpělivost a to jsou služebníček z hlouby duše, slunce v duši. Hmm. Takže já odteď se buď budu rozlučovat slunce v duši, anebo veselé Vánoce.
0: Budeš se řídit touto tabulkou.
1: 100%.
0: Tak veselé Vánoce.
1: A pobavilo mě to po dlouhý době docela hodně. Přišlo mi to chytrý.
0: Tak jo, tak tím jsme všechno zase probrali a děkujeme, že jste nás doposlouchali. A když napište nějaký komentář, pokud s námi souhlasíte, budeme rádi, pokud s námi nesouhlasíte, tak taky vlastně jsme rádi. A
1: vidíme se 16. května.
0: Stavte se 16. května, takže čauky, veselé Vánoce.
1: Veselé Vánoce.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: opakem disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky, extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
0: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
2: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pouřadu Buchty.
3: Pouřadu.
2: Pouřadu, to je Ivanko jako na stand-upu, který je o všem a o ničem. Já jsem trošku nakřáplá, jak možná slyšíš, že to není obvyklá standardní kvalita mého hlasu, ale prostě nedá se nic dělat. A já tě vítám, Ivanko.
3: Máš takový Zuzko chraplák, takzvaně.
2: Šanzon,
3: jak se říká.
2: Jak Brel.
3: Krásný, úplně. A nebo Bohdalka. To má taky podle mě trochu chraplák.
2: Jo, tak
3: Bohdalová.
2: To už podle mě, když jedeš takzvaně 9. gumy, tak to už se ti nastřádá.
3: Ale já si myslím, že ona měla vždycky chraplák. Jo. Ale já
2: a ten hlas se taky v průběhu věku přece trošku mění, že poznáš většinou i po telefonu, že jako zhruba.
3: Tak já už poznám teď Zuzko zhruba, že už teda jsi ve středním věku.
2: No ale to poznáš.
3: Já si dělám srandu. No dobře, takže dobrý den.
2: Ti, třeba když jsou ti 2, tak máš jiný hlas, než když je ti 18.
3: To jo, no. Když jsou ti 2, tak máš asi jiný hlas. No. A to i podle mě používáš i třeba jiná slova, Zuzko. Když jsou ti 2 a když je ti 18 a někomu zavoláš, tak jako neznám třeba moc zaměstnanců call centra, kterým by bylo 2. Ale byl by to zajímavý koncept, že by ti volal finanční poradce nebo poradkyně, kterýmu by byly 2 a radil by ti, jak máš naložit se svýma investicema. Dobře. Určitě, no. Takže já bych to, Zuzko, tohle téma už opustila, si nakřápla. Pro vaši informaci, ale to jste možná poznali, propojujeme se na dálku na trase Praha-Brno.
2: A k tomu mám zajímavý intel, že se míš minimálně...
3: To je intel, Zuzko.
2: Informace.
3: Jo, já se ptám.
2: Nevím, Intel, já to používám a moc se nezabývám tím, co to je. Prostě takové
3: já jsem tě
2: informace.
3: To ještě, já jsem tě to nesešla ještě použít, to je no,
2: dostupné
3: to jsi teď naučila nově.
2: To jsem si asi naučila nový slovo. Takže Intel, doufám, že je to ono, že to není něco jiného.
3: No protože Intel, pokud já vím, Zuzko, tak to je nějaká firma, která vyrábí procesory.
2: Tak já tomu tak prostě říkám.
3: Jakože to je nějaká informní, interní informace,
2: ano,
3: jo?
2: Tak, no. Každopádně. Už minimálně po druhé, po víckrát za několik let, co sem chodím, se mi stalo, že někdo sem přijde a něco si tady nahrává.
3: Když ty to tam máš mít zabukovaný.
2: Když já to mám zabukovaný. Takže toho člověka musím vyhodit, ale naštěstí se to obešlo bez konfliktu, oni to respektují.
3: No tak to je dobře, Zuzko, je tady, teda, že vy v Brně se umíte dorozumět. Ale teď jsem to, Zuzko, vyhledala to slovíčko Intel, to je skutečně zajímavé, to určitě všechny posluchače obohatí a je to skutečně tak, že Intel, Zuzko, může označovat i informaci. V hovorové angličtině často používané například ve filmech nebo v počítačových hrách, takže ty je vidět, Zuzko, že jsi gamer zřejmě a hraješ doma počítačové hry.
2: Určitě.
3: Tak Intel může označovat zpravodajské informace, data anebo poznatky. Takže je vidět, že sice ty si nevěděla pořádně, co to je, ale že to používáš správně, to slovo, Zuzko.
2: No.
3: Dobře, takže Zuzka a její Intel. Děkujeme, Zuzko, za to, že si obohatila naše slovníčky. Ale tedy zpět k meritu věci. A meritem věci je, že Zuzka, protože má dneska ten chraplák, tak s námi se Standulou nemohla být ani na Buchty čtou live v minulém týdnu v Plzni. No, ale já jsem tě tam, Zuzko,
2: to se stalo poprvé,
3: To se stalo v historii Buchet úplně poprvé.
2: Ještě jednou během covidu jsem musela být zašitá v Brně.
3: Ale to jsme se spojili přes telefon s tebou.
2: No, to jsme mohli dělat zase. Jsem byla vůbec vystupovat všude jenom přes telefon a nemuset nikam chodit.
3: To je, když si nemohla mluvit, Zuzko, a kdybychom tě připojili přes telefon, tak si myslím, že by to úplně nic nevyřešilo.
2: Mohla bych se tam nějak tvářit.
3: Mohla bys tam nějak jako chrochtat do telefonu, nebo ho tam chrčet třeba, to by určitě všechny moc pobavilo. No ale vzala jsem teda Zuzku na vystoupení v Plzni na Buchtičtou live na Tyči, protože my tady pro interní účely v rozhlase máme takovou kartonovou Zuzky hlavu vystříženou, na takové dřevěné tyčce.
2: No ale mně to přijde, že to používáte jako halabala, to jak se vám zachce.
3: No je to pravda, Zuzko, když tady nejsi a točí se třeba video,
2: si tam se mnou hrajete,
3: tak se vezmeš na tyči a vzala jsem tě do Plzně na tyči. A dokonce teď tě mám pořád ještě v autě na zadní sedačce, že jsem tě ještě nevyndala a nevrátila.
2: Mohla bys demonstraci se mnou.
3: Já a ty na malou naši soukromou demonstraci na Letné.
2: A to je jedna z nejhezčích věcí v rozhlase, tady toto tyč.
3: S tvojí hlavou, no. Takže tuhle Zuzčinu, teda hlavu na tyči, jsem tam sebou vzala. Každopádně za chvíli se s vámi podělím aspoň o nějaké krásné vtipy o Diogénovi, které tam Standa rozkládal. To se hodně moc pobavíte. Ale ještě předtím bychom se, Zuzko, chtěli teda s vámi podělit o další vystoupení Buchty live.
2: To je
3: kde
2: podstatné.
3: Už Zuzka bude, to je podstatné. Nejbližší teď budou 15. května v rámci festivalu Svět knihy v Praze na Výstavišti. To budou Buchtičtou live se Standou a budeme se bavit o historii. A bude to krátké, tam máme nějaký slot, který má asi tuším 45 minut.
2: No, tak to dvakrát mrkneš a je hotovo.
3: No a hlavně Standula, ten se vždycky zasekne v antice.
2: To budou tak dvě věty.
3: To jsem zvědavá, co tam stihneme.
2: Minule tam řešil Korán a jak máme být pospolu ve společnosti, to si pamatuju.
3: A to si myslím, že máme být pospolu, Zuzko.
2: No. To určitě, to bez pochyby, že tam vletěl holub.
3: Ano, a to už si říkala, Zuzko, podle mě v jednom nebo dvou dílek, že minule, ano, tam vletěl holub a také, že v ten den nešli
2: kreditky
3: na území České republiky
2: a debetky
3: platební karty, no. Ano, kterým ale ty ráda říkáš kreditky.
2: No.
3: Tak, no ale to už jste asi zapomněli teda, o čem byla řeč. Tak řeč byla o tom, že Buchty čtou live o historii, budou 15. května v pátek od 17 plus minus hodin v rámci festivalu Svět knihy. Ale pak další bangry teda přichází v červnu a z toho bude jeden open air, to se rozpohodíme takzvaně pod širým nebem.
2: Budem mluvit s Petrem Wagnerem, což je kazatel, který byl ochoten s námi spolu vytvořit minisérii Buchty o Bibli, o Bibličce.
3: No byl ochoten, on byl rád podle mě, že tam
2: ochoten
3: byl.
2: Ochoten a rád. No. Každopádně data.
3: No,
2: tvrdý data.
3: Tvrdý data, takže Buchty o Bibli liveko open air v Praze bude ve čtvrtek 18. června v prostoru, kde třeba já teda osobně jsem ještě nebyla pořádně, ale je to prý fajn prostůrek na Vyšehradě. A ten prostor se jmenuje Na hradbách. Takže pokud chcete na Vyšehrad, na hradby, na Buchty, tak tam budeme 18. června večer mít Buchty o Bibli live.
2: A je to prý dobře dostupné, je to kousek od metra.
3: No tak Vyšehrad je kousek. No. Od metra stanice Vyšehrad.
2: Časenk.
3: Tak. A lístečky už jsou v prodeji na Webísku a je tam vstupné takzvaně dobrovolné a doporučené. Takže si tam...
2: To jsou ty novoty,
3: ano. To za nás nebylo. Za nás bylo, že zaplatíš a jedeš a teď to je teda tímto jako způsobem.
2: A pak dostaneš papírovou vstupenku.
3: No.
2: To bylo dřív.
3: A teď podle mě dostaneš QR kód do telefonku. No ale každopádně, když si dáte Buchty, live, na hradbách, Vyšehrad, Praha, tak vám to vypadne, takže si to prosím vás kupte a hlavně přijďte. A ještě mě, Zuzko, napadlo, že když to budou vlastně takové spirituální, ty předprázdninové Buchty, abychom se naladili na to léto nějak takzvaně duchovně, takže třeba my bychom mohli pověřit Peťu, aby tam zodpověděl i různé dotazy takzvaně z publika, které ale vyzbíráme už jako předem.
2: To by bylo
3: takže
2: dobré.
3: Pokud vy třeba máte nějaký spirituální biblický dotaz, něco, co by vás zajímalo, nebo něco, co byste tam chtěli probrat, abychom se na to připravili.
2: Tak něco košilatého to může být.
3: Oblíbené takové téma samozřejmě je, jestli farář může masturbovat. To už jsme probírali.
2: A mít
3: samozřejmě
2: nějaké erotické platformy.
3: Několikrát.
2: To ráda s Petrem probírám.
3: Erotické pomůcky.
2: A ponoukám ho, aby si založil nějakou
3: platformu.
2: Košilaté účty. A ano. On a tam, zrudl. Tam jsem ho viděla poprvé a naposled, že zrudl jako rajče.
3: Rajčátko, tam by mohl v sutaně řádit někde a mít takhle přivýdělek. Farář s koštětem, no. Dobře, takže pokud byste chtěli...
2: Já bych to odebírala.
3: No, bys byla. Možná bys nebyla sama, Zuzko.
2: Ne,
3: ale pokud byste se chtěli zeptat i na něco třeba, dejme tomu, hlubšího, než je, jestli může farář takzvaně si dělat dobře, tak...
2: To je hrozná fráze.
3: Je to.
2: Máš nějakého svazu, nevím koho, co to je za old school. Ty jsi byla na dechovce a tam jsi to slyšela, no co teď.
3: Dělá si dobře. Takže pokud byste se chtěli zeptat na něco jiného, tak mě napadá, Zuzko, že buď mi to napište na e-mail ivana.veselková@rozhlas.cz anebo to napište na náš Instagram buchty_radiowave. Mm-hmm. Takže pište své dotazy a podněty.
2: Hashtag spirituál.
3: No hashtag tam ani dávat nemusíte.
2: To už se nepoužívá hashtagy?
3: To je, ale tak stačí, když mi to napíšou do mailu, Zuzko, tam nemusí mít ten hashtag.
2: Když
3: mi to přijde do mailu. Takže můžete mi to napsat s hashtagem i bez hashtagu na buchtí Instagram anebo do mailu. Mm. Co byste jako chtěli na těch spirituálních buchtách probrat, tak ty mi to můžeš i říct, Zuzko. Ty mi to
2: ale nemůžu napsat
3: psát.
2: Z nějakých jiných
3: adres. Tajných adres, ano. Hotinka z Brna.
2: A to tež, nebo něco podobného, nikdy to tež, není to tež, jo. Vždycky je to jiný den a tak dál.
3: Jasně.
2: Se bude dít v Brně, no. 21.6.
3: To je neděle.
2: To budem ale v interiéru, v kabinetu Mus, a tam budou s tou stejnou osobou, aka Petrem Wagnerem, zase buchty, akorát to bude teda s moravskými kořeny, dejme tomu.
3: Tak, bude to mít moravský vibe. No ale pokud, teda to mě právě napadlo, Zuzko, že bychom to mohli udělat takovéhle komunitní, že ne, že my si tam něco připravíme a budeme o tom mluvit, respektive spíš Petr o tom bude mluvit a my mu do toho budeme skákat, ale že třeba kdyby vás fakt něco jako zajímalo z té Bible, spirituality a dělání si dobře, na duši samozřejmě, tak nám to napište a my to tam pak můžeme pěkně probrat.
2: Mm. A já dělám velký, rozsáhlý zase decluttering.
3: Mm.
2: Doufám, že znáš to cizí slovo, Ivanko.
3: Znám, Zuzko,
2: nebudu muset,
3: ano.
2: O tom tady bavit.
3: Nemusíme to tady široce vysvětlovat. Ano, takže třídíš si doma a vyhazuješ.
2: Takže možná udělám nějakou malou tombolku.
3: Že bys tam našla nějaké pěkné spirituální věci, co by někoho potěšily. A myslím si, že malá tombolka, Zuzko, na Buchty o Bibli live, jak v Praze, tak v Brně by byla fajn. Takže data 18. června, 21. června, to by bylo. Tak a Zuzko, teď teda chceš něco říct, anebo chceš slyšet vtipy o Diogenovi, co říkal Standa Zajíček na Buchty čtou live.
2: No, šup sem s nimi.
3: Ty vtipy, tak to ti řeknu, to tě určitě moc pobaví. Ono téma těch toho...
2: Cítím tam ironicky ostrý.
3: Ne, Buchty čtou live bylo komedie, dejte komedii šanci, takže tam jsme samozřejmě začali v antice, kde jinde,
2: jak
3: že?
2: Jinak.
3: Tam jsme se zdrželi se Standou docela dlouho v té antice a pak už šupy to presto, teda jsme to museli urychlit, ale bylo to fajn. No, a Standula, no, dneska používám sama krásná slova.
2: To by se inkarnoval nějaký děda.
3: Tvoje babička.
2: Moje babička.
3: Už začnu chodit do galanterie. No, a Standula teda si připravil krásné vtipy o Diogenovi, které mi uvízly v paměti.
2: Už pojď sem s ním.
3: A musím ti, Jezusko, říct, takže no. Připrav se. Takže první vtip, jo. Filozof Diogenes jde teda po ulici města a potká žáka s učitelem.
2: Mm-hmm.
3: A Diogenes se ptá toho žáka, tak co, studente, jako už něco umíš, jak ti jde studium, už si nějak pokročil? No a žák jakoby smutně svěsí hlavu a zakroutí s ním, jakože ne, že mu studium nejde a že nikam nepokročil. A Diogenes popadne hůl a zbije učitele. No?
2: Já jsem vůbec nepochopila.
3: No a to byl jako ten vtip.
2: Aha.
3: A ten vtip jako měl spočívat, jak bych to já pochopila, v tom, že ty bys čekala, že ten Diogenes vyčiní tomu žákovi.
2: Ale vyčiní učiteli, ano, protože ten je za to zodpovědný.
3: Tak, takhle. A to bylo zajímavé, že tento vtip teda vytáhl Standa, který je sám učitelem na gymnáziu.
2: Jsou nějaký učitelský fórum.
3: No,
2: prostě.
3: Tak jsem se optala, jestli to tam takhle chodí, tak tvrdil tedy, že ne. Tak to byl první vtip. Dal se všichni, Zuzko, řezali takzvaně smíchy.
2: A smál se někdo nebo povytáhl koutek?
3: No, já myslím, že se lidi smáli, jako, nebo nevím, jestli
2: jako
3: se nahlas? Smáli tomuhle. Občas i nahlas, ale nevím, jestli zrovna u tohohle vtipu. Uh-huh. Ale teď teda je druhý vtip.
2: To je takzvaně sucháč teda hodně.
3: No a druhý vtip, ten je taky teda super, Zuzko, připravte se všichni. A je taky o Diogenovi. Jak známo, tak teda ten filozof Diogenes, který měl rád všechno, co je takzvaně přirozené, tomu jako nebylo cizí, tak žil někde na veřejném prostranství a tam dělal všechno, co je tedy přirozené. Mm-hmm. Takže třeba jedl, spal, kakal, čural a tak dál. A dělal tam i věci, které Standa popsal, že pohyboval pravou rukou.
2: No. Už jsme zase u toho.
3: A už jsme zase u toho. No to řekl Standa, to byl ten vtip. Takže Standa říká, že teda Diogenes pohyboval rukou.
2: A teď... Ale pohybovat rukou můžeš i ve větru třeba.
3: No tak to nebylo ve větru.
2: Jako na moudí.
3: Standa říkal, pohyboval rukou. Vyložte si to, jak chcete. Okay. A teď lidé kolem, kteří chodili, tak se jako pozastavovali a byli v šoku a nějak se jako ptali, jakože no co to tady... je, co to dělá a tak dál. A Diogenes řekl něco právě ve smyslu, že to je všechno jako přirozené, ale teď přichází ten vtip a ten je, kdyby taky to bylo tak jednoduché, že by se hlad dal zahnat tím, že se člověk hladí po břiše. A to byl ten vtip.
2: A to mi přijde docela dobrý, to je fajn.
3: No, takže to je fajn, Zuzko, tak vidíš, teď můžeš tento vtip dávat dál k dispozici. Takže pokud chcete nějaké další podobné vtipy, tak samozřejmě Standula možná na Světě knihy taky dá něco k dispozici, i když tam je teda téma historii píší vítězové, nebo historie jako jedno velké PR a reklamka, kterým se tam budou nějaký vtipy, ale myslím, že tady toho Diogena, toho můžeš prostě vystrčit
2: tam
3: vždycky.
2: Jo, a vždycky ta... Ona je to vždycky potěší všechny.
3: No, určitě. Tak. Takže to byla jenom taková malá ukázka nahlédnutí do toho, kdo jste nebyli na Buchty čtou live v Plzni, jakou jsme tam měli srandu. No, to jsme se tam bálili jak hrušky smíchy. Ale ty si teda, Zuzko, zrovna v tu chvíli měla ztracený hlas.
2: Je to tak.
3: Takže bohužel si to nemohla slyšet. Tak jsem se s tebou aspoň o toto podělila. No, a máš tady pro nás aspoň nějaké poznatky z Brna, třeba když člověk ztratí hlas, tak jaké to je?
2: No, tak nemůžu mluvit.
3: Jo.
2: A do jisté míry je to pár dní, to bylo docela příjemné, že jsem se nemusela namáhat a nosila jsem s sebou takový sešitek a tomu okolí jsem psala nějaké pokyny a že nemusíš prostě dlouze o něčem diskutovat. Tak to mi přišlo dobrý, ale pak už mi to vadilo, že nemůžu nic okomentovat, na nic reagovat. Dokonce jsem šla s přátelstvem do hospůdky a tam jsem zase nemohla mluvit, takže jsem zase psala jenom do deníčku a oni se mi smáli.
3: Tak to není pěkné. Je to pravda, že jsi potom takový trochu jako odstrčený
2: je to docela
3: z, toho,
2: dost, no?
3: z toho kolektivu. Trochu. No, dost, no. Nemůžeš se přihlásit o slovo takzvaně.
2: No.
3: A teď už jsem, to teda rozmluvila.
2: Tak jsem ráda, že se to vrátilo, protože jsem dostala pak takzvaně psycho, aby se mi to vůbec vrátilo.
3: No dobře, Zuzíku.
2: Na to bych nebyla připravena na tuto variantu zatím.
3: A co teda dalšího nového v Brně? Nebo máš pro nás nějaký tip?
2: Tip? Na co?
3: No na něco, na cokoliv.
2: Květák zatím není, absentuje na Zeleném trhu. A dnes, jak jsem šla sem do rozhlasu, Ivanko, to tě určitě bude zajímat, jsem si představovala, že už se dělají takové ty poslední práce, takové to natírání, drobné opravy, než se otevřou koupáky. To je už
3: jo, pozor, Zuzko. No a to možná, kdo to neví, ale tak pokud posloucháte Buchty už nějakou dobu takzvaně a patříte do naší komunitky buchtích fanoušků, tak víte, že Zuzka miluje koupáky. To není podle mě silné slovo, Zuzko, je to tak, že ty miluješ koupáky.
2: No to je možná ještě podsazené.
3: Je to ještě víte, že koupák je něco na pozici Zdeňka Polreicha, že teda kdyby byl Zdeněk na koupáku, tak to už by byl úplně teda ráj, podle mě, Zuzko.
2: No ale Zdeněk jako už je v takové spíš pozici, no já nevím.
3: No já teď už, jo a ty děláš jenom, Zuzko, podle mě. To je takový ten zákon magnetismu, nebo jak se to říká, že když začneš dělat, že tě něco nezajímá, nebo že když se jako odtáhneš od něčeho nebo od někoho, tak tím víc ten člověk začne být v tom zainteresován. Takže ty teď podle mě doufáš, ale to je samozřejmě moje tady spekulace, ty doufáš, že poslouchá Zdeněk tenhle díl, a že uslyšíš, určitě. Že jako už tolik jako se o něj nezajímáš a že si sáhne do svědomí a řekne si,
2: třetí třídy,
3: tak teď ale, školy. No právě, ale pořád funkční, podle mě lidi se od třetí třídy ze základky moc jako nemění, podle mě v životě teda. Ale...
2: Protože to je silný statement. Takže no, nicméně, Ivanko, ty jsi to tady zase stáhla k Polreichovi, nicméně už já si představuji, jak prostě opravář to tam dělá na těch koupácích poslední úpravy a za chvilku se to otevře. Sprašky začnou sprškovat.
3: Dobře, spršky začnou sprškovat a bazény začnou bazénkovat. A ty, Zuzko, když jsi na tom koupáku, tak ty tam jenom tak spíš ležíš na osušce a díváš se kolem, anebo ty jsi jako i takový ten aktivní plavec, že bys tam plavala v bazénu, takzvaně prsa nebo kraula. Nebo
2: tak záleží, tam... jestli jdu s potomstvem, tak se musím starat o potomstvo, aby se neutopilo.
3: A to tam hlídkuješ teda u bazénku třeba.
2: To, je, to jsem takzvaně soccer mám u bazénku. Mm-hmm. Prostě tam sedím a čumím. Mm-hmm. A moc mi nechceme si ty děti, protože mě vždycky někdo kopne do hlavy. Mm-hmm. Ale pak jsou chvíle odpočinku, které já mám nejradši na dece. A to pozoruju like there is no tomorrow.
3: Je, že pozoruješ, kdo kolem co.
2: Ano, jak kdo co má na svačinu. A tak.
3: Takže to švitoření takzvaně.
2: Plastiky, kdo má, prostě to hrozně zajímavé.
3: Ale je pravda, že občas si mi posílala tady z těch tvých pobytů na DC na koupališti fotografie, to můžeme snad říct, ano, fotografie.
2: Bez hlav, prosím vás.
3: Bez hlav, samozřejmě, není to žádné porušení GDPR, ale že to byly zejména lidé, kteří měli třeba nějaké pěkné plavky a pěkné řetězy na krku.
2: No a tetování. Hodně trendil minulý rok, aspoň Al Pacino ve zjizvené tváři.
3: Mm-hmm, to je vůbec no, taková ikona. Takže to je pravda, že tyto momentky krásné z koupáků si mi posílala. No takže koupáky, dobře, já úplně nejsem koupákový teda typ, Zuzko. Spíš, já jsem spíš typ saunový. A to chodím i v létě do sauny, protože to tam právě nikdo není.
2: Není. To je dobrý. To je,
3: no. Že když je venku jako třeba 30 stupňů, tak je pravda, že v sauně je výrazně méně lidí, než když je zima a je venku minus 10.
2: To dává smysl. No. A já jsem vždycky přemýšlela i o tom, to je podobně sezóní, jako sauny jsou zmrzlinárny. Když máš podnikatelský záměr, že máš zmrzlinárnu a 9 měsíců z 12 to není moc aktuální s tou zmrzlinou, tak jako co děláš? To nechápu.
3: Ne, já nevím, ale je pravda, že některé zmrzlinárny v Praze, ty jsou otevřený furt jako celý rok, to ale vím, pak no. Třeba znám několik takových těch menších zmrzlináren, který normálně sezóně přes zimu jako zavírají.
2: Tam by tak asi mě by zajímalo, jestli jako platí nechutu. Nájem celou dobu, nebo co tam dělají těch zbylých 9 měsíců v tom obchodě.
3: No tak to oni nemají zavřeno. 9 měsíců oni mají podle mě zavřeno tak třeba jako by 4 měsíce. Ale
2: stejnak. Dělají někde langoše možná mezi doby, nebo já nevím.
3: A langoše bych si dala, to já mám teda jakoby ráda. No, ale jinak teda, Zuzko, mě ještě napadá, že tady mám takový tip, který jsem dostala včera, to by vás všechny podle mě možná mohlo obohatit, nebo mě by to teda jakoby docela zajímalo si to přečíst, anebo to vidět. Včera jsem totiž, to vás bude určitě moc zajímat, šla na procházku do Stromovky s Marií a.k.a. Maruškou. Pokud jste ještě neslyšeli naši sérii Buchty o Umču, tak je to tato Marie, která vystupuje v sérii Buchty o Umču. Mm-hmm. To si případně poslechněte, tam se dozvíte něco o renesanci, baroku a tak dál prostě. Takže si to najděte v podcastkách.
2: No, čekám na pointu.
3: No, Janko. Ale pointa teda je...
2: Jako dudek.
3: Že tam žádná pointa samozřejmě není, ale bavili jsme se takzvaně o životě a nevím, jak jsme se dostali k tomu, že mi nedávno někdo vyprávěl, že je pro cizince poměrně těžké začít žít v Japonsku, protože je jako hodně těžké proniknout do té jejich kultury, která je sice, pokud tam si jako turista, jako poměrně příjemná a laskavá a tak dál, ale že když tam jako chceš skutečně žít, takže to v něčem je jako velice těžké, protože tam je tolik věcí, které jako my z toho evropského pohledu neznáme. Nedokážeme pochopit, neznáme, nevyrostli jsme v tom a tak dál. A já jsem jí to říkala na takovém jako hodně banálním příkladu filmu od Miyazakiho, samozřejmě, kde vystupuje jako spousta nějakých démonů, duchů, spirituálních bytostí a tak, jakože tam každá řeka má svého ducha nebo les má své duchy a tak dál. A že to je jako něco, co asi pro třeba Miyazakiho a ostatní japonské diváky je něco jako úplně běžného, že to nemusí brát úplně jako nějakou pohádku nebo nějaké pohádkové vyprávění, ale pro nás už to samozřejmě zní jako pohádka. No a Marie právě říkala, že v tomto kontextu četla kdysi takovou knihu, která se jmenuje Strach a chvění. Zároveň ta kniha potom byla i sfilmovaná a myslím, že ten film Strach a chvění je i na nějaké streamovací platformě. Je to francouzsko-japonský film a vypráví o vlastně holce, která se rozhodne, nebo takový její jako životní sen je, že začne právě žít a pracovat v Japonsku a je to jako něco, na čem ona celý život jako pracuje, že se chce jako dokonale naučit ten jazyk, protože si právě myslí, že když ty jako dokonale se naučíš ten jazyk, takže to je klíč k tomu, jak se dostaneš právě do té společnosti a tak dál, takže na tom jako hodně pracuje, pak se tam odstěhuje, začne pracovat v nějaký jako japonský společnosti a začne právě ale narážet na nějaká ta společenská pravidla nebo na věci, kterým jako nerozumí a který jako znesnadňují ten průnik do toho. Marie říkala, že to je poměrně v něčem depresivní to jako sledovat, protože vlastně my čekáme, jako že to dopadne nějak dobře, nebo že se něco stane, tak nechci spoilovat, ale že je to prej depresivní. Ale pokud teda byste chtěli si udělat takovýhle jako virtuální výlet do Japonska, tak Maruška říkala, že se jí líbila jak ta kniha Strach a chvění, tak, že se jí líbil ten film Strach a chvění. Takže Zuzko, tento tip, jak jsem dostala takzvaně, nebo jak jsem koupila, tak prodávám, nebo jak se to říká, prodávám, jak jsem koupil. Tak, prodávám, jak jsem koupil. Takže prodávám, jak jsem koupila. Tak to je můj tip a nevím, jestli k tomu něco máš.
2: Můj tip je, to jsem zaznamenala v Portugalsku, nyní to praktikuji, že je strašně dobré, když si dáš do salátu jablko.
3: Jako do jakéhokoliv salátu?
2: No ne, do
3: no jako tak třeba do listového, nebo hlávkového, nebo...
2: No, nebo led, já jsem to zkoušela s ledovým, může to asi mít jiné varianty. Ale jablíčko už jsem viděla, že jsou různé jako varianty, že tam dáš něco sladkého a tohle je dobrý. Ale...
3: Apple a day keeps doctor away, jak se říká.
2: Já to úplně vidím, jak si dáváš to jablko a ten doktor už skoro vyrazil ze své ordinace.
3: Ten doktor, yes, Zuzka jí jablko, no tak ta už jedla jako končím. Tady mi pšenka nepokvete, řekl doktor. Ivana si dala štrůdl. No ale tady s tím jablkem, to jsem si vzpomněla teď na zajímavou informaci, která podle mě není asi pravda, ale Zuzko taky tady vám...
2: Takže to lež, ta informace?
3: Nevím, ověřte si to. Ale je to taky takzvaně prodávám, jak jsem koupila. Byla jsem se podívat v Liberci s mým kamarádem a tvým taky Davidem, a.k.a. Kádelem.
2: Jo, Kádelem, já vůbec nevím, že jsme David.
3: No, jmenuje se David. Zapomenu. Tak s tím jsme byli se podívat v Liberci. A nevím, jak se to stalo, ale bavili jsme se nějak o mořské nemoci. Myslím, že nějak v kontextu toho, že jestli chceš nebo nechceš jít na pouť. A já jsem mu říkala, že na pouť matějskou třeba, na matějskou atrakce. Že moc nechci jít, nebo bych ani nechtěla, protože se mi chce vždycky na všem zvracet. Jakože už i jako malá, jako na kolotoči, na řetízkáči, když dělám hodně kotrmelců, nebo když dělám často stojku, tak ze všeho se mi chce zvracet. Stejně tak se mi chce zvracet i na lodi, ne, jako ne, že bych nějak často jezdila na lodi, ale jednou jsem byla na nějaký jachtě něčí na chvíli, jako taková menší, ale loď to byla, takže se hodně houpala v Chorvatsku na chvíli a pak se mi chtělo strašně blít. Úplně třeba celý večer a celou noc. Takže toto pro mě takzvaně není. Takže jsme došli k tomu, že bych asi nemohla být námořníkem. Nebo námořnicí. A jak to souvisí s tím jabkem, tak David říkal, že někde slyšel, že proti mořské nemoci ti má pomoct, když si dáš jabko.
2: A konkrétní odrůda?
3: Ne, říkal jenom
2: delicious.
3: Jabko, že Pink Lady, to je moje oblíbený celkem.
2: Já mám taky ráda Pink Lady. A pak mám ráda něco, co se jmenuje Crimson, to je taky dobrý.
3: Crimson, jo, tak to si musím vyhledat. No.
2: V gale bývají docela hnědý fleky, to neuznávám, ale Pink Lady je podle mě nejlepší a něco, co se jmenuje Crimson.
3: Ještě tam ještě jabko, co se jmenuje Ida Red. A mě by zajímalo, jestli to je Ida Red, jako dvě slova, nebo Ida Red jako jedno dohromady. No, to je jedno. No, ale každopádně tak mi David jako říkal, že někde slyšel, že si má žádat jabko, že to jako pomůže. Tak jsem říkala, že to si teda nemyslím, ale že samozřejmě jsem to neskoušela, protože se na lodích moc často neplavím. Ale pokud vy se někdo budete plavit v létě třeba nebo teď někdy na lodi, na jachtě.
2: Tak mít v kapse jablíčko.
3: Tak jablíčko, takže...
2: A nebo kdybyste potřebovali...
3: Ale zase, Zuzko, pozor, co kdyby ten doktor se taky chtěl plavit jakoby na té lodi a teď by byla malá, ty bys tam snědl to jabko a teď ten doktor by musel jít away, tak to by mohlo být podle mě potom jako problematický.
2: A může to být i doktorka, Ivanko, nezapomeň.
3: Ano, to je pravda. Tady
2: doktorstvo.
3: Tady tyto generická maskulina, to svádí k tomu, abyste si představili doktora pána. Jako z toho.
2: Pána v takovým tom doktorským ohozu bílým.
3: Nemocnice na kraji města, nebo sanitka, ale samozřejmě to může takzvaně být i žena. Tam, a doktor Cvach byl v čem?
2: A Cvak byl podle mě v nemocnici na kraji města, ale jsem to nikdy nesledovala, ale vím, že to existuje.
3: Já jsem to sledovala naposledy, když mi bylo asi tak 7 nebo 8. A pamatuju si, že to hrálo v televizi, když mě zrovna přijímali do nemocnice. Tak mi to přišlo takové, jako taková hříčka osudu, že já jdu do nemocnice a tam zrovna hraje nemocnice na kraji města.
2: Nechci Ivanko kazit tu radost, ale to se asi stalo více lidem.
3: Myslíš, že jako, že jsi čekal někde jakoby na přijetí v čekárně v Motole a měli tam puštěnou nemocnici na kraji města?
2: Asi nejsi první.
3: To bylo nějak o víkendech, no, tak nevím.
2: To bylo o víkendech, podle mě někdy kolem oběda.
3: No.
2: Já si pamatuju, a to mám vpálené do paměti, já jsem měla kdysi takovou kamarádku, kterou jsem takzvaně přebrala nějaké jiné holce a ta se mi pak mstila tím, že mi volala vždycky po odpadlíkovi nebo po něčem takovém.
3: O byl Lorenzo Lamas, byl odpadlík, takový ten s tím culíkem, jak jezdil na motorce.
2: Jo. A pak tam byl ještě takový detektiv, co měl taky culík, to bylo tehdy moderní.
3: Nick Slaughter.
2: Nick Slaughter, tak po Nicku Slaughter mě vždycky volala ta holka, jakože anonym, tady byly ještě pevné linky a volala mi něco hrozně sprostého, tak já už jsem toho Nicka Slaughtera měla
3: spojeného
2: tady s tou žaludeční tenzí, že mi zase volá někdo, kdo mě šikanuje.
3: A ty jsi nic neřekla, ty jsi jenom teda to zvedla, ona ti vynadala a pak jsi to spoložila. No. A nikdy jste spolu neměli žádnou konfrontaci ve smyslu, že by ses jí zeptala, proč ti volá nebo tak?
2: No tak ona neřekla své jméno, jak už tou anonymu bývá.
3: Jo, takže ty jsi jenom měla podezření, že to je ona.
2: No, ale tak silné podezření, protože měla stejný hlas jako jo, ta spolužačka.
3: Přebrala kamarádku, ale to zároveň taky nebyla úplně tvoje zodpovědnost, ale že tam byl ještě ten další účastník, ta třetí kamarádka,
2: no,
3: že?
2: A že jsem stěla takhle na mě.
3: To je teda smutná historka.
2: Nemůžu za to, že jsem tak oblíbená prostě.
3: To je pravda, sorry not sorry. No dobře, Zuzíku.
2: Já, Ivanko, končím.
3: Ty končíš už, Zuzko, odebereš se teda z kontribuční boudy. Dobře, tak snad jste se dneska něčím obohatili. Doufám, že jste si zapsali vtipy o Diogenovi a nakoupíte si hodně jablíček. Ještě jednou připomínám, že na červnové buchty o Bibli Live přijímáme vaše dotazy, podněty, pokud chcete nějakou spirituální radu, tak mi to napište na mailík ivana.veselková@rozhlas.cz nebo na buchtí Instagramek a hlavně přijďte v Praze nebo v Brně, protože to bude takzvaně pecka.
2: Ano, nehledě na svou církev.
3: Přijďte, i když jste nevěřící, takzvaně. Nevěřící Tomáš.
2: Tomáš, jako já.
3: Dobře, takže ahoj, mějte se báječně, Zuzko, a zdravím tě do kontribuční boudy.
2: Nazdar.
3: Čaudy.
1: Buchty.
0: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Crespo.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Města.
4: Města. Série o Evropě mimo dosah turistů a algoritmů.
3: Města.
4: Města. S Pavlem Sladkým na Rádio Wave.
5: Vítejte u posledního dílu podcastové minisérie Města, kterou pro vás stejně jako podcast Casablanca připravuje Pavel Sladký. Vítám vás, zdravím vás a vítám rovnou svoji drahou kolegyni Alenu Harciníkovou. Ahoj.
6: Ahoj.
5: Se kterou poslední díl téhle evropské minisérie o městech, která možná neznáte, ale určitě byste měli, protože za to stojí, probereme Aarhus, který je v Dánsku. Jak jsi tohle město poznala, nebo kde se začal odvíjet tvůj vztah k Aarhusu?
6: No, já jsem tam byla na Erasmu, je to asi 3 roky zpátky a vybrala jsem si ho čistě náhodně, jak už to tak u Erasmu bývá, protože já jsem předtím byla v Norsku s mojí rodinou, jezdili jsme tam karavanem a mně se Norsko strašně zalíbilo, ale s Norskem naše škola neměla smlouvu a tak jsem hledala nějakou nejbližší destinaci, která by se tomu podobala a Aarhus byl taková jako vedlejší volba, vlastně jsem vůbec nevěděla, do čeho jedu, ale asi to v tom bylo hrozně krásný, protože myslím, jak se posluchači tady dozví, tak jsem se do něj úplně zamilovala a teď už asi úplně ne, ale nějakou dobu jsem ho považovala za svůj druhý domov.
5: Co teda nejvíc utváří jeho atmosféru? Je tam kus toho severu, který by byl nějak společný i s tím Norskem a jako co pro tebe to město teda představuje?
6: Určitě tam je kus toho severu, jak v té architektuře, tak v té krajině, ačkoliv, jak víme, tak Dánsko je oproti Norsku docela placatý, což ale mi vyhovovalo, protože jsem tam hodně jezdila na kole, což vlastně v tom to teda bylo fajn. Podle mě jsou takové 2 části, co tu atmosféru nejvíc utvářejí. Jedna jsou lidi. Já vždycky to město přirovnávám Brnu, protože je to hodně studentské město a vlastně tam hodně velkou část toho města tvoří obrovský kampus. Takže tam je vlastně strašně moc mladých lidí a podle toho to tam i vypadá. A druhá část toho města je příroda, protože ty tam máš strašně moc lesů a zároveň v tom městě máš moře. Takže se mi třeba dělo, že jsem na kole projížděla lesem plným medvědího česneku k moři, kde jsem si opekla sýr, což je fakt pochoutka.
5: Na ohni na pláži, jo?
6: Přesně tak, moc doporučuji. A to je krásný, no.
5: No tak to zní až dojemně.
6: Jo, já se tady možná budu trošku nad tímhle dojímat, protože v tom to bylo strašně příjemný. Jako rozdělat si oheň u moře je něco fakt pro mě úplně jako nepředstavitelného do té doby. Že ta krajina, kdybych ji měla k něčemu přirovnat, tak pro mě to bylo jak třeba, když zůstaneme v Česku, tak na Šumavě, ale jdeš touhletou krajinou a do toho vlastně slyšíš a cítíš to moře, který je kousek od tebe, což pro mě bylo úplně něco novýho.
5: Má Aarhus nějaké podstatné historické centrum, nebo nebo ani ne? Ty jsi to teď popsala, že příroda a ten kampus a mladý život jsou to, co to hlavně utváří. Tak historické centrum tam je, ale nebylo pro tebe tak podstatné?
6: Je tam historický centrum, je tam i dokonce takovej skanzen, ale ten je teda normálně jako za vstupné, který si můžeš projít. A to jsou fakt úplně historický baráčky, které tam teda byly navozený z různě z míst z Dánska. Potom tam je i víc jako historický centrum, kde jsou hlavně kavárny, který si můžeš projít, ale zároveň je tam i nový město, takzvaný Orhus U, o kterém se určitě ještě budeme bavit víc, takže je to zase nějaký mix jak té nový severské architektury, tak i té starší, takže v tomhle to je taky docela zajímavý.
5: Tak teď otázka, kterou tady dostal v minisérii Města každý ode mě, co jsou tři věci, které bych tam měl vidět, když tam budu i třeba nějakou velmi krátkou dobu, prostě tři úplný essentials.
6: No tak určitě teda ten Orhus U, což je, doufám, že to vyslovuji správně, anebo doufám, že nikdo neví, jak se to vyslovuje, ale kdybych to měla přeložit, tak je to teda takzvaný Orhuský ostrov, což je taková nově vybudovaná část toho města. Je tam takzvaný lighthouse, což je takovej hodně vysoký dům, ze kterého vidíš do okolí, vidíš i vlastně na druhou stranu i po celém městě. Část místních proti němu dost bojovala, asi nebudu úplně hodnotit, jestli je to tam jako krásný nebo ne. Mně osobně se to líbilo, ale rozumím i tomu, proč třeba některý místní byli proti tomu. Bylo to hlavně z nějakých ekologických důvodů. A potom tam jsou ještě takzvaný icebergers, což jsou takový vlastně hodně, vlastně to fakt vypadá jak ledovce, ty budovy. Jsou to domy, ve kterých normálně žijou lidi, ale ty se tam můžeš jít podívat. Hodně fanoušků architektury tam fakt chodí a ty se můžeš mezi těma špičatejma, bílejma domama fakt ztratit a tím, že Dánové jsou takový hodně otevřený, tak nikdo nemá záclony ani v přízemí, takže můžeš nahlídnout fakt hodně hluboko do útrob dánského života a představovat si věci. Tak to je jedno místo, jo, držím tu otázku.
5: Punkt jedna máme.
6: Druhý místo je vlastně kousek od toho a to je přístav nebo taková promenáda, která tam je. Tam je spousta kaváren, je tam taky taková ta věc, jak můžeš jezdit na lyžích po vodě. Napadá tě, jak
5: jsem? Waterskiing, vodní lyžování.
6: Přesně, a tam jsem trávila hodně ráda času, protože se tam můžeš sednout, dát si kafe, ty akčnější se můžou projet i na těch lyžích, to já jsem nedělala, já jsem jenom koukala na ostatní, jak tam jezdí a což mě taky bavilo, tak to je taky super místo, dokonce se tam v jedné kavárně potkala kluka, který založil vlastní kapelu, s kterou tam pak v té kavárně občas koncertoval, takže doporučuju se tam vždycky dát do řeči s nějakýma místníma, všichni umí anglicky, což je taky strašně super na tom severu, tak to je druhý místo, pořád v centru a pokud bychom chtěli někam vyjet trošku, tak doporučuji se vydat na kole podél moře a dojet do parku s jelínkama, kde můžeš krmit jeleny a nějak se mezi nima tam pohybovat, oni tam volně běhají, ale varuju. Já když jsem tam byla, tak mě jeden nabral parůžkama. Bylo to, zní to roztomilé, ale rozhodně to roztomilý nebylo a chvilku jsem se teda docela bála, co všechno se mi stane, protože prostě jsem mu dala kus mrkve a on viděl, že jí mám víc a chtěl jí víc a já už jsem mu nechtěla dát, že jsem chtěla dát ještě dalším tam jelínkům a vznikl z toho docela problém, takže bych dávala jenom pozor, pokud tam třeba někdo půjde s dětma, tak ať se trošku jako na to vybaví.
5: Jak tě nabral? Jako porazil tě? Nebo tě nějak odhodil?
6: Normálně se prostě rozběh po tom mým batohu. Já jsem ho měla jako na lavičce a on šel po něm a já jsem si ho vzala do ruky a v ten moment on prostě fakt jako šel proti mně tou hlavou a dvakrát do mě jako opravdu narazil a v ten moment já už jsem byla jako tyjo, tak teď, ale já nemůžu začít utíkat, protože to se po mně rozběhne. A pak vlastně nějak nevím, jako jak se to vyřešilo, já myslím, že jsem zůstala stát a on to vzdal, nebo jsem nějak popošla kus jako z toho místa, kde jsme byli a Bylo to nakonec jako smooth, ale chvilku jsem se bála.
5: Ano, v téhle minisérii dáváme tipy na to, co rozhodně dělat a potom třeba na co být opatrný v jednotlivých městech, tak tady to máme rovnou dva v jednom.
6: Je to tak. Ale mám i další tipy, co nedělat, to ještě mám připravený.
5: Dobře, dostaneme se k tomu. Co bys označila za nějaký skrytý klenot nebo místo, které není v průvodcích, není žádným highlightem, který přitahuje ani fanoušky architektury, ani někoho, kdo má rád romantická stará města z Kanzeny, ale je to něco, co jsi tak objevila minimálně pro sebe a zasvítilo to.
6: Tady se tohle je ten moment, kdy se možná dojmu a rozněžním, jo. A taky možná posluchači vycítí, že jsem velký požitkář, což teda to Dánsko ve mně taky vyvolalo a nevím, jestli to je přímo tím místem, možná je to i tím, že jsem tam byla na tom Erasmu. Po dlouhý době jsem nepracovala, měla jsem víc času pro sebe, tak nevím, jestli tahle situace jde vyvolat úplně znova, když tam přijede jako každý s nějakou svojí zkušeností, ale minimálně se o to můžou pokusit. Já jsem si tam našla takovou pláž, která je v části, která se jmenuje Ryskou a právě tam projíždíš přesně tím lesem s tím medvědím česnekem a ta pláž má vlastně takovou dřevěnou zeď, na kterou většinu dne svítí slunce. Takže když si tam sedneš ráno s kafem a gorgonzolou a malinama a knížkou, tak tam můžeš vydržet až do večera. A tím, že v Dánsku třeba na jaře není zas takový teplo, tak zachumlanej v bundě a šále si můžeš číst a to je úplně nádherný. A do toho vidíš na ten Aarhus a vidíš na to moře a pak se tam občas objeví nějaký naháči, který lezou do vody, protože to je další úplně taková zvláštní věc, že v Dánsku se lidi rádi koupou furt a bez plavek a hodně bezprizorně, moc neřeší to, že tam jsou lidi okolo, prostě se to tak nebere. Což pro mě bylo teda taky trošku šok, upřímně. K tomu mám dokonce i příběh, že první den, co jsem tam přijela, tak jsem si sedla na lavičku a přišla vedle mě taková asi 70letá paní, která si sedla vedle mě a já jsem si četla a jenom jsem tak jako takhle ze strany viděla, že ta paní se jako slíká, nejdřív si jsem dala jenom bundu a tak, já jsem si říkala, jo, tak asi je jí teplo, je leden, ale dobře. A najednou jsem viděla, jak už je úplně nahá. V ten moment jsem se začala říkat, tohle je fakt divný, jako, co se to děje, čemu tady nerozumím.
5: Vítej.
6: A najednou, přesně. A tak jsem furt tak jako čecháčsky dělala, že si čtu, ale už jsem tak po šestý, jako by stála očima na tom jednom řádku a mezi tím jsem se snažila sledovat, co ta paní dělá, až teda vlastně jako vkročila úplně jak bohyně do moře a zmizela ve vlnách prostě. A to bylo vlastně poprvé, kdy jsem se teda s tímhle setkala, ale pak už jsem si na to docela zvykla, že přesně sedíš na pláži a najednou se tam vedle tebe slíkne pět lidí a jdou do moře a je to normální. No. Takže tohle je to místo a i tohle tam můžeš vidět, ale můžeš tam taky strávit spoustu krásného času o samotě a v tichu.
5: Já jsem na to chtěl navázat otázkou, jak tráví čas místní a kde se na to napojit. A ty už nás možná k tomu trochu vedeš, protože rozhovory v kavárnách, setkání na plážích i ten způsob trávení volného času, který takhle můžeš sdílet s místními, to je ono.
6: Je to tak, já si myslím, že tohle město je dost malý na to, aby bylo rozdělený na nějakou turistickou a na nějakou část, jako kde žijou locals nebo lokální lidi. A možná to bylo i tím, že jsem tam byla na Erasmu a nebyla jsem turistka, ale já jsem vlastně mezi Dány zapadla celkem rychle, protože jsem bydlela na koleji, asi bylo nás vlastně 14 na tom patře, sdíleli jsme jednu obrovskou kuchyň a vlastně třeba 10 lidí z toho byli Dánové, pak tam byl jeden Slovák a Ital, takže vlastně v tomhle to bylo super, ale jak Dánové vlastně žijou v tom městě, ty moji Dánové, když je budu takhle nazývat, tak třeba tolik nechodí do hospod a kaváren, protože to je pro ně hodně drahý, vlastně se hodně pohybujou na území té koleje, anebo potom v takzvaných student housech, který ale si myslím, že jsou volně přístupný. Nikdy se mi nestalo, že by mě někdo přímo jako kontroloval, jestli jsem studentka. A student housy jsou takový jako prostory, kde se můžeš učit setkávat, ale taky se tam prodává pivo, takže je to takový hodně neformální a zároveň jsou hodně levný a prostě pokud chceš poznat místní kulturu, tak tohle, ten kampus je podle mě v tom naprosto ideální. Fungují tam taky takový páteční bary, kdy vlastně škola končí někdy ve 2 hodiny a pak se samovolně všichni přesunou do těch barů a ještě se občas dělá jako tour de bars, že vlastně obrážíš na kole všechny ty školní bary těch svých třeba kamarádů, což pak končí úplně jako šíleně, kdy jsem viděla lidi, jak jedou a pak najednou ležejí i s tím kolem takhle rovně na zemi. Neřiďte, nejezděte na kole, když jste oplí, je to fakt špatný nápad. Já jsem chodila pěšky a většinu
5: tak
6: času.
5: Tak film Chlast byl natočen v Dánsku.
6: Přesně, jako jo, hodně je to opití, ale jak říkám, no, takže ty student houses jsou podle mě super a pak strašně moc lidí sportuje a pohybuje se venku a to je taky hrozně krásná věc, že to není tolik o počasí, že i v zimě tam pořád někdo někde vysedává. Danové mají takový skvělý kombinézy, který si oblíknou přes oblečení a vlastně jsou to takový ty, jak jsme měli třeba jako děti, fakt kombinézy na lyže, tak oni si to vezmou přes svůj oblek nebo nějaký formální oblečení a pak v práci si to prostě rozepnou a sundají, což ale znamená, že po práci si můžou jít sednout na 3 hodiny na pláž a vlastně jim fakt není zima a nevadí jim ani to, že prší, takže když se ten člověk bude pohybovat venku, tak určitě na nějaký locals narazí a tím, že tam jsou všichni zvyklí na ty Erasmus studenty, protože jich je tam fakt hodně, tak se určitě i zakecá.
5: Žije Aarhus v noci? Divoce, klidně, vůbec? Jak to je?
6: No myslím, že jak jsem to popsala, tak žije v noci. Řekla bych, že žije dost podobně jako třeba zase to Brno, pojďme se k němu vrátit. Myslím si, že hodně to jsou jako různý hospody, bary, koncerty nebo i kina. Jsou tam vlastně fajn kina, do kterých jsem taky chodila. Občas nějaký festivaly venku, no. Tak takhle bych řekla, že asi nejvíc.
5: Když budeš chtít vyrazit teda někam do okolí, tak bude nejlepší si půjčit kolo. Což je úplně jednoduchá záležitost, je snaží si stáhnout nějakou apku a kolo si takhle vyhledat nebo prostě natrefit random někoho na nějakou půjčovnu někde na ulici a tam si půjčit kolo, jak na to jít?
6: Jsou tam krátkodobý půjčovny, normálně přes aplikaci, tradičně, není to žádný problém. Pokud by tam někdo chtěl být díl, tak určitě je možnost půjčit si i kolo na díl, anebo co jsme dělali my, že jsme si někde na internetu koupili kolo a pak jsme ho zase prodali, protože to vlastně funguje taky tím, že tam se pořád točí noví a noví lidi, tak tahle šance je to trošku riskantnější, ale zároveň to znamená, že třeba na tom vůbec nic neproděláš. A taky ještě se můžeš vydat, pokud nechceš jezdit na kole, tak se můžeš vydat tramvají, která je taky zajímavá, protože ta tramvaj vede jenom z jednoho kopce, protože v Aarhusu je kopec, což je hrozně zajímavý, jo. A taky mě to hrozně zradilo, protože jsem na něho musela vyjíždět každý den do kopce a za ten půl rok jsem se natrénovala jenom v tom, že jsem zastavila jednou v půlce se vydechnout a pak jsem jela dál a teda největší pro mě pokora byla, když kolem mě projela paní, která měla vzadu na vozítku dítě a ještě telefonovala a
5: to. A valila do toho kopce.
6: Já jsem tam vedle úplně umírala, ale tam jezdí tramvaj, kterou si můžeš projet i s tím kolem, že to je na to udělaný a ta pak navazuje, že jede podél moře a mění se na takovej vlak a jede ještě o kus dál, takže to je taky hezký. No.
3: Města na rádiu Wave.
5: Je obecně Aarhus dobré místo na to jako vyrážet někam dál do Dánska? Protože jako možná Kodaň sežere spoustu pozornosti, ale ta je jako relativně daleko přes 2 zálivy minimálně, nebo jak to podle mapy vypadá, tak je Aarhus to místo, odkud by si třeba jako naplánovala nějaké další ježdění po Dánsku, anebo by to bylo lepší zkusit od někud odinut, mít základnu jinde?
6: Já si myslím, že to je fajn místo, odkud se pak posunout třeba dál. Já jsem třeba z Aarhusu, když jsem se právě tam vracela jako zaspomínat si na Dánsko, tak jsme s mojí kamarádkou stopovali až do Skénu, což je úplně cíp Dánska, kde ještě se vlastně potkávají 2 moře a jdou tam ty vlny proti sobě. Je to strašně jako krásný, hodně turistický místo, ale fakt podle mě stojí za to. Zároveň tam žijou tuleni, který jsme tam potkali, což byl ten můj cíl, proč jsem tam jela. Tam by se dalo dojet třeba za hodinu a půl autem. My jsme to vlastně prostupovali jako křížem krážem a fakt jsem chtěla poznat jako ty vesničky. Takže pokud někdo jde jako spíš po nějakým zážitku toho lokálního života, tak tohle je podle mě super místo, mnohem v tomhle asi lepší než Kodaň, protože prostě fakt zažiješ ty místní lidi a my jsme vždycky stopovali a oni nám říkali, my jsme vás vzali, protože tady nikdo nebere stopaře a my jsme vždycky čekali jako maximálně 20 minut prostě a ještě nás většinou dovezli úplně jinam, než třeba jeli, protože prostě to jsou takový mumínci, který jako jsou strašně hodný. Zároveň myslím si, že Dánsko je super na stopování pro lidi, kteří s tím třeba začínají, protože Dánové nepřekračují hranice, takže tě nikdy nebudou nutit zvát, nebudou tě zvát domů, nebudou tě nutit jako dělat tyhle ty věci, které občas můžou být třeba na začátku toho stopování těžký. To je jako tak, ale pokud i se chceš vydat jinam, tak třeba z Orhusu je to už kousek do Frederikshavn, ze kterého pak můžeš přejet do Švédska a vlastně vycestovat ještě do těch dalších severských zemí, takže určitě to nemusí být nutně jako Kodaň, jenom základná, ale vlastně i ten Orhus v tomhle může docela fungovat.
5: A cenově je Orhus taky výhodnější, nebo s jakými cenami vůbec počítat? A myslím teď na nějaké krátkodobé bydlení v tom městě, ale i na všechny další věci a konzumaci a tak.
6: No je to drahý, no je to prostě Dánsko, je to podobný Švédsku. Řekla bych, že určitě jako tam najdeš levnější ubytování než v Kodani, protože je i víc možností. Zase tam nebude asi tolik hostelů, jako je třeba v Kodani, protože tam prostě to fakt jakoby hostelově funguje. Já si pamatuju, že když jsem tam byla, tak jsem se hrozně těšila na domů na ceny jako český, ale pak začala válka na Ukrajině vlastně v ten moment, co já jsem tam byla a vlastně když jsem přijela sem, tak už ty ceny tady byly dost podobný, ale prostě řekla bych, že všechno je tak třeba o 4 koruny dražší, jako co se týče jídla. Ale zase je teda zajímavý, že oni mají speciální daň na maso a vlastně tučné věci a věci, ve kterých je hodně cukru, takže pokud si prostě kupuješ zeleninu a seš vegetarián, tak vlastně můžeš žít v podstatě levněji než třeba v Česku. Takže v tomhle je to fajn, ale ubytování je prostě dražší, ale zase co je výhoda, tak se dá docela dobře sehnat. My jsme platili jako i v těch malých městech, když bych měla být konkrétní, bydleli jsme prostě v kempu, v chatičkách, tak prostě to byla třeba 1000 za noc jako minimum, ale objednávali jsme to třeba ten den prostě dopředu, že v tomhle to je fajn, že se to dá docela dobře sehnat.
5: Co si mám dát k jídlu, až dorazím? Co nemůžu vynechat?
6: No, tak určitě summerbrot, což je takový prostě chlebík, na kterým si můžeš představit, cokoliv budeš chtít. Ten je super a pak skořicový šneky, no, to je za mě nejlepší. Jinak já jsem vlastně tolik dánského jídla nesnědla, protože vlastně jsme si vařili hodně, no, tak tradičně prostě, vždycky odinuť, ale tyhle dvě věci mi chutnaly hodně. No a ještě ti můžu poradit, co nesníst.
5: I co nesníst nám poradit, jo.
6: No tak to jenom z toho nakupování bych si na to dala fakt pozor, protože já jsem zase příběh ze života. Já jsem nějak, prostě všechny ty věci jsou pojmenované jinak a vůbec jim nerozumíš. A což vyvolává dost velký obtíže občas a já jsem tam onemocněla, chtěla jsem si nakoupit jenom domů nějaký potraviny, abych už jenom ležela a řekla jsem si, že nejlepší bude, když si koupím humus a tortily a koupila jsem si něco, co vypadalo jako humus. Pak jsem to ochutnala, myslela jsem si, že jak jsem nemocná, že to jenom divně chutná, protože si to myslím, ale asi po dni, co jsem to takhle jedla, jsem zjistila, že to nebyl humus a že to byla majonéza s česnekem, kterou jsem jedla jako v množství humusu, což je úplně šílený, nedoporučuji. A pak taky tam mají takovou speciální omáčku na ryby, která vypadá jako vajíčková pomazánka, ale je kyselá a není teda za mě vůbec dobrá, takže taky nedoporučuji kupovat a ochutnávat.
5: No ale pomalu jsme se tím přesunuli do sekce, čemu se vyhnout v Orhusu, nebo možná vůbec v Dánsku. Co by to teda bylo?
6: No, to je hrozně těžká otázka. Já vlastně to mám fakt to mám vlastně všechno ráda. Jako máš třeba nějaký místa v Kodani nebo v Dánsku obecně, které jsou třeba víc jako turisticky zatížený, které tě můžou rozčilovat, ale zároveň prostě to Dánsko je super v tom, že pořád hodně slouží těm obyvatelům, že vlastně jak v té Kodani, tak v tom Orhusu ještě víc, prostě kdekoliv se budeš pohybovat, tak tam budou i lidi, kteří tam žijou a využívají ten prostor stejně jako ty, a to mě vždycky hodně bavilo a přijde mi, že se všichni dají rádi do řeči, což je taky hrozně fajn, takže fakt vlastně mě vůbec nenapadá nic, co, jediný co, tak ten park, no, na ten bych si dala pozor, na ty jelínky a vajíčkový salát a pak budete všichni v pořádku.
5: Narazila jsi v Dánsku, v Arhusu, ale třeba i jinde, na něco, co jsi nečekala, v tom smyslu, že jela jsi tam s nějakou představou o tom, co Dánsko je v rámci Evropy, ve vztahu k Česku a tak podobně. A tohle jsi ale nedokázala představit?
6: Asi je to jako fakt nějaká lehká uzavřenost, spíš z toho politického hlediska. To je něco, co prostě asi vypozoruješ, když tam seš díl, nebo když tam přesně seš na škole. Jsou to takový jako malý náznaky toho, že třeba úplně nepřijímají všechny Erasmus studenty stejně, nebo že na tebe pohlížejí nějakým způsobem, jako hodně tam bylo cítit, že jsem holka z východní Evropy a to jsem ještě z Česka prostě. Pokud tam pak byli lidi, co jsou mimo Evropy, tak ten přístup k ním byl taky jiný. Hodně se to tam politicky řeší, že ve školkách se uvažovalo o tom, že se třeba bude jako povinně jíst vepřový maso, jo, takže prostě takový trošku jakoby podivný postupy a věci. Přesně tak. Zároveň, jak jsem tam byla v moment, kdy vypukla válka na Ukrajině a studovala jsem tam vlastně na žurnalistické škole, tak to taky bylo zajímavé, protože vlastně hned ten den se vznikla tak samovolně taková velká přednáška o tom, co teda všechno se děje, a vlastně Dánové k tomu přistupovali od začátku hodně pragmaticky, vlastně tam všichni říkali jako no, to je nějaká válka na východě, nás to vlastně za stolik jako nezajímá, to je jako jejich problém, my tohle rozhodně řešit nebudeme, a sedět tam v ten moment jako Češka a vlastně tohle poslouchat pro mě bylo dost zvláštní, zvlášť i v tom kontextu, že moji spolužáci byli Britové a lidi z Chile a vlastně úplně odinuť a vůbec jakoby nechápali ten pocit, který já jsem měla. Ještě jakoby je paradoxní, že den předtím jsem mým spolubydlícím pouštěla pelíšky v angličtině, takže pro mě to bylo úplně vlastně strašně zvláštní pocit zbudit se do tohohle po tom, co jsem viděla takovejhle film. Takže to je věc, která mě hodně jako překvapila, že na to, jak vlastně ten veřejný prostor a ty sociální interakce působí otevřeně, tak ta země je v určitých ohledech jako dost uzavřená. Řekla bych, že má prostě vlastně takovou jako těžší politiku v tomhle.
5: Bavíme se o Dánsku, o tom, jak si ho prožívala, poznávala, zmiňovala si architekturu, způsob jako používání veřejného prostoru a tyhle věci. A tak se hodí říct, že ty vlastně dost na tohle téma chystáš nový podcast na Radio Wave, tak to nebudeme tajit.
6: Je to tak, chystám, jmenuje se Fasády, kde se teda budu snažit odkrývat tváře měst a architektury, hlavně v Česku, ale jo, přesně, zajímám se tam hlavně o ten veřejný prostor, o to využití, ale i o nějaký interiéry a asi rovnou můžu pozvat na první díl, protože tam jsme taky vzali posluchače na výlet, takže by to mohlo bavit i posluchače Casablanky, ale teda teď se trošku směju, protože jsme jeli do Malešic a do Ústí nad Labem. Ale tak pokud tady máš ty taky nějaký takový, řekněme, města z druhé ruky, nebo města, které třeba ještě nejsou jako tak známý, tak oblíbený, tak o Malešicích jako pražské části i o Ústí nad Labem jako o krajském městě můžu říct to samý. Jsou to města s obrovským, nebo místa s obrovským potenciálem, takže pokud si někdo chce poslechnout víc o architektuře a o tom, jak to tam funguje, tak budu ráda.
5: Přivezla jsi z Dánska nějaké suvenýry a případně prozradíš jaké?
6: No, já jsem si tam vezla suvenýr, což byla knížka o hygge.
5: OK.
6: za kterou mě extrémně odsoudili všichni, protože už to úplně nesnáší tenhle ten pojem s tím spojovaný. Já zpátky jsem si přivezla spoustu šál a ponožek, no, což teda furt splňuje jakoby okay. to hygge, jo, ale oni teda byly reálně potřeba, protože tam byla fakt chvílema jako velká zima, no, já jsem tam přijela v lednu a odjížděla jsem teda v červnu, kdy už bylo krásně, ale pořád se ti, to prostě se ti tam chce zachumlat do těch ponožek a do té deky a dát si to kafe, no, tak je to hrozný, ale je to fakt ten hygge.
5: Za čím by ses teď tam nejradši vrátila? A nebo kdybys tu šanci měla, tak kam povedou tvoje první kroky?
6: No, to je to těžký, protože já obecně, když cestuju, tak jdu hlavně za tím pocitem, spíš než za místama. Jako určitě mě zajímají nějaký architektonický stavby, nebo chci se třeba podívat na to, jak nějaký architektonický studio vyřešilo nějaký hřiště, prostě, který jsem viděla někde na stránkách a tak, ale to, co je pro mě hlavní, je vždycky ten pocit, který z toho místa mám, a v tom Dánsku byl hrozně speciální a párkrát jsem se tam pokusila vrátit a už se mi ho vlastně nepovedlo vyvolat a bylo mi to strašně jako líto, protože prostě to bylo jiný, no, jako fakt, jak říkám, poprvé jsem po dlouhý době nepracovala, byla jsem tam sama, tím, že Dánové mluví jazykem, který mu vůbec nerozumím, tak často jsem i ve městě zažívala úplně pocit jako extrémního ticha, který byl pro mě vlastně strašně příjemný. Takže tohle jsou ty věci, pro které bych se tam ráda vracela, ale zároveň vím, že to úplně jako nejde, ale kdybych se tam měla vrátit za něčím extrémně konkrétním, tak to budou ty tuleni, který jsem potkala. A ještě jsem je potkala na takový pláži, kde byla i sauna a vlastně ses jakoby vysaunoval a šel si do ledového moře a pak tam byl ten tuleň. No, tak tohle byl taky jako takový krásný zážitek, ale znova prostě, když tam přijedeš příště, tak nevím, třeba bude zrovna teplo moc v té sauně, nebo už to moře nebude tak studený, nebo tam nepřiplave ten tuleň a už vlastně to nebude tak krásný.
5: Vzpomínka vždycky zůstane vzpomínkou a budeš radši lovit nové, než se pokoušet oživovat to, co bylo.
6: Přesně tak, řekl si to za mě krásně, děkuju. Souhlasím.
5: Alena Harciníková byla mým hostem nebo hostkou dneska v podcastu Města. Tímhle dílem minisérie Města uzavíráme. Díky moc za to, že jste poslouchali, a zvu vás k poslechu Casablanky, která samozřejmě běží dál. A jo, děkuju.
6: Děkuju.
5: A mějte se krásně. Ahoj.
3: Města. Města. Série o Evropě mimo dosah turistů a algoritmů. Města. Města. S Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
1: na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Přišla klasicky věta, no to se ještě nepotkala toho pravýho a to přijde a ještě máš čas a tak.
4: Ak ta identita je prostě něco, co tomu člověku dává smysl a v které se cítí prostě, že je doma, tak myslím, že to je to, co stačí.
5: Nevnímám jako, že asexualita je něco, za co bych se měl stydět, protože bych se musel stydět za sebe.
2: Asexualita, když má touha jinou podobu. Asexualita. Série Kláry Novákové na Rádio Wave.
3: Ahoj, já jsem Klára a pro Rádio Wave připravuju minisérii o asexualitě. V předchozích dílech téhle minisérie jsme si vysvětlili, co asexualita vlastně je, bavili jsme se o vztazích i o tom, jak může vypadat intimita u lidí, kteří necítí sexuální přitažlivost. Jenže uvědomit si vlastní identitu je často jen začátek. Ten další krok přichází ve chvíli, kdy o tom začneme mluvit s ostatními. S rodinou, s kamarády, nebo třeba s lidmi, se kterými chceme navázat vztah. Jak teda může vypadat coming out u asexuality? Jak na něj reaguje okolí? A kde může člověk hledat podporu, když má pocit, že na to všechno není úplně připravený? O tom bude poslední díl série. V téhle epizodě se opět setkáte se třemi asexuálními lidmi. Martinou, Standou a Teou. Odborný pohled zajistí psychoterapeut Honza Vojtko a taky Markéta Matějová, psycholožka zabývající se LGBT psychologií. Možná vás napadne otázka, jestli vůbec něco jako coming out u asexuality existuje. Spousta lidí totiž říká, že to není něco, co by museli oznamovat. Jenže ve chvíli, kdy začnete vysvětlovat, proč vás některé věci ve vztazích nelákají, nebo proč to máte nastavené trochu jinak než většina lidí kolem vás, se tomu někdy prostě nevyhnete.
4: Ako určitě je to v něčem coming out, lebo přece len ako je to nějaké objasňovanie, ako odhalovanie časti ako našej identity. Ale pre mňa osobně jsem z toho nikdy nerobila nějakou ako velký moment. Je to vlastně v něčem ťažké si priznať a ako akceptovať a nejako navigovať ten pocit toho, že som iná a potom to ďalej komunikovať. A práve sa otvárať tomu, že to môže niekto napádať, môže to niekto ako sa na to pýtať a môže to niekto spochybňovať a podobne. A ako v tom sa potom udržať nejako, sa nenechať zlomiť, tak to je tiež ťažké.
3: Říká Tea. Dost často se coming out u asexuality setkává i s nepochopením. Své o tom ví Martina.
6: Rodičům jsem zkoušela teda udělat i coming out, to mi bylo taky tak, myslím si, že těch 16, tak zhruba v té době, ale tam se to nesetkalo úplně s pochopením a přišla klasicky věta, no to se ještě nepotkala toho pravýho a to přijde a ještě máš čas a tak. Takže tam jsem to nějak už jako víc ani s nima neřešila, protože jsem si říkala, že to nemá asi úplně smysl. Podle mě u těch asexuálů vlastně to okolí dost často nevnímá, že jste asexuál. Zatímco když jste prostě gay a přitáhnete domů vlastně třeba kluka nebo holku, tak ty rodiče samozřejmě prostě vidí, jakýho je ten člověk pohlaví a jestli je stejnýho jako vy nebo odlišnýho. Ten coming out není vlastně tak podstatný, respektive je spíš podstatný pro vás samotný, že vy sami pak víte, že jste to fakt vy a že se takhle cítíte.
3: Co by tedy byla nejlepší reakce u coming outu? Podle Standy žádná.
5: Já bych hrozně chtěl, ale to je prostě strašná utopie, která nikdy se nestane a bohužel, kéž by mohla, ale já bych hrozně chtěl, aby coming out jako právě nebyl vůbec potřeba, jakoby proč má proč by měl někdo se cítit špatně a bát se jít za někým, svěřit se někomu s tím, jak se cítí. U asexuality vnímám, že jako společnost má prostě hroznou potřebu ti nevěřit a právě říkat ti tady ten stereotyp, že ještě nenašla toho pravého, tak by docela problém, protože tady to celou dobu rozebíráme v tom, že vnímáme to napojení těch vztahů úplně jakoby naopak, než vlastně jako ostatní. Celkově jako zhodit to, že přijdeš za někým a máš potřebu jako zpochybnit to, že se ti někdo svěří a hledat prostě díry v tom, že ne, nejsi asexuální a říkat něco jako jiného, zpochybňovat to.
3: To, co popisují Téa, Martina i Standa, není vůbec výjimečné. Podle psychoterapeuta Honzy Vojtka patří zpochybňování nebo schazování k jedním z nejčastějších reakcí, se kterými se asexuální lidi setkávají.
7: Ta asexualita zažívá pořád nějaký nepochopení. A teď nemyslím, že by chtěli lidi se léčit, ale fakt je tam veliký nepochopení. Přesně ty, to, co mi říkali na začátku. Potkáš toho pravýho, půjde to, jo, musíš si vzít tady nějaký prášky, vem si Viagru, jo, a tak dále. Jo, to, jedna moje známá, která je asexuální, tak prostě mi říkala, že vlastně se coming outovala u kamarádky a teď řekla, vem si Viagru, funguje to i na ženský. Jo, protože si jako myslela, že to nějak jako probudí. No.
3: Jak by teda v ideálním případě měla vypadat reakce blízkých?
7: No, měli by udělat bezpečný polštář, takovou tu bezpečnou náruč, i když, jo, a mělo by, a teď se fakt bavíme v tomhle, jako mělo by, jo, hele, jo, i když tomu nerozumím, tak říct, hele, tomu nerozumím, mi to jedno pocem, že to byl můj ideální stav.
3: Doplňuje ho psycholožka Markéta Matějová.
8: Přijetí nic neskazí, a takže i když třeba osobně o tom moc nevím, nebo o tom pochybuji, že vlastně něco takové existuje, nebo že to ten člověk tak má, tak přijetí prostě nic neskazí. A pochybovat můžu vždycky později, ale mezi tím si třeba můžu něco dohledat. Takže za mě vždycky u jakéhokoliv coming outu je fajn tomu člověku nějak vyjádřit podporu a vlastně zeptat se, co potřebuje. Jestli chce třeba o tom víc mluvit, jestli zrovna se cítí, že by mi to chtěli víc jako popsat, jak to má, anebo zda bude třeba komfortnější, když já si to někde vyhledám, nebo mi to jenom chtěl říct a nepotřebuje to dál řešit.
3: Slyšet pořád dokola, to si jen ještě nepotkala toho pravého nebo tu pravou, bolí víc, než by se mohlo zdát. Pamatuju si, jak mi to lidi říkali zrovna ve chvíli, kdy jsem se konečně začala chápat. A místo úlevy přišla spíš frustrace. Proč má někdo potřebu mě přesvědčovat, že se změním? Nemysleli to zle, ale já si z toho odnášela pocit, že se mnou něco není v pořádku. Jak tedy o své orientaci mluvit tak, aby to okolí dokázalo líp pochopit?
7: Jít za těma rodičema a neříkat, musím se přiznat, ale jenom mám oznamuju. Vím, že to je těžký a potřebuji vám jako oznámit a jako nějaký ústav, na který jsem přišel. Je to součást mý identity, je to součást mý orientace, je to takhle. Jestli si chcete povídat, pojďte si povídat, řeknu vám o tom, co prostě budete potřebovat. Trošku se na něj připravit ve smyslu říct si, dobře, co tady může, jaký otázky tady můžou prostě padnout. Jde o to, že vím, kdo jsem, přišel jsem na to, prošel jsem si tím procesem, je to takhle a o to já se opírám a tím pádem já dokážu uníst nějaký nepříjemný, neadekvátní nebo až vlastně negativní nebo útočný chování od těch mých jako blízkých, což je velmi bolavý, jo, může to být velmi bolavý. Jo. Na druhou stranu jeden z výzkumů ukázal, že otázka asexuality, že ta homosexualita, bisexualita, ta je víc pro ty lidi riziková. Pro tu heteronormativní společnost, protože ty seš na kluky, jsi divnej a tak dále. Ale ta asexualita tohle neříká, ta jenom říká, že vlastně já necítím přitažlivost k nikomu ani jednomu. A nakonec se ukazuje, i v těch výzkumech se to ukazuje, že ty lidi pak cítí rychlejší úlevu. Aha, jo, není to, nebudeš nám komplikovat život, že nebudeš s nikým, jo, jako nebo s klukem, s holkou a já se nebudu za to stydět, ty jenom nechceš nikdy, dobrý, tak jo, že k tomuhle jako dochází. Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, jenom pojmenovám, že k tomu vlastně dochází. Dát prostor a čas i tomu protěžku, i těm druhé straně. I ta máma s tátou, i ty kamarádi potřebují taky čas na to zvládnout a nějakým způsobem to integrovat do svého života. Jo? To, že se teď nějakým způsobem rozčilují, zlobí a tak dále, tak to neznamená, že musí dojít k nějakému smíření a pochopení hned v ten první moment, kdy já vlastně se coming outu. Ne, já prostě můžu opravdu říct, hele, vím, že potřebuješ čas, nechci do toho teď jako šťourat, jenom ti nabídnu, jestli si o tom chceš povídat, a ničemu nerozumíš, přijď, já jsem tady.
3: To, co popisuje Honza Vojtko, může spoustě lidem pomoct. Jenže ani to někdy nestačí.
6: Ne každé okolí je připravené naslouchat a ne každý má kolem sebe lidi, se kterými o tom chce nebo může mluvit. A právě v těch chvílích je dobré vědět, že na to člověk nemusí být sám. Existují místa, kde se dá najít podpora. Ať už u odborníků, v komunitě, nebo klidně online. Asexualita. Jedním z prvních míst, kam se lidi při objevování asexuality často dostanou, je AVEN, tedy Asexual Visibility and Education Network. Online komunita, která propojuje asexuální lidi z celého světa a nabízí prostor pro sdílení zkušeností i hledání odpovědí. Vznikla už v roce 2001 díky americkému aktivistovi Davidu Jayovi s cílem otevřít téma asexuality a pomoct budovat komunitu. Já sama jsem tam v začátcích trávila dost času. Pročítala jsem si příběhy ostatních a postupně jsem si v tom nacházela i samu sebe. Pro spoustu lidí je tohle vůbec poprvé, kdy zjistí, že to, co prožívají, má nějaké jméno. Existují ale i české a slovenské zdroje. Třeba asexual.cz, což je informační a diskuzní portál věnovaný přímo asexualitě. Nebo web zbarvouven.cz, který nabízí online poradnu a věnuje se celému LGBTQIA+ spektru. Velkou roli dnes hrají i sociální sítě. Na Instagramu vzniká čím dál víc profilů, které sdílí zkušenosti, dělají osvětu nebo jen ukazují, že v tom člověk není sám. Já sleduju třeba slovenský profil Asexualita a aromantickost, pak taky Ace That Advice, který se věnuje asexualitě, aromantismu i agendru, nebo Jasmín Benoá, modelku a aktivistku, která o asexualitě mluví hodně otevřeně. Na Facebooku zase funguje skupina Asexualové, tedy Asexual Love, kde se sdílí otázky, články nebo třeba osobní zkušenosti. Nebojte, všechny odkazy najdete na webu Rádia Wave v článku k této epizodě. A podpora nemusí zůstávat jen online. Existují i různé komunitní akce a bezpečné prostory, kde se lidi můžou potkat osobně. A nejsou jen pro asexuální lidi, ale pro kohokoliv, kdo chce sdílet nebo líp porozumět. Když jsem sama řešila přijetí své asexuality, zašla jsem do pražského LGBT+ komunitního centra. Je to místo otevřené všem, bez ohledu na identitu nebo orientaci, a pořádá spoustu akcí a setkání. Nejsou zaměřené jen na asexualitu, ale často tam narazíte na lidi s podobnou zkušeností. V rámci Prague Pride se už několik let koná i Ace Picnic. Právě tam jsem se poprvé potkala s lidmi, kteří to mají podobně jako já. A byl to dost silný moment. Najednou vás není 5, ale třeba 50. A hlavně si uvědomíte, že v tom vážně nejste sami. Podpůrné skupiny ale nejsou jen v Praze. Třeba brněnský spolek qhub.cz sdružuje LGBTQIA+ komunitu a nabízí různé skupiny a setkání, v minulosti i pro lidi na ACE a arospektru. Na jejich stránkách se dá najít i přehled dalších organizací a skupin po celé republice. Pro spoustu lidí je tohle první krok, protože často ani neznají nikoho dalšího, kdo by to měl podobně a nemají s kým to sdílet. Jako třeba Tea.
9: Znáš možná někoho, kdo je asexuální?
10: Ne.
9: Vůbec?
10: Neznám.
9: Já jsem z toho úplně smutná právě.
10: Tak stejně známe, aspoň my dvě.
9: Přesně, existuje další asexuál. Já jsem reálně mála chvilku pocit, že jsem jediný asexuál v Prahe, čo jsem věděla, že není pravda. Ale tím, že jsem jako nikoho nepoznala, tak jsem byla úplně, že kam se všetci schovali, pod jakým kameňom jste všetci. Takže zatím se hládám ty kameně a jich otáčám a hládám těch asexuálů.
6: Pro někoho ale přijde chvíle, kdy mu už nestačí sdílení s komunitou a začne hledat i odbornou podporu. Honza Vojtko říká, že s asexuálními klienty má ve své praxi zkušenost. Jak se k ním vlastně v terapii přistupuje?
7: Přistupuje se tak, že vlastně mluvit, udělat nějakou psychoedukaci o tom, že to je prostě vlastně běžná nějaká forma sexuální orientace a romantické orientace, jo, že vlastně udělat nějakou psychoedukaci, říct, že hele, nejste v tom sám, nejste v tom sama. Obecně prostě platí psychoterapii první základní bod, který každý terapeut, terapeutka potřebuje vytvářet, je pocit bezpečí. Já prostě potřebuju vytvořit pocit bezpečí, nějaký napojení terapeutický s klientem a on jako ke mně nebo ona ke mně, jo, kdy vlastně cítí bezpečí natolik, že o tom můžou se mnou povídat a si povídat a sdílet. Já vlastně se s asexualitou potkávám v té nekompatibilitě, když to řeknu takhle hnusně divným slovem, v té sexuální frekvenci nebo apetenci, jo, prostě většinou ty lidi přicházejí s tím, on to chce jinak, ona to chce jinak, jo, nebo ona, to je úplně putna, jako kdo tam přijde. A vlastně to téma otvíráme přes tohle, jo, přes to téma pomožte nám nějak napravit vlastně tu sexualitu, ten prožitek toho sexu, a pak se tam dějou spustí se nějaký proces, nějakého dotazování, sběru nějakých dat, říká se mu mapa informací v té terapeutické práci, aby pak můžeme přijít na to, aha, že jeden z těch partnerů opravdu může být nebo je asexuální.
6: To, co popisuje Honza Vojtko, vlastně docela dobře ukazuje, že asexualita sama o sobě není něco, co by bylo potřeba opravovat. Spíš se často otevírá v souvislosti se vztahy, rozdílnými potřebami nebo s tím, že se člověk cítí nepochopený. Ať už se s tím ale rozhodnete pracovat jakkoliv, jestli skrze komunitu, sdílení nebo třeba odbornou pomoc, je fajn vědět, že těch cest existuje víc. A žádná z nich není ta jediná správná. A někdy ten pocit, že v tom nejste sami, nepřichází jen z rozhovorů s ostatními. Přijde klidně i skrze příběhy. Z knížek, filmů nebo seriálů, ve kterých se najednou poznáte. Asexualita. Jak už jsem říkala v prvním díle, já myslím, že v tom fakt nejsem sama, jsem se takhle našla v knize Loveless od Alice Ousmanové. Sleduje příběh Georgie, která postupně zjišťuje, že je asexuální a aromantická a snaží se přijít na to, co pro ní vlastně znamenají vztahy, blízkost nebo láska. Pro mě to bylo dost silné. Někdo konečně dokázal popsat pocity, které jsem sama neuměla pojmenovat. Alice Ousmanová stojí i za komiksy Heartstopper, tedy Srdcerváči, podle kterých vznikl známý seriál. A i tam se objevuje celé spektrum orientací, včetně aromantické asexuality. Ta je představená pomocí postavy Isaaca. V její další knize Radio Silence je hlavní postava demisexuální. I o demisexualitě jsem se zmiňovala v prvním díle. Alice Ousmanová je podle informací sama aromantická asexuálka a o své orientaci otevřeně hovoří. Není ale samozřejmě jedinou, která se tématu věnuje. Asexuální postavy se objevily třeba i v seriálech BoJack Horseman nebo Sex Education. Tam si postava studentky Florence zajde za sexuální terapeutkou, která jí řekne krásnou větu. Sex doesn't make us whole, so how could you ever be broken? Že sex nás nedělá celými, tak jak bychom mohli být bez ní rozbití? Zajímavý pohled nabízí i litevský film Jako nikdo jiný, který sleduje vztah asexuálního muže a heterosexuální ženy a to, jak spolu hledají způsob, jak fungovat. A pokud vás víc baví non-fiction, stojí za zmínku kniha Ice od novinářky Angely Čenové, která sdílí nejen vlastní zkušenost, ale i příběhy dalších lidí. Tohle jsou jen některé z příběhů, na které jsem narazila já. Určitě jich ale existuje mnohem víc. Když se na to dívám zpětně a vidím všechny ty způsoby, jak se dá najít podpora nebo porozumění, dochází mi jedna věc. Asexualita není něco, na co by člověk musel být sám. A nikdy ani netušíte, kolik lidí může ovlivnit to, že o ní začnete mluvit.
5: To, že já prostě teď sedím tady a bavím se o tom s tebou, tak je pro mě něco, že jsem jako hrozně rád, že to dělám, protože já jsem třeba tebe vnímal hrozně dlouho jako jo, prostě seš prostě ikonická, prostě hrozně moc děkuju za to, že to děláš, že jako mluvíš, protože v době, kdy jsi začala, tak já jsem si procházel tím, že jako nevím, a jsem hrozně zmatený sám nad sebou. A teď, že tam prostě někde byla ta Klárka a vykřikovala prostě všechno a psala ty povídky a já jsem se cítil jako, že tam někde v tom davu je prostě ona a chápe mě a snaží se pomoct jako všem těm ostatním, tak se cítím dobře teď ještě i skrz to zjištění, že tady jako sedím a mluvím a doufám, že jako můžu vůbec jenom tímhletím pomoct.
11: Děkuju. To je krásný fakt. Mě to dojalo. A přesně o tohle jde. Mluvit o tom, sdílet svoje zkušenosti a být slyšený. A když si člověk uvědomí, kým je, může to být obrovská úleva.
7: Nebojte se, zkuste hledat odvahu ve smyslu to propátrávat, protože nejste rozbitý, nejste vadný, nejste nějak špatně, neznamená to, že jste nenormální. Je to další varianta lidské sexuality, jo, a vlastně a orientace. A neděste se, ono nakrásno, když si řeknete, ano, já jsem takový, tak ono to strašně osvobodí.
11: A v úplném závěru této minisérie mám poslední otázku. Co byste vzkázali lidem, kteří si právě teď začínají uvědomovat, že jsou asexuální?
6: Tak určitě se žádným způsobem nebát, nepovažovat se, že jste najednou něco špatného, že se musíte zaškatulkovat, být prostě pořád sami sebou.
5: Nevnímám, jako, že asexualita je něco, za co bych se měl stydět, protože bych se musel stydět za sebe. Asexualita je dost široký pojem a není to jenom o tom, jako na sebe tu nálepku dát, ale prostě hledat v sobě pořád, jako, proč se tak cítím.
4: A ta identita je prostě něco, co tomu člověku dává smysl a v které se cítí prostě, že je doma, tak myslím, že to je to, co stačí.
11: Dostali jsme se ke konci podcastové minisérie Asexualita. Mým cílem bylo přiblížit orientaci, o které se pořád moc nemluví, i když se týká víc lidí, než by se mohlo zdát. Naslouchejte ostatním, čtěte, hledejte informace, ptejte se. I tohle může pomoct, aby se o asexualitě vědělo víc. A pokud se mi touhle sérií podařilo pomoct aspoň jednomu člověku, mělo to smysl. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se mnou sdíleli svoje zkušenosti a znalosti. Jak respondentům a respondentkám, tak odborníkům a odbornicím. Díky, že jste mě nechali nahlédnout do svých příběhů a mluvili o nich otevřeně. A díky i vám, kdo jste poslouchali, že jste si na to udělali čas a byli ochotní otevřít téma, které se často přehlíží. Doufám, že vám tato minisérie pomohla nabídnout nejen informace, ale i pocit sounáležitosti a odvahu být sami sebou. A na závěr, ať už jste asexuální, nebo se jen snažíte někomu porozumět, pamatujte si, že nejste sami. Vaše identita je v pořádku, vaše zkušenosti jsou důležité. A mluvit o tom, co prožíváte, může být začátek změny. Pro vás i pro ostatní. Loučí se Klára Nováková.
2: Asexualita, když má touha jinou podobu. Asexualita. Sérii Kláry Novákové poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Ahoj, tady Maržary, posloucháte Radio Wave.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.